0: Vláda schválila návrh kulturní politiky. Plaga je zklamaný přístupem koalice a kapacity vlaků u Prahy jsou snížené. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda na jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období do roku 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu. Ten bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce.
1: Poprvé zde máme dokument, který nevznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro novou vládu, ale naopak na jeho začátku jako opravdový a skutečný plán. To znamená větší předvídatelnost, kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité a kam bude směřovat svou podporu. I díky tomu můžeme nyní vyhlásit nové dotační programy s jistotou, že odpovídají schválené vládní strategii.
0: Ministr školství Robert Plaga je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Projednávání novely vláda přerušila. Vrátí se k ní za týden po jednání koalice. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. V ranním provozu chybí 23 souprav City Elefant kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Na klíčových příměstských linkách na místo plánovaných dvou spojených souprav vyjeli samostatné třívozové jednotky. Vlaky jsou ve špičce přeplněné a nabírají zpoždění. Zasaženy jsou tisíce cestujících. Komentátor Vratislav Dostál v Press klubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata. Zmínil, který čelní představitel z velkých stran může být ohrožen a také predikuje s předstihem prezidentské volby.
2: Ta konstelace je vcelku jednoznačná. Petr Pavel, pokud neudělá nějakou hrubou chybu, tak bude favoritem těch voleb. Dokonce to v danou chvíli vypadá tak, že téměř nemůže prohrát. A pak bude strašně záležet, jakou strategii zvolí Andrej Babiš.
0: Celý Press klub na našem webu frekvence1.cz. Pilot obviněný z pokusu o havárii letadla chtěl podle vyšetřovatelů narazit strojem do letiště Ben Guriona v Tel Avivu, napsala izraelská média. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezóna bude v elitní hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník své rozhodnutí oznámil spoluhráčům v kabině.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne možné mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pro lidi je prioritou před volbami dostupnost bydlení. Česko si připomnělo 90. Václava Havla a skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který agentura zveřejnila, a komentátor Vratislav Dostal v Press Clubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata.
2: Zpravidla je to tak, že po těch volbách následujících, po volbách poslanecké sněmovny, voliči jako vyvažují, jo? To znamená, vláda je u moci už téměř rok, nebo minimálně máme rok od voleb. Lze očekávat, že jistá část voličů z těch stávajících stran, které tvoří vládu Andreje Babiše, už jsou nějakým způsobem zklamání. Otázka je, do jaké míry se to projeví u voleb. To za prvé. Za druhé, podle mě jedním ze zásadních témat těch voleb bude kondice ODS.
1: Celý Press Club najdete na našem webu frekvence1.cz. Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Na někdejšího disidenta a prvního polistopadového prezidenta vzpomínali lidé po celé republice. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas také bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. Konala se řada akcí, do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami z Odcházení, poslední jeho hry. Debaty či happeningy byly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzena salmonelóza. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných. Podle šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách. V jižní Nigérii se zřítilo armádní letadlo s 25 cestujícími a 7 členy posádky na palubě. Začaly záchranné akce. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem Tofanem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč a Plzně se spoluhráči sice odcestoval do Londýna. Národní tým ale na webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy a mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda schválila návrh kulturní politiky. Plaga je zklamaný přístupem koalice a kapacity vlaků u Prahy jsou snížené. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda na jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období do roku 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu. Ten bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce.
2: Poprvé zde máme dokument, který nevznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro novou vládu, ale naopak na jeho začátku jako opravdový a skutečný plán. To znamená větší předvídatelnost, kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité a kam bude směřovat svou podporu. I díky tomu můžeme nyní vyhlásit nové dotační programy s jistotou, že odpovídají schválené vládní strategii.
1: Ministr školství Robert Plaga je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Projednávání novely vláda přerušila. Vrátí se k ní za týden po jednání koalice. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. V ranním provozu chybí 23 souprav City Elefant kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Na klíčových příměstských linkách na místo plánovaných dvou spojených souprav vyjeli samostatné třívozové jednotky. Vlaky jsou ve špičce přeplněné a nabírají zpoždění. Zasaženy jsou tisíce cestujících. Komentátor Vratislav Dostál v Press klubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata. Zmínil, který čelní představitel z velkých stran může být ohrožen a také predikuje s předstihem prezidentské volby.
3: Ta konstelace je vcelku jednoznačná. Petr Pavel, pokud neudělá nějakou hrubou chybu, tak bude favoritem těch voleb. Dokonce to v danou chvíli vypadá tak, že téměř nemůže prohrát. A pak bude strašně záležet, jakou strategii zvolí Andrej Babiš.
1: Celý Press klub na našem webu frekvence1.cz. Pilot obviněný z pokusu o havárii letadla chtěl podle vyšetřovatelů narazit strojem do letiště Ben Guriona v Tel Avivu, napsala izraelská média. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezóna bude v elitní hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník své rozhodnutí oznámil spoluhráčům v kabině.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne možné mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

se k tobě, Lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pro lidi je prioritou před volbami dostupnost bydlení. Česko si připomnělo 90. Václava Havla, skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který agentura zveřejnila, a komentátor Vratislav Dostal v Press Clubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata.
2: Zpravidla je to tak, že po těch volbách následujících, po volbách poslanecké sněmovny, voliči jako vyvažují, jo? To znamená, vláda je u moci už téměř rok, nebo minimálně máme rok od voleb. Lze očekávat, že jistá část voličů z těch stávajících stran, které tvoří vládu Andreje Babiše, už jsou nějakým způsobem zklamání. Otázka je, do jaké míry se to projeví u voleb. To za prvé. Za druhé, podle mě jedním ze zásadních témat těch voleb bude kondice ODS.
1: Celý Press Club najdete na našem webu frekvence1.cz. Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Na někdejšího disidenta, prvního polistopadového prezidenta, vzpomínali lidé po celé republice. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas také bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. Konala se řada akcí, do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami z Odcházení, poslední jeho hry, debaty či happeningy byly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzena salmonelóza. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných. Podle šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách. V jižní Nigérii se zřítilo armádní letadlo s 25 cestujícími a 7 členy posádky na palubě. Začaly záchranné akce. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem Tofanem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč Plzně se spoluhráči sice odcestoval do Londýna. Národní tým ale na webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy a mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hezké úterní ráno. Lidé by už měli dostat volební lístky. V Česku roste dlouhodobá nezaměstnanost. Nehoda brzdí provoz na D1 z Vyškova na Brno. Nejpozději do dneška by měli lidé obdržet do svých poštovních schránek hlasovací lístky kvůli nadcházejícím komunálním volbám. Pokud by ale voliči přeci jen nedostali, mohou si je vzít ve volební místnosti. Jak pro Frekvenci 1 připomněl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
2: Toho 6.10. je poslední termín. Pokud by volič neměl ve své poštovní schránce voličské lístky, může to mít samozřejmě z různých důvodů, ale před volbami ještě klidně může se obrátit na svůj obecní úřad, ale i ve dnech hlasování je ještě nějaká rezerva, s tou se stabilně počítá přímo do volebních místností, takže na vyžádání může získat hlasovací lístek, případně sadu hlasovacích lístků u voleb do Senátu přímo u okrskové volební komise.
1: Adresy volebních místností se většinou nemění. Bývají obvykle ve školách, na obecních úřadech a v dalších veřejných prostorách. Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, ta dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v září. Analytici předpokládají, že meziroční inflace zrychlila do blízkosti 2,5%. Hlavním důvodem je podle nich pokračující zdražování pohonných hmot. V Brně dnes začíná 67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Od dnešního rána až do pátku se na něm a na doprovodných oborových veletrzích představí 1379 vystavovatelů z 39 zemí. Doprovodný program čítá na 100 akcí. Dnes začíná soud s Iljou Remeslem, který je obviněn z šíření lživých informací o ruské armádě. Remeslo byl dlouhá léta prokremelským blogerem. Letos ale nečekaně odsoudil plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu i vládce Kremlu Vladimira Putina. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor tak bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši. I dnes po ránu si hlavně v Čechách dávejte pozor na mlhy. Teploty se teď venku drží jen mezi 9 a 5 stupni. Tam, kde se drží oblačnost, je jenom kolem 2 stupňů. Přes den se zase postupně vyjasní, bude slunečno a taky teplo. Odpoledne teploty zamíří na 18 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 16. A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
3: Dopravní nehoda brzdí provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 209,5 km za sjezdem na Holubice. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a se silným provozem počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Popojíždět budete mezi 15. a 17. km a zdržení okolo 5 minut. 6. cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: A po zprávách v 6 už na Frekvenci 1 startuje úterní ráno. Máte tu Lubku i Míru.
4: Hezké úterní ráno vám přejeme z Frekvence 1.
5: Krásné ráno, dneska to bude velký.
4: Dneska to bude mistrovský dokonce, můžeme to klidně prozradit už takhle na start.
5: My jsme najeli ale fakt jako na mistrovskou jako vlnu. Vem si, že včera mistr světa.
4: Včera no, ale...
5: Dneska mistr světa.
4: Přátelé, dorazí za námi dneska na chvilku, na pár slov, mistr světa Matěj Lukeš, což je moderní pětibojář.
5: A to po vlastně docela dlouhý době, co my máme mistra světa právě tady v tomhle tom odvětví.
4: A teď já se tím musím s něčím přiznat.
5: Ano.
4: Jo. Já nevím, co je pětiboj přesně. Já to nedám asi do... Počkejte, víte, co je pětiboj? Co tam všechno je?
5: Celý
4: asi...
5: pětiboj? Tak no? Pojďme zkusit. Je tak, tam, je
4: tak,
5: tam podle
4: tak
5: mě...
4: Tak za chvilku.
5: Dobře.
4: Ať máme, dej nám chvilku na přemýšlení, abych taky si to chtěl rozmyslet.
5: Tak přemýšlejte, přemýšlejte.
4: Tak hezké ráno.
5: Dobré jitro.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Na Frekvenci 1 si teď dáme další porci horoskopů a vy zatím stále přemýšlíte nad tím, jaké disciplíny jsou v pětiboji. My se na to podíváme už za chvilku. Lubka se tváří hrozně vážně, takže v tom možná bude nějaká zapeklitost.
1: No to jo? Asi si všichni uvědomíme, jo? Že tam je jedna změna.
0: Aha,
1: zásadní.
0: Tak jo. Tak za chvilku jsem na to zvědav, já jsem dal dohromady 3 zatím. Tak hezké ráno.
1: Krásné ranko.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u úterních horoskopů. Svátek slaví Hanuš a Hanuše. Gratulujeme. Před vámi se rýsuje poměrně dobrý den. Luna ve lvu je od přírody pohodová a veselá. Ráda si užívá všech potěšení, stranou by neměl zůstat ani váš milostný život. Co čeká váhy? Dnešek vás může v mnohém ohledu překvapit. Hvězdy nahrávají k navazování nových kontaktů. Štíři, co se na počátku dne rozběhne, z toho budete čerpat po celý den. Nebojte se dělat i nepopulární rozhodnutí. Střelci, dnes můžete rychleji mluvit než přemýšlet. V lásce se ale vyvarujte otevírání starých ran. Kozorozi, je na čase, abyste se zbavili nějakého závaží.

city není radno si zahrávat. Blíženci, hvězdy jsou vstřícní všemu, co vypadá nadějně. Každopádně prožijete více radosti než starostí. Radci, ve větší míře dne budete vystavováni lákavým milostným svodům, ale ani ty finanční pro vás nebude lehké zvládnout. Lvi, štístko vám přeje. Postavení planet posílí vaše sebevědomí. Budete se cítit jako mistři světa. Pany, na obzoru se rýsuje velmi slibná známost, ve které vám pomůže náhoda. Milostný flirt vám může na chvilku okořenit život, ale na klidu vám nepřidá. Romantické představy raději realizujte doma. Milí přátelé, přízeň hvězd využijte v mezilidských vztazích. Posilujte důvěru v sebe i své blízké. Přeji klidný, pohodový den. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dobré úterní ráno, došlo tady ke zajímavé situaci, protože dnes se za námi zastaví moderní pětibojář, mistr světa Matěj Lukeš, měl by dorazit někdy po 7 hodině. Já jsem se tady přiznal, že vlastně nevím, co přesně všechno zahrnuje ten moderní pětiboj. Upka říkala, že se na to podíváme za chvilku, ale zatím teda taky přemýšlí, asi bych si tipnul, že tam bude taková ta klasika, to znamená nějaký běh, plavání,
1: jo, to tam je přesně,
0: kolo
1: a šerm.
0: Šerm bych si asi taky tipnul. No, no. A teď nám ještě jeden chybí. Byly tam koně. Nebyly tam koně. Byly tam koně.
1: Byly tam koně. No. Jenomže teďka právě už tam nejsou koně.
0: Počkej, takže já bych to vlastně téměř dal dohromady. Řekl bych běh, plavání.
1: No, když to ten běh je laser run, jo. To je vlastně
0: kolo.
1: Hele, nic,
0: šerm,
1: já si myslím, no, že tohle to opravdu budeme muset probrat s Matějem, nebo se dostaneme někam, kam se dostat vůbec nechceme. Nebo takhle. Pojďme se domluvit, jakože
0: pojďme se domluvit, že to dáme jako první otázku, až Matěj za námi dorazí.
1: Že pojďme se domluvit, že jako není třeba být každý den za blbce.
0: Stačí obden.
1: Stačí obden.
0: Hezké ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: Evidentně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: vepřovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Gianou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
1: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji. Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Dopravní nehoda brzdí provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 209,5 km za sjezdem na Holubice. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Do kolony se brzdí na 212 km a zdržení 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A Míra s Lubkou s vámi, hezké ráno.
6: Dobré jitro.
5: Všechen pěti boji jsme zapomněli na to si dát nějaký fórek pro lepší ráno.
6: No já si myslím, že to bylo dost vtipný. Možná to hraničilo s trapností, ale...
5: Ale já tady mám jeden. Dobře. Takový partnerský, co? Ty jsou většinou vděčný. Ty jsou celkem fajn. Takže pojďme na to, jo? Jeden partnerský vtípek. Mm-hmm. Mám super manžela, chlubí se žena, jo? Mm-hmm. Nekouří, nepije, nenadává, nepodvádí mě a ani nemá rád fotbal. Aha. A jak dlouho je v komatu? Takový chlap skoro neexistuje. No, to je otázka teda. Myslím, že ten fotbálek, jako i když nekouříš, nepiješ, nenadává, to je blbost, neexistuje takový chlap.
6: Já si myslím, že tam je příliš moc věcí, které jako ne.
5: Farář možná, nějakej. Hezké ráno.
2: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Svědkové Jehovovi smí nově přijímat červené krvinky nebo plazmu. Plné transfuze ale dál odmítají. Co vy na to?
2: To je věc svědků Jehovových, tak ty si dělají, co chtějí. A já důrazně trvám na tom, aby mě neinformovali o svých dalších plánech.
1: Je, ale víte, já je vlastně svým způsobem obdivuju, když tam stojí třeba před tím metrem, stojí tam několik hodin s tím časákem, který od nich nikdo nechce.
2: Ale co na tom obdivujete?
1: Jakože to vydržej, víte?
2: Ale oni to vydržej kvůli svýmu umanutýmu přesvědčení.
1: Dobře, to je
2: jako... A přesvědčení, který je takhle umanutý, je pro mě vždycky už něčím barvný.
1: Jo?
2: Jo, protože mně to přijde, že to je mimo normalitu. To už jako jste rezignovala na svůj vlastní život, na svoje vlastní myšlení a teda žijete tím ideálem, který je ideálem. To znamená, pak se uvidí. Většinou už se nikdy nedozvíte, co se vidělo nebo ne. Ale je to pro mě nepatřičný životní pojetí, jaksi. Takže v tomhle ohledu neobdivuju, naopak si myslím, že v nich je schovaný určitý nebezpečí.
1: Ale všiml jste si, že třeba dřív, před 20 lety, hodně chodili po těch bytech, hodně hlásili to.
2: Ano, ano. Jo,
1: a teďka vlastně nic, teď už stojí jenom tak různě na
2: náměstí. Ano, u nás byli taky takhle, když jsme měli děti malý, vím, že jim odevřela Jana a volala na mě, jsou tady svědci Jehovovi, Honzo. A já jsem volal, ať počkej, já si nalejvám z kanistru benzín a hned je zapálím. Oni byli hned pryč.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Krásné úterní ráno na Frekvenci 1. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak rádio. Wow, tak pojď.
0: Dneska je to Míro 20 let od dokončení D5. Stavba trvala taky 20 let. Já teda musím říct, že si pamatuju ještě.
1: A to je hezký výročí. Včera jsme měli výročí první várky plzeňského piva a dneska máme výročí
0: plzeňskou dálnici,
1: plzeňský dálnice.
0: Já si ještě pamatuju dobu, kdy se jezdilo z Prahy do Plzně a opačně z Plzně do Prahy po starý. Jo, přes Berounce jezdilo. Tam vím, že bylo podle mě nějakých pět stejných Hořovice.
1: Tam se jelo pěkně blbě teda.
0: Tam se jezdilo hrozně blbě.
1: Tam se nedá předjet vůbec.
0: Tak dneska má výročí tedy plzeňská dálnice D5. Já se tě ptám, jak je dlouhá?
1: D5? D5 to je dlouhá dálnice. Pač ona nevede jenom do Plzně. Do Plzně to 90, typuju 154 kilometrů.
0: Typuješ 154?
1: 154 má D5. Tolik já mám odvahy.
0: Tolik ty máš odvahy.
1: Tak za chvilku se na to podíváme.
0: Krásné ráno. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vás probouzí do úterního rána, chytré jak rádio. Dneska slaví D5, tak se mě Lubka zeptala, kolik měří D5, tak samozřejmě nás poslouchá taky spousta řidičů, hlavně ti profesionální moc dobře ví, protože znají ty, jak se tomu říká, ty kilometrovníky.
1: No, dálniční kilometry, no. Exity a podobně.
0: Exoty a podobně.
1: Ty jsi říkal 154?
0: 154 kilometrů, vycházel jsem z toho, že vím, že do Plzně je to nějakých, teda dejme tomu 90.
1: A pak je to
0: asi
1: vlastně na hranice.
0: A pak je to tak 6-5 asi na hranice, bych si typnul.
1: No. Skoro si zatleskej.
0: Ano, tak
1: protože jo, já ti taky do toho tlesknu. Trošičku si přestřelil, ale fakt jenom trošičku. Jenom o 3 kilometry.
0: Takže 151 má.
1: Dokonce jenom o 2 kilometry 200 metrů. Takže ona má 151,8.
0: Já jako si to pamatuju, protože si říkám, teď už ne, ale dřív jsem si říkal, pojedu do Německa, to máš do Plzně 90 a pak už jsou hnedka hranice, seš v Německu. A vím, že mě vždycky překvapilo, že nejsou hnedka hranice.
1: Nejsou hnedka hranice, ale je vtipný, že jsou takový ty dálniční ukazatele nahoře nad dálnicí a ukazuje ti to, jak je to daleko za toho aktuálního provozu v minutách ti to ukazuje.
0: Ano.
1: A mě vždycky překvapí, když je třeba v Plzni napsáno Norimberg 30 minut.
0: Aha, no.
1: Víš, a jako, když je fakt jakoby volná dálnice, tak ono to fakt čvihá docela...
0: Norimberku seš hned, no.
1: No, docela rychle, takže... Jo,
0: takže ještě... na Norimberg. Hezké ráno.
2: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
4: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.

0: nula?
1: Asi jo.
0: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: To je bomba.
10: Tyjo, co to zase baští?
9: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
10: A co já? Pro mě nic?
9: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
10: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
11: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na frekvenci 1.
12: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
13: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
14: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Pale Fire Capital, JISK, Strabag a mediální partner Evropa 2.
15: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
16: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
17: Hezké ráno. Lidé by už měli dostat volební lístky. USA a NATO spouští rozsáhlé cvičení. Má prověřit společné velení v Evropě. Čeští fotbalisté dnes zakončí sraz zápasem s Anglií. Nejpozději dnes by měli lidé ve svých poštovních schránkách najít hlasovací lístky pro komunální volby. 9. a 10. října budeme hlasovat i o složení třetiny Senátu. Hlasovací lístky jsou barevně odlišené. Postup za plentou ve volebních místnostech vysvětlil pro Frekvenci 1 ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
18: Voliči v senátních volbách dostávají sadu hlasovacích lístků, kdy každý kandidát má samostatný hlasovací lístek. Ta sada je barevně odlišena, protože to první kolo běží v souběhu s volbami do komunálních zastupitelstev obcí. Tam máme šedivé lístky, senátní mají žluté a také se vkládá ten vybraný lístek s kandidátem do žluté úřední obálky a potom obě obálky odděleně se vkládají do té volební schránky.
17: Jeden hlasovací lístek rovná se jeden voličů zvolený kandidát do Senátu. Voliči tak v tomto případě nekřížkují, jako to je možné v případě voleb do zastupitelstev obcí. Spojené státy a NATO dnes mají spustit rozsáhlé vojenské cvičení Avenger Triad 2026. Má zasáhnout oblast od severního Norska až po Černé moře a má prověřit společné velení a spolupráci spojeneckých armád v Evropě. Do cvičení, které potrvá do 15. října, se má zapojit více než 2000 vojáků. A podle agentury DPA nepůjde o běžné manévry v terénu. NATO bude při cvičení využívat simulace i umělou inteligenci, aby prověřilo, jak mohou ozbrojené síly v případě útoku rychleji a efektivněji spolupracovat přes hranice jednotlivých členských států. Začala topná sezona a ten, kdo ještě letos nemá revizi komína, může mít velký problém. Sehnat totiž aktuálně komíníka není jednoduché. Mnozí z nich totiž mají i na týdny dopředu plno. Kvůli nevyhovujícímu stavu komínu jen loni vzniklo přes 1300 požárů. Škody se vyšplhaly až na 114 milionů korun a bylo přitom zraněno téměř 40 lidí. Zemědělci obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě. Podporu schválila vláda. Peníze jim mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Podporu farmáři obdrží nejpozději do 28. února příštího roku. Vyplácení zajistí Státní zemědělský intervenční fond. Ománský pilot, který je obviněný z pokusu o únos a havárii letadla společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu, chtěl minulý týden narazit do mezinárodního letiště Ben Gurion v Tel Avivu. Útok plánoval už dlouho. Zmíněné letiště navštěvoval jako pilot pravidelně. Naposledy se tak stalo v červenci, kdy na místě sbíral informace a pomalu se k útoku připravoval. Podle portálu Jeruzalem Post muž sdělil policii během výslechu. Vyšetřování dál pokračuje a přesné motivy stále nejsou objasněny. Čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé budovat. Utkání začne ve 8:45 večer. Dneska bude jasno nebo skoro jasno, ale k večeru už bude přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, ale v 1000 metrech na horách bude pouze kolem 16. A ještě míříme na hlavní tahy.
19: Dopravní nehoda stále brzdí provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 209,5 km za sjezdem na Holubice. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Do Kolony se brzdí na 216 km a zdržení 25 minut. Se silným provozem počítíte na Pražském okruhu ve směru k D1. Mezi 59. a 63. kilometrem se tvoří kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu. Zdržení pro osobní auta do 15 minut. A 15 minut se zdržíte také na příjezdu do Prahy po dálnici D11. Kolona začíná na 6. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
17: A i po zprávách v 7 pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
20: Hezké ráno, Míra s Lubkou s vámi.
21: Krásné ráno, tak určitě jste zaznamenali v poslední době nějaké to mlhavé ráno.
20: Tak to já mám, Lubko, čtyřikrát týdně.
21: Já vím.
20: Vlastně ty to víš, vlastně. Kdo jiný než ty by měl vědět, že občas mívám mlhavá rána.
21: Vlastně minimálně tři, že jo? Sobota, neděle, pondělí, to jsou všechno rána v mlze.
20: To jsou vždycky ty rady. Měl by ses oženit, nebudeš mít mlhavý rána.
21: Ne, ne.
20: Právě proto se nechci oženit, abych nepřišel o mlhavá rána.
21: Míro, kup si jenom žlutý brejle.
20: To funguje na mlhavý ráno.
21: To funguje na mlhavý ráno. Žlutá barva totiž dokáže zviditelnit obrysy a tvary v šedivém prostředí.
20: To jsou ty speciální řidičský brýle, se nosily dřív s tím žlutým sklem. Nevím, jestli se to ještě nosí.
21: Počkej, k tomu mám jednu historku, já to řeknu. Jo, jako.
20: Tak jo.
21: Obecně bychom prý měli mít žluté sluneční brýle v autě, protože zlepšují viditelnost nejenom za mlhy, ale taky za deště, brzy ráno, i vlastně jako k večeru. Jo? A chceš tu historku?
20: Tak za chvilku.
21: Za chvilku, dobře.
20: Hezké ráno.
21: Tak jo, krásné ráno.
22: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
23: Tak když spolu spím, a na bytě tě mám,

0: Přátelé, hezké ráno, Frekvence 1 s vámi. Dnes je s námi čerstvý mistr světa Matěj Lukeš, moderní pětibojař. Ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj, všem přeju hezké ráno. Zas tak čerstvý, ne, ale...
2: ale tak jako letošní, že jo?
1: Tak po ránu jsem se.

0: Vlastně jediný místo, kde jsem mohl poslouchat, tak jsem hodně často chodil vysávat. A jel jsem tam úplný bomby a tak jsem si doma prosadil také kroužek. A pak přišla nauka a noty a...
1: A to už nebylo.
2: To je nuda.
0: Pětiminutovky po škole, to nebylo úplně moje. Jako.
1: A s tím D-durem možná kus olympiku bys asi zvládl. Nebyl takový problém. Tak s námi dnes na Frekvenci 1 moderní pětibojař Matěj Lukáš. Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Krásné úterní ráno, 28,5 tisíce ve hře právě teď.
3: No, takže 257, 400 a 39 je číslo, na které teď můžete volat.
2: A vyhrávat peníze. Mm-hmm. No, tak koho tam máme?
3: Hezké ráno, kdo tam?
4: Hezké ráno, Kamila.
3: Kamčo, zdravíme vás. Máme tady větu, kterou nám tu nechala skupina Čechomor, což vy samozřejmě určitě už víte, ale pojďme si ji připomenout.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak, váš tip?
4: Zkusím dodávku.
3: Dodávka. Zkusme tak. To.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Není to správné slovo.
2: Ale ty... určitě je to pravda.
3: Milé, znalec určitě má muzikanta. Kamčo, nevadí, mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Díky
3: hezké
2: moc,
3: ráno.
2: Mějte se.
3: Tak nevadí, díky tomu přihazujeme pětistovku.
2: No a je tam 29 tisíc, což jsou peníze, o které ještě jednou dneska ráno hrajeme.
0: Když už se nevejdete do auta,

0: Vyjďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: Keš je tu dneska s námi, teprve druhý český mistr světa v moderním pětiboji, doteď první a poslední v roce 2002, jestli to říkám dobře. Potom sice David Svoboda vyhrál olympiádu i Evropu, ale mistrem světa on nikdy nebyl, je to tak?
1: To pravda, David byl vlastně dvakrát druhý po sobě. Takže z individuálu máme už stejný počet medailí.
2: Matěj, kolik ti je?
1: Je mi 24.
2: 24, takže ta poslední medaile padla, když ses narodil.
0: Když ses narodil.
1: Je to tak?
2: Jo, takže to je jasný, ne?
0: Ale, no. Už ses na ten titul zvyknul. Ty jsi tomu dlouho nechtěl věřit, viď?
1: No, jak jsem hned odjel na Dovču, hned potom, tak jsem tomu začal věřit až teď, když jsem přijel nějak, no.
2: Tak ti můžeme říkat, pane mistr?
1: Prosím, ne.
2: Pane mistr.
0: Matěj Lukáš je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence 1.

0: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Mňam, to je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já, proměnit?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Se zdržením více než půl hodiny v nesouvislé koloně počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova. Popojíždět budete mezi 220. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 se počítejte s půl hodinou navíc od 8. kilometru a půl hodiny naberete také na příjezdu do Prahy po D11 od 7. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Frekvence 1.
8: Úterní Frekvence 1. Vysílání nabité historkami. Se s jednou přichází
9: tato Loutka. Tadle je ale strašidelná.
8: No a týká se žlutých brýlí teda, jo, které jsme řešili před chvilkou.
9: Týká se žlutých brýlí. V sedmičce jsme jezdili na lyžák, že? Mm-hmm. Je to taková historka, tenkrát bylo vycvakávací celý vázání, boty nebyly přeskáče.
8: Taky jsem měl tyhle lyže, no.
9: Kryváně, prostě no. Šněrovací, takový pohory vlastně, které se zacvakávaly do těch lyžařských vázání no. A tak. A taky jsme měli mít lyžařské brýle, což tenkrát jako nebylo úplně běžný. To si nepřišel do sportu a nevybral si z patero brýlí. Prostě lyžařský brýle nebyly.
8: No byly univerzální, používal se i na motorku, no, i právě. Na řezání s motorovkou.
9: Právě, jo? Právě. Mm-hmm. A byly kulatý. Byly to takový jakoby dvě velký okup.
8: Já vím, který. No ale to se používalo, buď to měli opravdu jako pracovní pomůcku ochranou.
9: No.
8: Ty jsi měla na lyžáku?
9: Ne. Našimi je zapalili na lyžák.
8: Jako ty často mluvíš o tom, že jste byli velmi chudí, když jsi byla malá, že jste chodili pěšky a maximálně na kole.
9: Maximálně na kole, měli jsme kamna na uhlí a topili jsme si jako v kotli, aby jsme měli teplou vodu a v koupelně nám z umyvadla tekla jenom studena. Takže...
8: Jasně, a brýle na lyžák teda byly tyhle ty do práce vlastně, které se používaly v nebezpečném prostředí a ještě navíc byly půjčený od souseda. On ne. Dělal ve Škodovce v Plzni. Víte, na strojárně tam makal. Je to ne, tak.
9: Naštěstí byly naše, ale aha. Jako bylo to hrozný. Bylo to hrozný. To prostě fakt nechceš. Mm-hmm. Nechceš to zažít.
8: Vy tam ostatní měli ty skoty na sobě různě, jo?
9: Paní, když jsme hráli divadlo aha. S kamarádama. Paní, já mám novou bundu. A já mám taky novou bundu, heč. A já mám taky novou bundu. A takový chlapeček tam stál a říkal, já mám pěkně blbou bundu. Takže takhle nějak já jsem...
8: Já mám pěkně blbý brejle. Hezké ráno.
9: Dobré jitro.
10: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Absurdní zásah ve Frýdku Místku. Z autobusu vyhodili bosou ženu. Co vy na to?
2: Že byla bosá, nějaký parametr a něco tomu předcházelo, nebo oni vyhodili kvůli tomu, že byla bosá?
1: Hele, tady píšou, že šoférka si přivolala na pomoc strážníky, ženská byla bosá a údajně měla nějak divně lesklý oči. Takže jí možná jako přišlo, že je opila nebo zdrobila.
2: Že měla lesklý oči a bosí nohy, tak no. Jako, že s lesklýma očima nesmím do autobusu, no. To jako, nebo bose. Aha. Já můžu přijít jako...
1: No skoro. Právě proto se o tom mluví, no, že vlastně...
2: No to ale, to je napsali, takže pravda bude někde, Bůh ví jaká. A dokud to neprověříme, tak na to nemůžeme reagovat, takže můj posluchači odpovíme vám na to v listopadu nebo v prosinci, až celou věc prověříme a projednáme se všema zastupitelstvíma.
1: No ale počkejte, když jsme u těch bosých lidí, jako ono, ta bosochůze je čím dál tím víc populárnější, ano, všim jste si toho?
2: Nohy vůbec teďko letěj. Bosochůze, pak to ukazují na videu, takový ty chodidla a aha, to, aha. To dělají ty ženský, aha. Jako za prachy teda. Já jsem si to doma zkusil zadarmo, ale já jsem si to dělal jenom tak v posteli a neviděl jsem se přitom, ale mně se zdají ty moje nohy roztomilý, to takových 30 korun.
1: Takže OnlyFans bude vaše.
2: No, jestli tohle OnlyFans, tohle je jenom Only chodidla, ale zaujalo mě, že vlastně ty ženy hledají výprodej jednotlivých částí těla, jak to jde. Kde to dá, pak se rozčilujou, že to je zneužití ženy jako reklamního subjektu, anebo že to ponižuje ženu, a nevím co všechno. A nikdo se jaksi nenabízí jako sexuální objekt, anebo reklamní produkt víc než ženy sami na všech sociálních sítích. A všechny se snaží mít takový smutný pohled. Některý vypadá jako opilý, když to dělají.
1: A to je možná, to je skleněný oko. To je...
2: No, ale jako kdyby měla skleněný oko a byla bosa, tak by bylo protiústavní vyhodit z autobusu. Rád bych ji obhajoval. Ale mám toho teď moc.
1: Přesně.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: Moderní pětibojář, mistr světa, Matěj Lukeš je dneska s námi. My jsme tady s Mírou nedávno, buď rád, že si u toho nebyl, jo? Řešili ty disciplíny a dost jsme se ztráceli. Takže teďka tady máme tebe, pojďme to dát teda prosím tě dohromady. Šerm.
1: Ano, kordem.
0: Kordem. Plavání.
1: 100 metrů.
0: Čím?
1: Volným způsobem.
0: Volným způsobem.
2: Radši se jako ptám. Na pramici.
0: Střelba.
1: No. Laserovou pistolí.
0: Běh.
1: 3000 metrů.
0: A překážky.
1: Obstacle racing, překážky, opičí dráha, každý tomu říká jinak.
2: Tak to je jasný, že jsme se v tom ztráceli jasně, už teďka, ale jo. Jako, co máš nejraději?
1: Já to mám nejraději tak dohromady, nemám ani jednu nejoblíbenější disciplínu, asi bych našel tu nejneoblíbenější.
0: A to?
1: To je to. To je ta obstacle racing, OCR, tomu říkáme asi nejčastěji. A to, jako ne, že by to byl nějaký sport, který by mě nebavil, ale je tam taková trochu záž, že nám to nahradilo koně.
2: Mm-hmm. A to je nakonec?
1: Ne, to je jako druhá disciplína v tom finálovém dnu.
0: V tom finálovém dnu.
1: A v semifinálovém také.
0: Mm-hmm. Jasně. No, já bych to ještě probrala do podrobnější, ale za chvilečku, jo. Moderní pětibojář Matěj Lukeš je tu dneska s námi.

0: Dnes s námi na Frekvenci 1 Matěj Lukeš, tedy moderní pětibojář, mistr světa. Já se nechci pouštět úplně do nějakých jakoby
1: odborností,
0: protože jsme tu měli Báru Sémanovou a tam jsem se teda jako uvařil ve vodě jako
1: v přímém přenosu.
0: Protože Bára říká, nejrychlejší dráha je ta čtvrtá. A já říkám, jako, že tam je jako nějaká lepší voda, na to, že to tam plave jako rychlejc. Mně to vůbec nedošlo, takže já mlčím, jo, pokud tady budeme rozebírat jednotlivé disciplíny.
1: Ty jsi tady zmínil ty koně. To bylo první mistrovství světa bez koní?
2: Druhé.
1: A ty jsi měl někdy svého koně?
2: Ne, to se losovalo na každý závod a bylo to proto, že to vlastně byl vojenský sport nebo je a každý voják za první světový.
1: Jo, jasně.
2: Musel jako...
1: Děkuji.
2: Umět vzít koně na bojišti a přejet někam, takže proto to také bylo.
0: No a chybí tam koně nebo ne?
2: Chybí. Jo. Já jsem to ještě zažil, vlastně jsem hrozně rád, že mám medaily i z mistrovství světa s koňma. Před dvoma rokama v Číně taky jsme měli družstvo kluků. Já jsem jako na koni vlastně ani nejel tehdy, ale kluci byli tak dobrý, že nám to stačilo. Takže jsem teďka jeden z mála, který má medaily jako ještě s obou vlastně pěti bojů.
1: Zažil jsi? Ty jsi vlastně jako hodně mladý, tak vlastně nevím, jestli jsi to zažil. V televizi Hry bez hranic.
2: Pamatuju si to, jako byl to nějaký hrozně starý záznam, ale u babičky jako malej jsem na to koukal.
1: Víš, že mi to jako připomíná trošku ty vaše překážky, tady tyhle ty šílenosti.
2: Jo, a tam to bylo ještě víc šílený trošku, ne? Nebo já si
0: no, jako
2: tak
0: matně to pamatuju.
1: Jako
0: to...
1: No jako jo, ale stejně, to jsou hrozně divný překážky, které máte. Jak tomu říkáš?
2: Obstacle racing, nebo český OCR-ko.
1: Jako český OCR-ko. No.
2: Je tam ten pád.
0: Ti mi to uzavřel. Dnes s námi na Frekvenci 1 mistr světa moderní pětibojař Matěj Lukeš.
3: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
4: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro.

0: rádi. Jsem říjnové sluníčko plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání. Vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami. Právě v prodeji.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrart?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
9: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
10: Klid, máš na to 3 dny.
9: A těch lidí, co čekají na autogramy?
10: No, jsou tu všichni.
11: Kniha Brno. Největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka. Letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
12: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: Hezké ráno, hlasovací lístky k volbám byste měli mít ve schránce. V Česku roste dlouhodobá nezaměstnanost. Trump schválil vojenskou popravu armádního psychiatra. Nejpozději do dneška by měli lidé obdržet do svých poštovních schránek hlasovací lístky pro blížící se komunální volby. Zároveň se krátí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu, připomněl pro Frekvenci 1 ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
14: Do 7. října do 16 hodin. Připomeneme jenom, že voličské průkazy se vydávají pouze pro volby do Senátu. Letos se ještě voličské průkazy pro komunální volby nevydávají a ten voličský průkaz může volič použít pouze na území volebního obvodu, toho volebního obvodu do Senátu, v němž má svůj trvalý pobyt.
13: Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední 2 měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Nemocnice Litoměřice, která patří pod krajskou zdravotní, má velké problémy s nedostatkem pracovníků. Personální krize si tam už vynutila zrušení některých vyšetření. Například neurologické oddělení od začátku října až do odvolání přestalo provádět elektroencefalografická a elektromyografická vyšetření. Sklené na Svitavsku bude vedle hlasování do zastupitelstva rozhodovat také o větrných elektrárnách. Ve druhé otázce referenda se pak lidé mají vyjádřit o fotovoltaice.
15: Místní tady už koncem týdne rozhodnou, jestli má jejich obec odmítnout nebo podpořit podporu výstavby větrných elektráren. Ve stejném termínu budou referenda k tomuto tématu také v Mikulči, Kamenné Horce a Dětřichově. Jen ve Sklenném se ovšem bude hlasovat také o pozemních fotovoltaických elektrárnách na zemědělských a také volně otevřených plochách. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
13: Spojených států Donald Trump schválil popravu bývalého psychiatra americké armády Nidala Hassana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil. Hassana zastřelí popravčí četa, informuje o tom Reuters. Pokud se tak opravdu stane, půjde o první vojenskou popravu od roku 1961. Major a armádní psychiatr Hassan útočil před 17 lety na základně americké armády v texaském Fort Hoodu. U soudu prohlásil, že jeho čin byl odvetou za nasazení amerických vojáků v Afghánistánu. Tenista Jiří Lehečka dnes zabojuje o titul v Tokiu. Ve finále ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Po rozpuštění oblačnosti a ranních mlech bude i dnes krásně jasno nebo polojasno, ale k večeru už dojde k přibývání oblačnosti. Teploty ale příjemné mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 16. A ještě míříme na hlavní tahy.
16: Se zdržením více než půl hodiny v nesouvislé koloně počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova. Popojíždět budete mezi 220. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 se počítejte s půl hodinou navíc od 8. kilometru a půl hodiny naberete také na příjezdu do Prahy po D11 od 7. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
13: A i po 8. hodině pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
17: No, jsme tu po 8. hodině, vás moc zdravíme.
18: Krásné ráno, je to neuvěřitelné, ale před 16 lety se objevil Instagram v roce 2010.
17: Chtělo se mi říct, jako, že teprv, ale vlastně je to dlouho, vlastně už docela, je to docela 16 let.
18: Docela dlouho, no.
17: Já ho, člověče, nekecám, jestli ho mám
18: tak takový, 10.
17: No max, spíš míň.
18: Max
17: se
18: 10.
17: Podívám. Zatím mluv, já se podívám, kdy mám, mám první příspěvek.
18: Podle mě nám v roce 2010 Míro ujel vlak.
17: Ano, i poslední metro, ale. Tak já jdu zatím hledat,
18: hledej,
17: ze kdy mám teda první příspěvek. Schválně se na to taky podívejte, ze kdy máte první příspěvek.
18: Blbý je, že se to nedá jako zařadit chronologicky, jo, na tom Instagramu.
17: Nejde to, jsi si jistá?
18: Jsem si dost jistá, no. Jako, že to není jako, že prostě musíš fakt jakoby rolovat.
17: Jo,
18: a to
17: mám ale 1000 příspěvků.
18: Možná budeme ještě strašně dlouhou dobu, ale chci říct, že on na začátku měl úplně jinou ikonku a hlavně tenkrát se dával jenom čtverečkový ty, jenom čtverečkový formáty, že jo, na Instagram. Mm-hmm. A hrozně moc lidí, včetně mého muže, si mysleli, že je to aplikace, nebo si myslelo, hrozně no. moc lidí si myslelo, že je to aplikace na úpravu fotek. Ono to dělalo takový jakoby hezký rámečky a byly tam ty filtry, ty už tam byly tenkrát, v tom roce 2010 už tam byly filtry a mohl si to tak jako různě upravit. Já ještě teda furt nejsem na začátku svého Instagramu.
17: Asi, teď jsem teda udělal hloupost, myslím, že to nezvládnu, ale tak zatím se můžete taky podívat. Hezké ráno.
18: Krásné ráno.
19: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

nejčastěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být zas

0: Dobré ráno vám přejeme, Frekvence 1 s vámi. My jsme tady řešili, že dneska tedy má narozeniny Instagram, vyšla první verze téhle sítě.
1: Já jsem se dorolovala.
0: Byl to rok 2010. No a ty jsi teda, kdy jsi to zavedla?
1: Úplně první fotka, kterou mám na Instagramu, což je vtipný, je s tebou.
0: No, se mnou.
1: Je s tebou a ještě s Peťou Šimkem tenkrát.
0: No,
1: tady, a je tady z rádia, ještě ze starého rádia, ještě když jsme byli na Venzigovce. No. A je to 18. prosince 2017.
0: No a já jsem taky hledal, já mám první
1: fotku
0: s pivem, překvapivě, z Jižňáku od nás. Hmm. A byl to rok 2018, takže...
1: No.
0: Mám 8 let mám Instagram, jenom to jsme hodně zaspali, kdyby jsme začali hned.
1: No, tak
0: kdo
1: máme,
0: ví, kde jsme mohli být?
1: Máme podle mě u těch sledujících nulu navíc.
0: Tak jo. No, hezké ráno vám přejeme.
1: Dobré, je to. Frekvence 1.

0: Ano, budeme proplácet další z vašich účtenek. Co tam máme tentokrát?
1: Máme tady benzín. Uh-huh. To je v poslední době jedna z nejčastějších účtenek, které k nám chodí.
0: Není se čemu divit.
1: Tentokrát přišla z Havířova, z Šumbarku.
0: Šumbark, jo.
1: Šumbark, Havířov, Šumbark a píše nám Jiřina.
0: Tak zkusíme Jiřině zavolat.
1: Bude velmi šťastná, no, když za ní zaplatíme benzín, píše.
0: To chápu, to kdo by nebyl, no, v téhle době. Takže směr tady Šumbark.
1: Šumbark.
0: To je asi městská čtvrť.
1: To bude asi, no. Mm-hmm.
0: Takže Jiřinka.
1: Kde pak se nám Jiřka tohle?
2: Prosím.
0: Jiřinko, dobré ráno, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
2: Dobré ráno, já vás taky zdravím.
1: Které rádio platí za vás?
2: No určitě frekvence 1.
0: No tak jo.
1: Jiři, my tady máme vaši účtenku za benzín a my pro vás máme dobrou zprávu. Máte 800 navíc.
0: No tak píšete, jestli bychom za vás zaplatili benzín, samozřejmě moc rádi.
2: Ježíš, tak to jsem ráda. No,
0: a zároveň se nás ptáte, proč se tak zdražuje, tak na to vám úplně odpovědět jednoduše neumíme.
2: No, to je škoda, protože to jsem chtěla vědět.
1: Rozhledněme se po světě a ono na to asi tak nějak tak, jako člověk.
0: Nejsme v tom sami, děje se to i v okolních státech, tak aspoň, že tak. Kdyby to bylo jenom u nás, to by bylo už jako hodně blbý. No tak jo, tak to za vás moc rádi zaplatíme a Ježíš, studovali jsme tady ten váš Šumbark, to je část Havířova.
2: Ano, ano.
1: Tak vás zdravíme právě směr Havířov, právě směr Šumbark. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju moc, děkuju. Nashledanou.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička. Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější,
1: než jsem si tě pamatoval. Povídali... Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017.

Krásné úterní ráno na frekvenci 1, teď takové řidičské zamyšlení. Znáte to, jedete autem, před vámi někdo prudce zabrzdí a najednou zjistíte, že jedete až moc blízko. Stačila chvilka nepozornosti a na reakci už nemusel být dostatek času. Když se ale někdo nalepí na nás, vnímáme to jako nebezpečné. U sebe si malý odstup často omluvíme spěchem nebo hustým provozem. Právě na tenhle dvojí metr upozorňuje Česká asociace pojišťoven v kampani Normální řízení zabíjí. Nedodržování bezpečného odstupu je přitom jen jedním z běžně tolerovaných rizikových návyků. V roce 2025 si podobné chování za volantem vyžádalo 346 lidských životů. Nechte si proto před autem dost místa, protože normální neznamená bezpečné. Projekt České asociace pojišťoven Normální řízení zabíjí podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.

0: Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dech.cz. V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na příjezdu do Prahy po D5 se počítejte se 40 minutami navíc od 8. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 20 minut až k exitu Ořech. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni mezi Modleticemi a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. 40 minut naberete také na příjezdu do Prahy po D11 od 12. kilometru a 20 minut ztratíte na D10 do Prahy od kilometru 10. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
3: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Matěj Lukeš, teprve druhý český mistr světa v moderním pětiboji. Já jsem si všimla, že míváš přes nos pásku. Jako pomáhá to?
4: Tak to mám od minulého roku, taky od mistrovství světa, kdy jsem se dal dohromady s přítelkyní a to je vlastně od ní. A minulý rok jsem byl na mistrovství světa hned třetí, takže to bylo něco jako, je to pro mě jako šťastný symbol taky už.
3: Je takhle.
4: Ale taky to samozřejmě pomáhá, ne přímo podle mě při tom výkonu, ale mezi těma disciplínama, protože se přece jenom o trošku líp dýchá. Pak když jako jste v tom výkonu, tak dýcháte prostě pusou 95% a tam už to není poznat. Ale mezi těma disciplínama, kdy se člověk musí sklidnit psychicky i fyzicky, tak dýchá i nosem a tam to pomáhá.
5: Hmm. Jakože ti to drží víc jako
3: od sebe.
5: Odevřej ty nozdry.
4: Takhle, kdyby si člověk zvednul kůži na nosu, tak se prostě ty nozdry, nosní dírky trošku otevřou a je tam lepší ten průtok toho vzduchu.
5: No, aby jsme zaspomínali na ty koně, víš, jsem si říkal. Já jsem s tím totiž viděl minule někoho běhat u nás v parku, jak jsem si říkal, jestli to opravdu je tak výrazný rozdíl, nebo není.
4: Tak a kdyby se tady vzal u stolu, tak by se to cítil. Nebo nejvíc by se to cítil, kdyby se to pak sundal. Tak ne, no je takový
5: jo,
4: jako...
5: Takhle, to se dejchá.
4: No, zpátečka.
3: Matěj Lukeš je dneska s námi na Frekvenci 1.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Vědci v Brně testují lepidlo na kosti. Inspirovali se mušlemi. Samo se vstřebá.
2: Já jsem chtěl říct na to poslední slovo, abyste mohla nějak opravit, to jsem ještě neslyšel.
1: Ne, mě to úplně jako šokovalo, vstřebá.
2: No, vy jste říkal vstřebá.
1: No, vstřebá se ve střevě. To jako vlastně, jo. Protože ono se to nějak vstřebá a to tělo si to tak nějak jako vyloučí.
2: No, ale mě to zaujalo, protože lepidlo se dělá z kostí.
1: Lepidlo na kosti.
2: No, ale lepidlo se samo o sobě dělá z kostí.
1: Jako fakt?
2: No. Klích taky, že jo, myslím. No, myslím si to. Tak já to tady flaknu do rádia a uvidíme se.
1: Jako já jsem jako na hraně toho, že vám jako budu věřit, ale je mi to divný.
2: No, ale že se lepí kosti nějakým lepidlem na kosti je možný, ale vím, že z kostí se dělá lepidlo, myslím.
1: Aha.
2: Aspoň si to myslím. No, mám to nějak v sobě hrozně zažitý.
1: Jo, no tak to hezky vymysleli teda, jako v tom vysokém.
2: Ale nějaký kosti se asi, nebo kosti se musí tak, ono nemůžete možná kosti lepit kostním lepidlem. To je možný, že kosti na to nereagují. Říkají si, my jsme tě poznali lepidlo.
1: Přesně.
2: Ty jsi byl kost.
1: S tebou ne. No. Třeba jiný lepidlo.
2: No, takže to musí možná jim. To už jsme v chemii, tam jsem jako doma.
1: Právě, a teď kdo byste mohl pro nás lajky teda? Ono se právě jako nerozpustí, ale jako zalepí to tam, i když tam je krev, to mi přijde úplně geniální.
2: Nevím, tak já z lepidel nejvíc obdivuju chemickou kotvu.
1: Aha, chemická kotva.
2: To obdivuju, ne, to je jako pyšná perla chemie, moderní, stavební, to je obdivuhodný.
1: Chemická kotva.
2: No.
1: Jo, jsem ještě neslyšela, ale...
2: No je, tak dneska to, máte ten den, kdy jste to slyšela.
1: Tak to je, a na co pa se to používá?
2: Na všechno. No. Na všude. Ve stavebnictví všude, na všechno, parametry vynikající, obdivuhodný.
1: No tak co s tím machrujou, když už
2: to... A tohle něco jiného, to nějaká kostní hříčka, to je lidi jako vy, aby si doma lepili nějaký zoubky nebo co.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1. Say low.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: O, tak pojďme na to. Telefon je 257 403 devítky. Kolik tam je prachu?
3: 29 tisíc. Blížíme se, ano, Míro, blížíme se tvé oblíbené třicítce. Ne, to takhle, všechny kulaté tvoje jsou oblíbené.
2: Všechny mají kulaté, jo. Dobře, takže prosím vás, máme tady tedy větu, hrajeme o hezké peníze. Otázkou, kdo je na telefonu? Dobrý den, hezké ráno, kdo tam?
4: Dobrý den, Aneta.
2: Anetka. Tak, pojďme rovnou k věci, ať to nezdržujeme. Větu nám tu nechali kluci ze skupiny Čechomor, zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Kdyby to klaplo, Anet, máte 29 tisíc.
4: No, to je hodně slušný. No.
2: Takže, co to je?
4: Bubeník.
2: Zkusme bubeníka.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Ani bubeník to není, ale každopádně děkujeme moc za tenhle tip, který má vlastně hodnotu 500 korun.
2: Mějte se hezky, naslyšenou, hezké ráno.
3: Díky, ať se daří.
2: Přihodíme rovnou 5 díky, jo. Takže je tam, blíž, no.
3: No přesně, a ten kruček už je malilinkatej, 29,5 tisíce, o které hrajete dneska dopoledne.

0: Čerstvý mistr světa, moderní pětibojař Matěj Lukeš je tu dneska s námi na frekvenci 1. Ta čerstvost už je lepší, takhle jako už jsme se rozpovídali.
1: Jo, to určitě, ještě mám po ránu trošku kofeinu v krvi, takže...
0: Ještě je to dobrý. Takhle, když mluvíš o kofeinu v krvi, máš něco, nějaký stimulant povolený, myslím. Jako před závodama, co tě nakopává? Třeba to kafe nebo něco takového?
1: Něco si tam malinko dávám, ale jelikož je tam ta střelba, po kofeinu se jako klepe ruka, takže to tam ne každému jako vyhovuje.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Já se fakt pomlouvám. Dneska je to takový, jako že tady si vlastně osvětlujeme pravidla moderního pětiboje. Ty překážky nejsou po každý stejný, viď?
1: Nejsou. Jsou tam vlastně tři segmenty, jako základní, a druhý a třetí z nich se losuje na každou soutěž, vlastně na kvalifikaci a pak na semifinále. A pak ve finále jsou stejné jako ve finále. A jsou tam tři různé možnosti v každém segmentu. Takže nebudu to vypočítávat, jaká je pravděpodobnost. 33% u každý, plus tam jsou dvě, takže se nám to většinou promění celou sezonu. No.
2: Matěj, o čem teď sníš? Máš nějaké sny?
1: Teďka bych chtěl hrozně jít někam ven a třeba 3 dny někam jako jít a spát v lese a prostě být jako offline.
2: Je to reálný?
1: To záleží, jaký bude taky počasí, možná o víkendu budu mít čas.
2: Má být hezky.
1: Jo, tak možná vyjdu. Je to taková vlastně moje start do nové přípravy, protože začínáme pomalu, ještě jsem ani nezačal trénovat a vlastně chůze je příprava na běh a když půjdu 5 hodin denně, tak je to dobrá příprava, už to mám zkoušený.
2: To si musím pamatovat.
0: Chůze je dobrá příprava na běh. Před závodama spíš dobře, když mluvíme tady o těch snech, teda jako tak pojďme k těm reálným snům.
1: Když už do finále, tak celkem jo. Většinou já jsem nejvíc nervózní před kvalifikací a když se kvalifikace povede, tak už pak je to víceméně, vím, že to dopadne jako dobře, jakože finálová účast je vždycky úspěch. I když ten rok jsem tam měl vždycky výsledky nahoře, tak i kdybych byl prostě 10. ve finále, tak je to pořád úspěch, když možná teďka už někdo bude říkat, že ne, ale v mý hlavě to je pořád takhle.
2: Moderní pětibojař Matěj Lukeš s námi na Frekvenci 1.
3: Ahoj kamarádi, jsem říjnové sluníčko plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání, vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami právě v prodeji.
4: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
5: Klid, máš na to 3 dny.
4: A těch lidí, co čekají na autogramy?
5: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise ona dnes.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Ahoj kamarádi, jsem říjnové sluníčko plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání. Vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami právě v prodeji.
8: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
9: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Hezké ráno, u soudu pokračuje kauza Dozimetr. Česko je 23. ekonomicky nejsvobodnější zemí. 40 minut naberete na D5 i D11 před Prahou. U obvodního soudu pro Prahu 9 pokračuje hlavní líčení v korupční kauze Dozimetr. Jako svědek dnes ráno znovu dorazí nezávislá pražská zastupitelka a senátorka Hana Kordová-Marvanová.
11: Jak píše iDnes.cz, už včera Marvanová detailně popisovala své působení v radě hlavního města Prahy po volbách v roce 2018. Tam kandidovala za Spojené síly pro Prahu, tedy spojení STAN a TOP 09 s podporou lidovců. Uvedla, že opakovaně narážela na odpor, když ještě jako členka hnutí STAN poukazovala na podezřelé zakázky v pražském dopravním podniku. Atmosféru na magistrátu a chování některých koaličních partnerů označila za bossing. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
10: Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat do poštovních schránek hlasovací lístky, na kterých budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu, kde se letos rozhodne o budoucím složení horní parlamentní komory parlamentu, navíc mají mít také lístky s kandidáty na senátory. Ti by do dnešní půlnoci měli elektronicky oznámit dohledovému úřadu sponzory své kampaně. Česko je 23. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Proti loňskému žebříčku si polepšilo o 12 příček. Ekonomická svoboda se zlepšila i v absolutním vyjádření. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku kanadského institutu Fraser. Ekonomicky nejsvobodnější zemí světa je Hongkong. Žebříček uzavírá Venezuela. Pardubický kraj tlačí na napojení nového dálničního úseku. Zatím mu totiž chybí příjezd od České Třebové i Ústí nad Orlicí.
12: Pokud by vše zůstalo při aktuálním stavu, tak by se lidé ze zmíněných měst dostávali na dálnici kličkováním přes Litomyšl nebo z Ústí dokonce po trojkách přes Hrádek Sloupnici a Kornice k mimoúrovňové křižovatce Řídký. Střebové by pak jeli přes Kozlovský kopec a Němčice. Pardubický kraj teď kvůli očekávanému vyššímu nárůstu dopravy v okolí Litomyšle připravil záložní plán. Tím je hledání jakéhosi bypassu. Zásadně proti jsou ovšem samotné Němčice. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: V Brně dnes začíná 67. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Od dnešního rána až do pátku se na něm a na doprovodných oborových veletrzích představí 1379 vystavovatelů z 39 zemí. piráty stáhli všechny bombardéry svého letectva umístěné na letecké základně Fayford na západě Anglie. Učinili tak po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný pokus o teroristický útok na základnu využívanou Američany k náletům na cíle v Íránu. Podle New York Times, který se odvolává na americké a britské činitele, Spojené státy své bombardéry ze základny stáhly kvůli možné hrozbě dronového útoku nařízeného íránskými revolučními gardami. První ze tří českých nadějí v osmifinále tenisového turnaje v Pekingu končí. Wimbledonská vítězka Linda Nosková podlehla 31-leté Rusce Alexandrovové 2x2-6. V Číně dnes o postup do čtvrtfinále zabojují ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Ráno a dopoledne se ojediněla, to zejména v Čechách, budou ještě vyskytovat mlhy a nebo nízká oblačnost. Během dne se ale vyjasní, bude jasno až polojasno. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost zase přibývat. Teploty ale příjemné mezi 18 a 23 stupni. A ještě jdeme na silnice, protože na D11 i D5 před Prahou jsou 40-minutové kolony.
13: Na příjezdu do Prahy po D5 počítejte se 40 minutami navíc od 8. kilometru. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 20 minut až k exitu Ořech. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni mezi Modleticemi a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. 40 minut naberete také na příjezdu do Prahy po D11 od 12. kilometru a 20 minut ztratíte na D10 do Prahy od kilometru 10. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
14: Hezké úterní ráno, přátelé, z Frekvence 1 máme 6. a svátek slaví Hanuš. Já teda osobně Hanuše žádného neznám, ale to neznamená, že by to neměli slavit. Takže pánové, užijte si to. Pan herec Hanuš, ale to je příjmení, nevadí. Užijte si den, protože svátky si nikdo nevymyslí, kam si je dá, prostě tak to připadne, ale proč ne, oslavíme to. Hezký den z Frekvence 1 a za chviličku se podíváme na to, komu já dneska budu volat.
9: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Já jsem slíbil, že budeme dneska volat a já budu volat jednoho člověka, který má velmi vzácnou kombinaci svých profesí, nebo řekněme profese a koníčka, protože on je z jedné strany velmi úspěšný právník a z druhé strany miluje od malička, dá se to tak říct, miluje muziku. No a tohle to dokázal spojit a je vlastně úspěšný v obou a krásně se mu to prolíná. Takže abyste jenom věděli, že nemusíte dělat jenom jednu věc, ale že to jde někdy hezky propojit. Tím, koho budu za chvíli volat, je hudebník, právník, zpěvák, podnikatel Petr Pečený alias doktor PP. Tak se můžete těšit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách Partners Banky.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na frekvenci 1. Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl ty hity.

0: Frekvence 1.
1: Posloucháte Frekvence 1 a teď aktuálně na telefonu frontman, zpěvák, muzikant, ale pozor, také respektovaný právník Petr Pečený alias doktor PP. Tak Petře, hezké ráno.
2: No ty jsi mi ho udělal krásný, jak jsi mě popsal, no to je úžasný.
1: No tak to je skvělý.
2: Takže taky všem hezký ráno, i tobě.
1: Tak my jsme se dlouho neviděli, tak mi řekni na úvod, jednak jak se máš a co vlastně aktuálně děláš?
2: Já myslím, že nejdřív, jestli mi chybíš, no chybíš mě, to víš, že jsme se dlouho neviděli, to je jasný.
1: Děkuji.
2: Takže, co teď dělám? No, vlastně jsme dokončili asi před 10 dněma s doktorem PP letní turné, který bylo velmi úspěšný, jako aspoň z pohledu, teda myslím, reakcí fanoušků.
1: A což je nejdůležitější.
2: Což je nejdůležitější. A fakt jsme si to užili hlavně i s kapelou, protože já to beru jako, jak to nemám jako hlavní živnost, tak to vlastně beru jako součást svého života a čím dál víc si té muziky, že to můžu hrát, tak si to vážím a opravdu si to užíváme. Takže to bylo fajn. Navíc jsme ještě měli takový minitour, jsme dokončovali s Vítkovým kvartetem, který jako první já mám strašně rád vždycky, když je nějaký mejdan, tak si nechávám pustit pražskýho démona, že jo, to je jasný. A ty určitě znáš taky mistra Ruška, že jo, takže známe se s tím 30 let, tak to bylo úplně skvělý. A těším se, že vlastně teď budeme mít sraz s ním právě a budeme plánovat něco na příští rok, což samozřejmě se neobejde bez konzumace různých nápojů, že jo, protože, no a připravujeme, protože se nám, řekl bych, aspoň podle zase ohlasů lidí a podle toho, jaký to má sklídnutí a poslechy, povedla nová písnička, kterou jsme minulý rok po dlouhý době udělali, to Dítě stounu, který se hrálo i v rádiích a lidi se to s náma zpívají na koncertech, to, což je skvělý, celkem nový písničky, tak a to jsme vlastně udělali s Leškem Vronkou a Kuba Ryba z Rybiček dělal text, tak vlastně Lešek teďka píše, jsem ho poprosil, že bychom udělali další písničku spolu a doufám, že i Kuba se přidá jako textař, co za mě je to strašně dobrý textař a jak se mé kamarádi taky hroznou dobu, tak on vlastně, když napíše písničku, tak já mu řeknu, co to, jako, jak to cítím a co bych si tak představoval a jak mě dobře zná, tak on to umí dobře napsat, takové věci, které jsou nad věcí, protože nás už lidi berou jako veselou kapelou.
1: To je strašně důležitý být veselá kapelou.
2: No, protože jako, hele, v našem věku, proč být smutnej, že jo? Přesně, to máme tak. Do stejných důvodů, než ještě o tom zpívat, takže na to se těším, to bych rád, aby jsme dokončili do konce roku.
1: Hele Petře, jenom co poslouchám, nenudíš se, to je důležitý.
2: Tak, no hele, nesmíme se nudit, jak přesně. Se začneme nudit, tak je po nás.
1: Tak je po nás. Tak teďko já to přeruším, ty si dej krátkou kávu a pak se podíváme na to spojení právničiny a té muziky, protože to mě vždycky zajímá, jak to lze před klienty ustát. Tak za chviličku opět doktor PP, Petr Pečený na Frekvenci 1.

0: za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Gianou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
1: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
2: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 16. kilometru D1 na Prahu. Okolo projedete pouze pravým pruhem a odstavným pruhem. Na příjezdu do Prahy po D5 se počítejte s 30 minutami navíc od 8. kilometru. Na vině je dopravní nehoda, dopravní omezení a silný provoz. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. A dva kamiony se srazily na 81. kilometru dálnice D11 na Prahu. Před nehodou ztratíte 15 minut, do kolony najedete na kilometru 84. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Podruhé na frekvenci 1 doktor Pepe, čili Petr Pečený. A Petře, ještě jednou tady hezké ráno, protože někdo naladil rádio až v tuto chvíli, takže ještě jednou
1: ráno,
0: všem hezké ráno. A já se tě musím zeptat, ty jako respektovaný právník, když ti přijde klient a najednou na tebe koukne a řekne, ježiš, já vás od někud znám, nehrajete taky? A ty řekneš, jo, kapela doktor Pepe, veselé věci a teď máte řešit smutné věci. Jak to jde dohromady?
1: Hele, já jsem se toho bál kdysi dávno, protože já vlastně hraju od svých 15, co jsem zakládal první kapelu. Tenkrát, teď jsme zrovna hráli v Rokycanech, odkud pocházím, tak jsem si vzpomněl, jak na tanečních jsme s Miloněm Štenerem, který bohužel už tady není, on potom zakládal Arakain, tak jsme se potkali na tanečních a založili jsme první kapelu zábavovou. Tak a potom nějakýma peripetiema jsem přestal hrát, šel jsem na vojnu a tak dál. Na 2 roky, takže se to jako všechno přerušilo a vlastně jsem se k tomu vrátil, když už jsem byl tím advokátem. A my natočili jsme tehdy jako velmi úspěšnou vlastně tu první desku, tam byli Beránci, že to byl obrovský hit a byli jsme nominovaní, tehdy se to jmenovalo Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, že jo, nebo...
0: Jasně, ano, Grammy s jedním L teda, s jedním
1: no, ano,
0: my jsme
1: ano,
0: to
1: ano,
0: moderovali takže... a hned po tomto ročníku, zasáhla Grammy ve Spojených státech a řekli, vymyslete si jiný název, ale Grammy už tady jedny jsou. Ze dvěma.
1: Ale to nebylo kvůli doktorovi Pepe.
0: Ne, to určitě ne.
1: Konec tu nominaci neustále. To mě tehdy pobavilo, že jsme byli objev roku a mě bylo přes 30 a připadal jsem si starý. Jo?
0: No jasně.
1: Dneska
0: no,
1: s tím pod odstupem, když to vidím dneska, tak jsem zase tak starý nebyl.
0: Tak jsi byl jinak. No, ano,
1: ty taky ostatně.
0: No ano. No a to spojení,
1: že v té době, když se tohle stalo, tak jsem se toho fakt bál, co jako klienti řeknou. Protože už jsem tu advokátní praxi měl fakt zavedenou. No a stalo se to, že člověče, všichni to vzali, že to je prostě, že to je fajn. Spousta mých klientů chodí na koncerty, spousta jezdí, protože já ještě jsem promotér benátský, že jo, festivalu, takže tam je spousta těch mých známých nebo klientů přijede, takže oni tu muziku mají vlastně rádi a za ty leta já musím zaklepat, že mám štěstí, že většina těch klientů, který mám, máme většinou i přátelský vztahy, jo, takže
0: to je skvělý.
1: Takže vlastně to je, fakt je to skvělý, jo, tohle myslím, že to je velký štěstí v životě. No a když přijdou noví lidi, tak oni už většinou vědí, do čeho jdou, protože přece jenom už jsme jakoby, teď to venmu hodně ve velkých kouzovkách slavný, že už jako třeba vědí, kdo jsem, takže oni přijdou a už vědí, do čeho jdou, to znamená, se nemůže stát, že by někdo přišel, zjistil, že jsem klaun a že by odešel, to se teda už nestalo.
0: A poslední otázka, ta právničina, to bylo přání rodičů, hele, hraj si ty svý věci, ale seriózní zaměstnání, jo, nemyslíš se, že tímhle kašpařením se bude živit celý život. A nebo to bylo tvý pragmatický rozhodnutí, že chceš být teda právník, ale zároveň si dělat muziku?
1: Hele, ono, já to měl dost složitý kvůli tátovi, protože táta byl něco, nebyl úplný kamarád s tím tehdejším režimem. Takže já vlastně jsem moc nemohl na žádnou školu, takže vlastně horko těžko mě vzali na Gimpl, potom vlastně jsem mohl jenom na techniku, nikam jinam jsem šanci neměl, takže na technice jsem se otočil rok a půl. Tam jsem se potkal s Bouškem Josefem, který tam vydržel o rok díl než já, protože to fakt nebylo pro mě. Jo. No a pak jsem teda šel dělat do továrny rukama, vyskládal jsem vagóny a pak jsem šel na 2 roky na vojnu. A pak vlastně, když jsem byl na té vojně, jak jsem si říkal, že bych ještě to chtěl zkusit, že přeci jenom a nějakou opravdu velkou shodou náhod, jo, takovou zvláštní, bylo na dlouhý povídání, tak nakonec mi to na ty práva vyšlo. Já jsem měl štěstí i, že vlastně na té vojně jsem rok hrál, jo. Tam byla taková plesová kapela, což vlastně bylo fajn, že jsem poznal poprvé, co jsou to dechová sekce a takovýhle věci. To byl takový ten model, že jsi si kapelníci řekl číslo 40, ty jsi si našel noty a hrál si polku. Takže
0: hraje
1: to bylo strašně zajímavý. Pak vlastně přišel Luboš Grossman, který se mnou hrál v té první kapele a potom založil docela úspěšný Pestaloci, to si budeš pamatovat. A tak on říká, tak jak uděláme to znova, no a vlastně vznikl doktor PP.
0: Petře, takřka hollywoodský příběh. Já ti moc děkuju za tvůj čas.
1: Zkus to nějak schodit, zkus to na konci nějak schodit.
0: Ne, má to být zábava a zábava to je. A to je v pořádku. Takže prosím tě, ať se daří a budu se těšit zase příště. Měj se hezky.
1: Ale ať se daří tobě, ať se daří hlavně všem, co to poslouchají, a buďte veselí.
0: Jasně. Tak to je vzkaz od doktora Pepe. Hezký ráno.
1: Ahoj.
2: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Mňam, to je bomba.
4: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
5: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: šíříme
2: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25,90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
9: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
14: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
15: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
13: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil.
16: Hezké dopoledne. Meziroční inflace v září zrychlila na 2,5%. V Sedské přehradě našli mužské tělo. Nehody teď blokují D1, D5 i D11. Inflace v září stoupla na 2,5%. Oproti srpnu je tak o 6 desetin vyšší. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvýrazněji v září meziročně rostly ceny energií, které zahrnují také pohonné hmoty. Zvýšily se o 5,9%. Shodně o 4,6% zdražily alkoholické nápoje a tabák a také služby. V Sedské přehradě pod zříceninou hradu Oheb na Chrudimsku našli mužské tělo. Policie zatím neví, o koho jde, nařídila pitvu. Nedaleko místa nálezu těla ale koncem května havaroval mladík. Podle záchranářů byl v pořádku a nebyl důvod ho transportovat do nemocnice. Než na místo nehody přijeli dopravní policisté, muž ale z místa nehody odešel. Osobní doklady i mobilní telefon nechal v autě. Od té doby po něm policie stále pátrá. Letošní rok sice ještě neskončil, cestovky už ale prodávají dovolené na léto 2027, takzvané first minute zájezdy. Píše o tom web České televize.
17: Cestovní kanceláře se snaží přilákat zájemce slevami, širším výběrem a někdy i možností storna či výběru jiné destinace zdarma. Podle dat statistiků se počet Čechů mířících za hranice zvyšuje. Oproti době před covidem vzrostl o víc než milion. Roste ale taky cena leteckého paliva. Za poslední 3 měsíce o třetinu. To může ovlivnit taky ceny zájezdů. Uváděné ceny prodejci zpravidla garantují až do odjezdu. V případě potřeby ale mají cestující oporu i v občanském zákoníku. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
16: Bývalá ředitelka denního stacionáře v Ústí nad Labem Drahomíra Brožová neuspěla s ústavní stížností. Dostala peněžitý trest 800 tisíc korun a navíc nesmí 3 roky pracovat ve statutárních orgánech obecně prospěšných organizací. A to za to, že s dcerou soukromně využívali automobily koupené pro stacionář a chtěla na ně získat dotaci. Ústavní soud stížnost považoval za neopodstatněnou. Zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedla to dnes podle Reuters kancelář prezidentky Iliany Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla. Jedno plavidlo se podle nich potopilo, druhé zachvátil požár. Český judista Karimov vypadl na mistrovství světa hned v prvním kole kategorie do 73 kg. Na Juko ho porazil Šamuradov z Turkmenistánu. Na mistrovství světa v Baku ještě zasáhnou do soutěží 4 čeští judisté, včetně dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Jehož nejtěžší hmotnostní kategorie přijde na řadu v sobotu. Zítra se ve váze do 63 kg bude prát dvojnásobná mistrně Evropy Renata Zachová. Ve čtvrtek pak přijdou v 90 na řadu Adam Kopecký a David Klamert, který se zde rozloučí s kariérou. Dneska bude krásně odpoledne, slunečno, jasno nebo polojasno, během večera se ale na jihovýchod země už přižene oblačnost, teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách bude kolem 16. A ještě míříme na silnice, hodně se tam bourá.
1: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 16. kilometru D1 na Prahu, okolo projedete pouze pravým pruhem a odstavným pruhem. Na příjezdu do Prahy po D5 se počítá dejte s 30 minutami navíc od 8. kilometru. Na vině je dopravní nehoda, dopravní omezení a silný provoz. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. A dva kamiony se srazily na 81. kilometru dálnice D11 na Prahu. Před nehodou ztratíte 15 minut, do kolony najedete na kilometru 84. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: 6. října. Svátek má Hanuš, tady to jméno pochází z němčiny. Je to od jména Hannes nebo Johannes, který zase je odvozený od jména Jan. Takže Hanuš je vlastně Honzík takový trošku. No, o čem se dneska budeme bavit, tak v sobotu už nás čeká první díl Stardance. Tak já vám řeknu něco třeba trošku ze zákulisí, jo. To bylo zajímavý. No nic, pojďme na to nejlepší z muziky pár minut po 10. hodině dnes 6. října. Přeji vám krásný poslech.
1: Co se děje? S Martou Jandovou.

0: Martou Jandovou.
1: Tak, jak už jsem to dneska nakousla, v sobotu začíná první díl Stardance. Je to vlastně 14. řada, ale natáčí se to už 20 let, neboli před 20 lety běžela vůbec první řada. Musím vám říct, že v zákulisí, to je jako to v Holešovice, prostě tam, to bude natáčet, tam už je všechno připravený. Dokonce tam máme prý takový mini šatničky a tím, jak jako vidíme, jak už se to všecko jako připravuje, jak to všecko stojí, zítra se dokonce jdeme poprvé podívat na to celý zázemí, na ten sál a tak dále a pak už se bude zkoušet tam, tak si všichni začínáme uvědomovat, jako že už je to tady, jo. Tentokrát je to vlastně naposledy s panem Markem Ebenem a Tereskou Kostkovou, kteří se rozhodli po 20 letech moderování tohoto krásného pořadu skončit. Oni sami říkali, že končit by se mělo v nejlepším, ale já si říkám, jako kdy to víte, že je to nejlepší, jako jo, kdy to, jak se tady to může vůbec odhadnout, jo. Málo kdo to prostě umí, no, říkám, jak to odhadnout. No, my všichni si to zatím hodláme užít, říkám zatím, protože člověk ještě neví. Přece jenom zítra poprvé uvidíme ten sál, jako ob tu opravdickou velikost, už nebudeme mezi čtyřma zdema,

0: se. No já mám pro vás opět to nejlepší z muziky a za chvilku vám ještě řeknu něco ze zákulisí. Čau, čau.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku.

0: Markou Jandovou.
1: Tak dneska vám tady dávám informace, jaký zákulisní informace ze protože v sobotu začíná 14. řada Stardance, vlastně už po 20 letech takhle v kuse, co se tady ty díly vždycky s nějakou pauzičkou natáčejí. Tak, teďko se mě všichni furt ptají, jako jak si rozumíme, jak jsme si sedli jako parta, jestli třeba ten je divnej, nebo ta je taková bláznivá, nebo tak, jestli třeba mezi námi je nějaká tenze, jestli chodíme po těch zkušebnách a nenápadně se okukujeme a dáváme si špendlíky do bot a tak dále. On vlastně trošku Oscar Hess v minulém ročníku si z toho dělal legraci, že jo, natáčel ty videa ze zákulisí, jak se snaží konkurenci odrovnat, no ale zatím se to u nás neděje, jo. Žádný konkurenční cítění tam zatím není. A chtěla jsem vám něco prozradit, ale zkusím to třeba prozradit třeba za 14 dní, až už to jako opravdu pojede. Protože právě jsme ještě ani pořádně nezačali. Sice už od začátku srpna zkoušíme a tančíme a potíme se a jsme oblepený tejpou a chodíme na fyzioterapie a k doktorům s kloubama a tak dál. Zatím jsme se teda jenom potkávali na zkušebnách, na obědech, právě v České televizi. Taky máme společný chat, kam si pořád něco píšeme. Ale jako kdo ví, jaký to bude, až se to rozjede, jestli tam bude nějaký boj, souboj. Můj taneční partner, Martin Prager, mi ale řekl, že vlastně většinou si všichni jako hrozně fandí a drží palce, že tam jako většinou bývá super parta. A když se takhle podívám, koho tam máme, je tam třeba, že neustále v dobře naladěnej Radek Štěpánek, tenista, s ním je taková sranda furt. Peťa Nesvačilová, že jo, bláznivá, milá. Ale i ty jako, co nejsou třeba tak hluční, jako jsme některými, tak jsou taky hrozně fajn. Třeba Hana Dvorská, to je tak super, vždycky přijde a říká, co tě bolí, Lukáš, musíš dělat tady ten cvik a tak. Jakože se fakt všichni pomáhá. I dokonce minulý týden přišla Peťa Nesvačilová si k nám na kafe a říkala, tyjo, tady ten zadek mi nějak nejde tady do té jedné strany a přiběhla tanečnice Adriana, která trénuje zase se zpěvákem z Opět Radeček, s Tomášem Polákem a ta se hned jako chytla tý Péti Nesvačilový a já jsem se chytla taky a začala nám ta Adri pomáhat a bylo mi to vlastně hrozně jako příjemný, jak všichni jako mezi sebou i z těch jiných tým, jako jiných dvojic chodí a pomáhají těm ostatním. Jako je to opravdu, to jsem jako v životě nezažila. To mně přijde strašně úplně super. No, říkám, kdysi byly nějaký kauzy, ale letos určitě nic takového nebude. Jinak jsem ještě chtěla říct, že Stardance má novou aplikaci, a kterou se můžete jako stáhnout a dokonce skrz tu aplikaci se dají posílat hlasy. Tak se na to můžete mrknout. Tak jo, tady to byly moje poznatky ze Stardance a za chvilku slavíme narozeniny.
2: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
3: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Pale Fire Capital, JISK, Strabag a mediální partner Evropa 2.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 16. kilometru D1 na Prahu. Okolo projedete pouze pravým pruhem a odstavným pruhem. Na příjezdu do Prahy po D5 se počítejte s 30 minutami navíc od 8. kilometru. Na vině je dopravní nehoda, dopravní omezení a silný provoz. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. A dva kamiony se srazily na 81. kilometru dálnice D11 na Prahu. Před nehodou ztratíte 15 minut, do kolony najedete na kilometru 84. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina. Frekvence.

0: co tady máme? Narozeniny. Dneska od vás nemám žádné telefonní číslo, ale mám tady krásný tři zprávy. Začnu zprávou od Evičky, která by chtěla popřát své nejlepší kamarádce Monice k 50. Známe se od první třídy, takže o sobě víme úplně všechno. Moni, máme na sebe tolik materiálu, že už se prostě musíme kamarádit až do smrti. Velikou pusu posílá Evička. No tak Monička, Evička, to je kamarádství na život a na smrt, jak sama píše. A pak mi tady napsala Katka z Benešova, že její manžel dneska slaví 50. narozeniny a má tady vzkaz. Můj miláčku, můj Davídku, neboj, 50 je nových 40, akorát záda o tom zatím nikdo neinformoval. Milujeme tě, Katka a malé holky. Tak jo, tak milý Davide, všechno nejlepší a já se přidávám, 50 není vůbec nic. No a ještě tady píše Pavel, všechno nejlepší našemu synovi Matějovi k 18. Už si oficiálně dospělý, takže ode dneška si všechny blbosti můžeš dělat legálně na vlastní odpovědnost. Píše táta a máma Jaroslava. Tak jo, pojďme na ty slavné, protože dneska tady máme vlastně samý český výběr z Hroznů. Tereza Karnlová dneska slaví narozeniny a Martin Kocián, kterého známe z Lunatiku, taky bývalý fotbalista David Limberský. Všem ostatním, všem vám a samozřejmě ještě jednou všem Hanušům k svátku. Mějte krásný den, posílám pusu a vřelé obětí.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
4: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
5: Klid, máš na to 3 dny.
4: A těch lidí, co čekají na autogramy?
5: No, jsou tu všichni.
6: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
3: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
6: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No. Jsou tu všichni.
9: Kniha Brno. Největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka. Letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
10: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
11: Hlasovací lístky k volbám byste měli mít ve schránce. V Sečské přehradě našli mužské tělo a bouralo se na D1 za Prahou. Nejpozději do dneška by měli lidé obdržet do svých poštovních schránek hlasovací lístky pro blížící se komunální a ve třetině obvodů také senátní volby. Zároveň se krátí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu, připomněl pro Frekvenci 1 ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
12: Do 7. října do 16 hodin. Připomeneme jenom, že voličské průkazy se vydávají pouze pro volby do Senátu. Letos se ještě voličské průkazy pro komunální volby nevydávají a ten voličský průkaz může volič použít pouze na území volebního obvodu, toho volebního obvodu do Senátu, v němž má svůj trvalý pobyt.
11: Volební místnosti se otevřou už v pátek ve 14 hodin. V Sečské přehradě pod zříceninou hradu Oheb na Chrudimsku našli mužské tělo. Policie zatím neví, o koho jde, nařídila pitvu. Nedaleko místa nálezu, ale koncem května havaroval mladík. Podle záchranářů byl v pořádku a nebyl důvod ho transportovat do nemocnice. Než na místo nehody přijeli dopravní policisté, muž z místa nehody odešel. Osobní doklady i mobilní telefon nechal v autě. Od té doby po něm policie stále pátrá. V Šumperku dnes ráno hořelo v ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Škoda se vyšplhá přes 1 000 000 korun a bude se ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety, sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. V Šumperku se jedná o druhý požár ubytovny za posledních 6 týdnů. Německá policie dnes ráno zadržela bývalého šéfka rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže, píše agentura DPA. Kromě Hanninga zadržela také jeho bývalého spolupracovníka. Některé německé rozhlasové stanice uvádějí, že Hanning je podezřelý, že nejméně v jednom případě vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Nešlo podle nich o Rusko. Čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po 3 porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45. Po rozpuštění ranních mlh nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha, trochu oblačnosti bude k večeru na jihu a jihozápadě Čech. Nejvyšší teploty 18 až 23 a místy bude vát slabý proměnlivý vítr. A jak to jezdí na hlavních tazích, nám teď řekne Martina.
13: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 16. kilometru D1 na Prahu. Okolo projedete s 20-minutovým zdržením, do kolony najedete na kilometru 21. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni mezi Modleticemi a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Dva kamiony se srazily na 81. kilometru dálnice D11 na Prahu. Před nehodou ztratíte 15 minut, do kolony najedete na kilometru 84. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: A my pěkně jedeme dál na frekvenci 1. Já začnu rovnou bankem posledního slova, abych vás navnadil na dnešní hru a vlastní poslech našeho, vašeho rádia F1. A budeme spolu v 11:30 hrát o 29 500 korun. To je pořádný bank, to je pořádný balík, tak hodně štěstí. No a chybět nebude ani tip na výlet, anebo rubrika cože. Ale před tím vším to nejlepší z muziky. Hezkou zábavu.
15: Frekvence. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Proč se nám při koupání ve vaně udělají na prstech varhánky a proč je na prstech a ne třeba na celém těle, byla by po hodině ve vaně člověk jedna velká vrázka? Marek 42 Havířov.
3: No Marku, vy máte trápení teda.
2: No já jsem o tom teda jako dítě taky vždycky přemýšlel, když Marko je 42 jako mě.
3: Ty jsi přemýšlel, proč máš na ruku?
2: Proč to má na ruku?
3: Jako Marek, proč nemá, že by si to Marek přál po celém těle? Jako?
2: No že se mu to asi líbí, proč to nemá na celém těle, no? Tak ono možná, kdyby ležel dlouho, tak se promočí i to tělo, ne?
3: Asi jo, ale ono to je totiž koncipovaný, takže na těch prstech jsou takový ty letokruhy.
2: Bříška.
3: No.
2: Jo, ty letokruhy a tím vlastně...
3: Ty letokruhy ti nabědou jako tou vodou.
2: A jseš potom mladší v tom vykoupání.
3: Na nějakou dobu jo, ale můžeš třeba i něco udělat, že ty otisky prstů vůbec nefungují, když máš mokrou ruku.
2: Jo, takhle, že vlastně, když něco ukradnu, jakože se to může velmi snadno stát, tak...
3: Předtím, Paťo, předtím musíš se jít vykoupat a sedět tím, než potom.
2: Mě chytěj. No ne, potom se ukradnu, ale než mě chytěj.
3: Jo,
2: že zanechám ty otisky, že jdu s varhánkama, no to je geniální. Ta rada teda pro zloděje, no. Ale i takový, jako i zloděje člověk,
3: okay.
2: I takový člověk potřebuje poradit.
3: Jo.
2: Takže, to je krásný, takže jdu něco ukrást, rukavice, přežitá věc, nejlepší jsou varhánky plus rukavice. Udělám si, namočím si ruce do vany, na dlouho. Vlastně přijdu do toho bytu.
3: Jo, ty už jdeš jako...
2: Rovnou a napustím vanu.
3: Jo.
2: A vykoupu si v tom ruce.
3: Jo, a pak se odemknu.
2: Pak se odemknu a nejsou nikde pak otisky, přesně tak.
3: Můžeš chodit s kýblema, jako loupit.
2: No jasně,
3: že bys strčil, že bys byl před tím domem, seděl.

0: auto u ESA.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
3: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
3: Tušíte,

0: hudebně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak pojďme na to, kamarádi. Také v úterý dopoledne budeme tady u nás na frekvenci 1 hrát o peníze, o prachy, o prašule. A není jich málo. Aktuálně v banku posledního slova máme teď 29 500 korun. Tak, je to dost peněz na to, abyste si třeba vyrazili někam na podzimní dovolenou. To už necháme na vás. Stačí jenom doplnit poslední slovo do věty kapely Čechomor a peníze budou vaše. A teď jsem zvědav, kdo se dneska dovolá jako první, kdo bude nejrychlejší. 257 400 999, číslo jsem k nám do studia, frekvence 1, kdo je tam? Haló, hezké dopoledne.
3: Ahoj, tady Ondra.
2: Kondro, já tě zdravím, máš obrovské štěstí, že ses dovolal jako první a na dosah máš 29 500, to je dost peněz, ne?
3: No, to je slušný.
2: To je slušný. Budeme teď fantazírovat, kdyby si náhodou vyhrál, tak jako, co by si udělal s těma penězma? Dal by si z dovčů na podzim, nebo bys to roztočilo někde v lokále?
3: No, tak třeba bych jel nahory.
2: Tam se to taky dá poměrně dost roztočit v lokále i na horách, jo? Tak,
3: no jo.
2: Pojďme na to. František s Karlem, dva pánové z kapely Čechomor, nám mimo jiné prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. Já ti pustím jejich nedokončenou větu, která zní, poslouchej.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak, co to může být?
3: Já bych řekl publikum.
2: Publikum, no to dá rozum. Bez publika se nehraje úplně nejlépe, tak pojďme si tu větu pustit ještě jednou, držím palce.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Ne, bohužel.
3: Tak nic, jo.
2: No,
3: škoda.
2: Je to škoda, no. Jako, jediné, co já vlastně můžu v tuto chvíli pro tebe udělat, je, že tam přihodím 500 navíc a to udělám hned teď. To znamená, díky tobě, Ondro, jsme zaokrouhlili na rovných 30 000 korun a pokračovat se bude u Vojty Zanou v 17:30 odpoledne u nás na frekvenci 1. Tak třeba zkus štěstí ještě odpoledne, anebo až tam bude ještě třeba větší balík peněz. Každopádně díky za hru, měj se krásně.
3: Tak jo, a díky, ahoj.
2: Vyraž nahoře i tak, jo, ahoj.
3: Tak jo.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se vyšetřuje nehoda na 16,5 kilometru. Kolona od 24. kilometru a zdržení je 20 minut. Kolona se tvoří také na dálnici D1 ve směru z Brna do Vyškova. Na 210. kilometru u sjezdu na Slavkov je nehoda v levém jízdním pruhu, do toho ještě zúžení na 213. kilometru. Celkové zdržení je na 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s kolonou. Na 21. kilometru došlo k nehodě dvou aut. Blokují tam jeden jízdní pruh, zdržíte se 20 minut. Volný sjezd poslední je na Roudnici 29 km. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

Hezké poledne, Robine. Tak dnes jsem vyrazil na zříceninu hladu z Lenice, neboli Hláska. Možná, že právě tuhle zříceninu znáš, ani o tom nevíš. Je to totiž inspirace pro Josefa Ladu, který často siluetu této zřícenině používal na svých obrázcích. Ano, je to ta typická zřícenina, která většinou je na kopci nad sedícím vodníkem nad rybníkem. V každém případě přesné založení hradu z Lenice, který též zlidověl jako Hláska, je dosud zahaleno tajemstvím. Hrad byl postaven zřejmě někde na počátku 14. století, ale záhy v 15. byl dobyt a zničen. Tato zřícenina se nalézá nad řekou Sázavou asi 4 kilometry po červené turistické značce ze zastávky vlaku Hvězdonice nebo Čtyřkoly. I když jdeme na zříceninu, nemusíme se tady bát žádného velkého kopce. A navíc je pravdou, že tady byl postaven nový dřevěný most, který zlepšil přístup do jádra hradu. Jinak okolí zříceniny je díky soutoku řeky Sázavy s Mnichovickým potokem velmi romantické a my ho můžeme doporučit i všem, kteří mají rádi výlety na kole, protože podél Sázavy vede celá řada cyklostezek, které vás zavedou až sem. V každém případě tenhle výlet rozhodně stojí za to a pořídíte tady spousty krásných fotografií, tak určitě vyražte za pěkného počasí. No a já se s vámi pro dnešek rozloučím a s dalším tipem na výlety přijdu už zítra. Tak ahoj.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrart?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
8: Dobré poledne, začínají zprávy Frekvence 1. Podle Babiše by Česko mělo těžit ropu a plyn. Světová zdravotnická organizace řekla, že mor pro Rusko nepředstavuje nebezpečí a bouralo se na D1 za Prahou. Premiér Andrej Babiš dnes v projevu na zahájení mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně znovu kritizoval evropský systém emisních povolenek. Zopakoval, že je podle něj třeba zrušit emisní povolenky pro rafinérie a uvedl, že Česká republika na povolenkách prodělává 50 miliard korun ročně. Uvedl také, že by Česko mělo těžit ropu a plyn. U obvodního soudu pro Prahu 9 pokračuje hlavní líčení v korupční kauze Dozimetr. Jako svědek dnes znovu dorazí nezávislá pražská zastupitelka a senátorka Hana Kordová-Marvanová.
9: Jak píše iDnes.cz, už včera Marvanová detailně popisovala své působení v radě hlavního města Prahy po volbách v roce 2018. Tam kandidovala za Spojené síly pro Prahu, tedy spojení STAN a TOP 09 s podporou lidovců. Uvedla, že opakovaně narážela na odpor, když ještě jako členka hnutí STAN poukazovala na podezřelé zakázky v pražském dopravním podniku. Atmosféru na magistrátu a chování některých koaličních partnerů označila za bossing. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Bývalá ředitelka denního stacionáře v Ústí nad Labem Drahomíra Brožová neuspěla s ústavní stížností. Dostala peněžitý trest 800 tisíc korun a navíc nesmí 3 roky pracovat ve statutárních orgánech obecně prospěšných organizací. A to za to, že s dcerou soukromně využívali automobily koupené pro stacionář a chtěla na ně získat dotaci. Ústavní soud stížnost považoval za neopodstatněnou. Světová zdravotnická organizace označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké, uvedla dnes agentura AFP. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou Irkutského institutu pro boj s morem a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy. Organizace také požádala Rusko o další informace o úmrtí laborantky. O tom, že žena podlehla nákaze plicním morem, píší ruská média. Úřady ale výskyt moru nadále oficiálně popírají. Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezonu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem, kvůli nimž nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. Sinner v prohlášení na Instagramu oznámil, že se s ohledem na další kariéru rozhodl dát přednost léčbě zánětu. Dnes nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha, trochu oblačnosti bude k večeru na jihu a jihozápadě Čech. Nejvyšší teploty 18 až 23 a místy bude vát slabý proměnlivý vítr. A jak to právě teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Martina.
10: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se vyšetřuje nehoda na 16,5 kilometru. Kolona od 24. kilometru a zdržení je 20 minut. Kolona se tvoří také na dálnici D1 ve směru z Brna do Vyškova. Na 210. kilometru u sjezdu na Slavkov je nehoda v levém jízdním pruhu, do toho ještě zúžení na 213. kilometru. Celkové zdržení je na 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s kolonou. Na 21. kilometru došlo k nehodě 2 aut. Blokují tam jeden jízdní pruh, zdržíte se 20 minut. Volný sjezd poslední je na Roudnici 29 km. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
11: Další hodina je před námi a také dneska vás čeká na frekvenci 1.7 faktů Honzy Dětka. Jakou písničku dnes představí a jakých 7 faktů vytáhne z rukávu, tak to se dozvíte ve 12.45. A do té doby se pojďme užít třeba filmového odborníka. Co vy na to? Ten vás čeká už za pár minut. Hezkou zábavu.
12: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Ano, je to tak. Je tady váš oblíbený filmový odborník, číslo 257-400-999. A kdo se dnes dovolal jako první? Koho tam máme? Hezké odpoledne.
3: Ahoj, tady Denisa.
2: Deniso, včera se nám tady posluchačka stala poloviční filmovou odborník.

0: prosím, aby bylo jasno, ze kterého je to filmu? Tušíš aspoň nebo ne?
1: No, to je můj oblíbený Penzion pro svobodné pány.
0: To je neuvěřitelné, to je bez nápovědy. Já musím zatleskat. Poměrně často se stává, že opravdu posluchač nebo posluchačka chce nějakou tu nápovědu. Já už jsem to tady tak trochu zavedl a napovídám. Tohle je opravdu český snímek, který natočil pan Jiří Krejčík v roce 1967, ve kterém hrála Iva Janžurová, Josef Abraham, Jiří Hrzán a další skvělí herci. Deniso, ty to máš bez nápovědy. Penzion pro svobodné pány. Tak to jsem se trefil docela dneska do vkusu.
1: Jo, díky.
0: Za málo. A mám tady ještě jednu ukázku. Ještě není vyhráno. Teď si poloviční filmová odbornice a teď se rozhodne.
2: Pane řediteli, já mám jet do Prahy?
3: Ano.
2: Dnes?
3: Ovšem.
2: Pane řediteli, nemohlo by to být až zítra.
3: Proč?
2: My totiž máme schůzi dobrovolných hasičů a já jsem nadšeník.
0: Deniso, v hlavní roli si určitě poznala pana Buriana. Toho pozná každý.
1: Nápověda by nebyla.
0: Je to český film z roku 1931, je to starší snímek, jsou to 30. léta.
1: U pokladny stál.
0: U pokladny stál to není.
1: Já si nemohla vzpomenout, není?
0: Ne, to je těsně vedle.
1: Ne, já jsem myslela to druhý, to neznáte Hadí mršku.
0: Jo, ano, to je správná odpověď. Deniso, to bylo Ochlup, normálně těsně vedle. To neznáte Hadi mršku, je správná trefa. Český film z roku 1931 v režii Karla Lamače a Martina Friče. Tleskám dneska po druhé, ale musím se omluvit, nemůžu úplně pustit znělku filmového odborníka, protože to bylo těsně vedle. Ale stejně to byl super výkon a já ti budu hrát velmi rád to nejlepší z muziky. Chceš někomu věnovat písničku? To můžeš.
1: Třeba Františkovi.
0: Deniso, tak zdravíme. Františka, měj se krásně, děkujeme za účast. A zase
1: díky,
0: někdy na Frekvenci 1.
1: Díky, měj se dobře, krásně.
0: Tak
1: ahoj,
0: jo,
1: ahoj.
0: Díky, ahoj.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který

0: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Dobrý den.
0: S kým pak mluvím?
1: Mirek Vyškov.
0: Mirku, já vás zdravím do Vyškova a zeptám se rovnou, s kým byste si chtěl pohovořit?
1: Panem Babišem.
2: No, dobrý den, jsem tady, tak zdravím.
1: Dobrý den, pane premiére.
2: Dobrý den, Mirku.
1: Volby o to snad ani není pochyb.
2: Ano, ano.
1: Ale chtěl jsem se zeptat rychlovlaky, koridory, o kterých se stále básní a které v Česku jsou teďkom top, ale přitom dráhy železnic nejsou schopny zabezpečit ani normálné spoje.
2: No prosím vás.
1: Co s tím chcete vydělat?
2: Tak my tady dáváme postupně potom Fialovi to do pořádku, aby ten život tady mohl jít zkrátka v těch správných kolejích. Takže my ty vlaky to nepodceňujeme a dáváme to na správné koleje. Máme tady odborníky, já jsem odborník a můžu tady říct, že radit tady klidně. Já to vlastně všechno řídím, takže já vím, že některý vlak jede na Plze, některý jede na Brno, některý jede na naftu, takže si ho vím. No
1: určitě, to je všechno super.
2: No, takže musíte nám... A co chcete, dostat, nebo co, kam jedete?
1: Ale důležité je, aby vlaky z Bohumína přes Výškov zastavovali na hlavním nádraží v Brně.
2: No a kde jako zastavujou?
1: Protože oni zastavují v Židenicích, České dráhy.
2: No, já náhodou vím, že
1: vlak, Šumper,
2: mám, vás, já mám globus, takže vím, že Židenice jsou taky Brno. Jako.
1: No jo, ale cestující, kteří potřebují pokračovat dál na Prahu, tak mají problém se dostat.
2: No, a jsou chudáci.
1: Dráhy si jezdí nejšpinavějším vlakem Šumperk, jo.
2: Tak já bych poradil. Já bych poradil Brňákům, ať na Prahu vůbec nejezdí. Tak vám přeji šťastnou cestu do krásné budoucnosti. Naschledanou.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách Partners Banky.
6: Už dnes 16:40.
4: Jen na Frekvenci 1.
7: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii na obřím plátně s českým dubbingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
8: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: S komplikacemi počítejte na dálnici D1 ve směru z Brna do Vyškova. Na 210. kilometru u sjezdu na Slavkov blokuje levý jízdní pruh, dopravní nehoda. A na 213. kilometru je zúžení do jednoho jízdního pruhu. Kolona je od 208. kilometru a zdržení je na 15:45. Kolona také na výjezdu z Prahy po dálnici D1 ve směru na Brno. Vjedete do ní u sjezdu na Průhonice, zdržení je 15:45. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh ve směru k plzeňské dálnici D5. Tam necháte dalších 10 minut navíc. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: 7 faktů Honzy Dětka.
1: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
2: I z písničky, která je přidaná na výběr největší hitu jako bonus, se může stát velký hit, jako v případě písničky True Faith od britských New Order. Písničky stejně nadčasové jako kontroverzní.
0: Za prvé,
2: New Order vydávali u gramofirmy Factory. Celkem jim tam za 6 let vyšly 4 úspěšné desky. A tak se majitel společnosti, Tony Wilson, rozhodl, že je ten správný čas na výběr největších hitů.
1: Za druhé,
2: podle baskytaristy Petra Hooka to bylo ale hlavně proto, že si majitel vydavatelství koupil nového Jaguara s vestavěným CD přehrávačem. No a chtěl mít všechny hity New Order na jednom disku.
0: Za třetí,
2: kapela navíc dostala za úkol, aby na kolekci největších hitů ještě jeden nebo dva songy přidala. Během 10 dní tak New Order napsali skladby True Faith a 1963. Obě následně vyšly na jednom singlu, který se probojoval na 4. místo britské hitparády.
1: Za čtvrté,
2: určitě si vzpomenete na video k písničce True Faith, ve kterém se dva muži, reprezentující dobro a zlo, střídavě fackují do rytmu. Což bylo tehdy natolik šokující, že se ten klip dostal na hudebních stanicích do nejvyšších rotací.
0: Za páté,
2: v textu písničky True Faith se původně zpívalo: teď, když jsme společně vyrostli, všichni se mnou berou drogy. Producent je ale nakonec přesvědčil, aby ty drogy odstranili a písnička tak mohla znít z rádia. Stalo se. Ovšem, na koncertech hráli New Order přece jen vždycky tu původní verzi.
1: Za šesté,
2: pouze v roce 1993 během koncertu na festivalu Readingu tam zaznělo: když jsem byl velmi malý chlapec, hrál si se mnou Michael Jackson. Teď, když jsme společně vyrostli, si hraje s mým pindíkem.
0: A konečně za sedmé.
2: V roce 2011 natočil tuhle písničku i George Michael. Výtěžek z té jeho nahrávky putoval na podporu charitativního fondu Comic Relief. My dáme ale přednost originálu. Jak jinak? Tady jsou na Frekvenci 1 New Order a True Faith z roku 1987.

0: Úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
1: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: O novinkách Partners Banky.
3: Už dnes v 16.40.
1: Jen na Frekvenci 1.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise ona dnes.

0: Usnula?
1: Asi jo.
0: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před paním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
11: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
12: Mňam, to je bomba.
13: Tyjo, co to zase baští?
12: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
13: A co já? Pro mě nic?
12: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
13: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
14: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
15: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
16: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
17: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
18: Hezké odpoledne, je 13 hodin, začínají zprávy Frekvence 1. Češi jezdí za levnějšími palivy do Polska. Česká televize nebude kvůli šetření vysílat Eurovizi. A kolony vás zdrží na D1 a také Pražském okruhu. Benzín levnější o 7 korun, nafta o 4,50. Pohonné hmoty významně levnější než v Česku lákají k čerpací stanici v polských chalupkách mnoho českých řidičů. Litr benzínu Natural 95 se tam dnes dal pořídit za 6,79 zlotého v přepočtu za zhruba 38 korun. Nafta vyšla na 7,79 zlotého, tedy asi 43,50. V Moravskoslezském kraji pak podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, stál v pondělí benzín průměrně 45,20 a nafta 48 korun, což je těsně pod stropem, který denně stanovuje ministerstvo financí. Nejpozději do dneška by měli lidé obdržet do svých poštovních schránek hlasovací lístky kvůli nadcházejícím komunálním volbám. Zároveň se krátí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu, připomněl pro Frekvenci 1 ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
19: Do 7. října do 16 hodin. Připomeneme jenom, že voličské průkazy se vydávají pouze pro volby do Senátu. Letos se ještě voličské průkazy pro komunální volby nevydávají a ten voličský průkaz může volič použít pouze na území volebního obvodu, toho volebního obvodu do Senátu, v němž má svůj trvalý pobyt.
18: Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Na síti X dnes oznámila, že důvodem jsou aktuální úpravy rozpočtu. Potvrdila tak dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě ohledně budoucího financování zruší některé pořady. Veřejnoprávní televize nevyloučila, že v dalších letech se do soutěže vrátí. Příští ročník Eurovize se bude konat v květnu 2027 v bulharském Burgasu. Nobelovu cenu za fyziku dnes získal belgický astrofyzik Francis Haltzen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu, oznámila Královská švédská akademie věd. K pozorování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř Ice Cube v Antarktidě, díky níž jsou jejich interakce pozorovatelné, uvedla k tomu akademie. Čeští fotbalisté se před večerním zápasem Ligy národů v Anglii možná ještě víc než na souboj s hvězdami soupeřova týmu těší na legendární stadion ve Wembley. Prostředí slavného chrámu pro 90 tisíc diváků na ně okamžitě dýchlo a jsou přesvědčeni, že půjde o zážitek na celý život. Národní celek si v samostatné historii zahraje ve Wembley po šesté a v aréně v severozápadní části Londýna ještě nedokázal zvítězit. Proti favoritovi bude usilovat o první bodový zisk pod španělským trenérem Santim Deniou. Dnes nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha. Trochu oblačnosti bude k večeru na jihu a jihozápadě Čech. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a místy bude vát slabý proměnlivý vítr. A jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Marcela.
20: Na dálnici D1 počítejte s kolonou ve směru z Brna do Vyškova. Na 213. kilometru je zúžení. Kolona od sjezdu na Slavkov, zdržení je 4 hodiny. Na Pražském okruhu ve směru od D1 k letišti u Jesenice je omezení a tvoří se kolona již z dálnice D1 od Průhonic. Kolona také díky omezení i od Brna na Prahu, tam se zpomaluje na 15. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dál. Marcela.
21: Po včerejším úspěšném houvaření, kde jsme si spolu povyrazili do lesa, se vrátíme vlastně na místo činu i dneska, to znamená takhle v úterý odpoledne, ale samozřejmě někam jinam, kam konkrétně, to vám už za chviličku prozradí náš kolega Láďa Jakub. Tak si pojďme dát teď hudební dávku toho nejlepšího z muziky a pak vyrazíme na výlet. Co vy na to? A co vám hezky poslouchá?
22: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky.
1: Ask for advice, get money twice.

0: To nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1, přejeme krásné odpoledne, tak ve většině našich krajů můžeme zase vyrážet na houby. To víme, největší šance máme na severočeských horách, naopak nejmíň údajně v jihomoravských nížinách nebo taky na Vysočině, ale více mne doplní právě teď kolega Láďa Jakub.
1: Kde naopak houby rostou, to je v horách, v těch Krušných, Lužických, Jizerských a Orlických. Vyrazit můžeme ve Velkém i v Krkonoších, Jeseníkách a taky na Šumavu. Podle meteorologů i mykologů se zatím podmínky pro růst dub zlepšily hlavně v Čechách, zatímco na Moravě a ve Slezsku zůstává situace spíš špatná. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně

0: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 204. kilometru dálnice D1 na trase Brno-Vyškov. Průjezdem kolem a před nehodou se zdržíte do 10 minut. A k nehodě 2 osobních vozidel došlo na 318. kilometru dálnice D1 na trase Olomouc-Ostrava. Se zvýšenou opatrností však projedete bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
4: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Je to tak, ještě než se pro dnešek budeme loučit, dáme si tip na výlet a ten vás tentokrát to zavede do ostravské zoo. A to z toho důvodu, že v sobotu 10. října a tam bude probíhat oslava svátků všech zvířat. Abych byl konkrétní, Světový den zvířat připadá sice na 4. října, to je pravda, ale v Ostravě se bude slavit tuto sobotu. Ty oslavy souvisejí mimo jiné také s Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná právě na tento den. Svatý František proslul svou láskou ke všem stvořením, tedy i ke zvířatům. No a v České republice se den zvířat slaví už od roku 1994 a v Zoo Ostrava se stal tradiční akcí. Čili tou návštěvou Zoo Ostrava pomůžete chránit zvířata a rostliny nejenom ve Vietnamu, ale taky na dalších místech planety. Z každého vašeho vstupu putují 3 koruny na podporu ochranářských projektů realizovaných přímo v místech výskytu ohrožených druhů. Takže vaší návštěvou ostravské zoo teď o víkendu uděláte i dobrý skutek, dobrý čin. Tak to zvažte, pěkně si toho važte. Mějte se, smějte se a vyražte. A já se budu těšit zase zítra dopoledne zde na Frekvenci 1. Tak ahoj.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší
0: hity posledních let.
2: Ale i hity

0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
0: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Pro nadcházející chřipkovou sezónu je připraveno přes 500 000 vakcín. Česká televize nebude kvůli šetření vysílat Eurovizi a Kolony vás drží na D1 a Pražském okruhu. Před startem chřipkové sezóny je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Česku k dispozici 540 tisíc dávek vakcín. Nejprve se očkuje nejrizikovější skupina, což jsou lidé starší 65 let. Šéf rezortu Vojtěch na dnešní tiskové konferenci k tomu dodal.
5: Počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky dorazit další vakcíny, zhruba 400 tisíc dávek během října a začátkem listopadu, které pak budou určeny zbytku populace, tedy lidem mladším 65 let.
4: V nemocnicích minulé chřipkové sezóně, která trvala od loňského září do letošního dubna, skončilo v souvislosti s respiračními infekcemi zhruba 35 tisíc lidí a přes 3,5 tisíce pacientů zemřelo. Společnost Scio chce založit vysokou školu, požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit v září 2027. Novinářům to dnes řekli spolumajitel Scio Jan Šotola a projektový manažer vysoké školy Scio Ondřej Mocek. Škola by měla být v Praze 10, od září 2027 by chtěla nabízet dva bakalářské studijní programy. Krajský soud v Brně dnes otevřel případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Žena na ubytovně zasadila podle obžaloby milenci přes 158 bodných a řezných ran.
6: Obžalovaná žena u soudu uvedla, že ji k činu z loňského listopadu navedla imaginární kamarádka. Hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest až do životí. Je ve vazbě. Nešlo ale o první její čin. Podle obžaloby už 1. června pod záminkou pořízení selfie přiměla jiného muže, aby se s ní posadil na zábradlí mostu. Následně ho srazila do několika metrové hloubky a po pádu, kdy se zranil, ho ještě fyzicky napadla. Žalobky čin kvalifikovala jako pokus o vraždu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6. 24-letý Lehečka nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu. V rozhodujícím duelu prohrál i podruhé v sezóně. V březnu také neúspěšně bojoval ve finále turnaje Masters v Miami, kde nestačil na Itala Jannika Sinnera. S Alcarazem prohrál Lehečka po čtvrté v kariéře a po třetí za sebou. I odpoledne bude jasná nebo skoro jasná obloha, trochu oblačnosti přibude k večeru na jihu a jihozápadě Čech. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a místy bude vát slabý proměnlivý vítr. A jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Marcela.
7: Na dálnici D1 počítejte s kolonou ve směru z Brna do Vyškova. Na 213. kilometru je zúžení. Kolona od sjezdu na Slavkov, zdržení je čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu ve směru od D1 k letišti u Jesenice je omezení a tvoří se kolona již z dálnice D1 od Průhonic. Kolona také díky omezení i od Brna na Prahu, tam se zpomaluje na 15. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
8: Krátce po 14. hodině zdravíme vás, přátelé, do 6. říjnového odpoledne.
9: Ano, už je úterý, to ošklivé pondělí je za námi. Ne, ale pozor, dneska je velmi zajímavý den, protože díky tomu, co jsem si přečet o dnešním dnu, jsem si vzpomněl na našeho profesora zeměpisu na gymnáziu.
8: Takže je co den?
9: Dneska je den
8: zeměpisu.
9: Rozmanitosti neživé přírody.
8: Ježiš, to zní hrozně.
9: No ale já to vysvětlím za malou chvíli, on je to opravdu velmi zajímavý.
8: A od toho tu jsme.
9: No jistě.
8: Abyste vám dávali zajímavé informace.
9: Abyste se něco nového naučili a vzpomněli si také na učivo střední školy.
8: Jo, rádi na něj vzpomínáme. Tak přátelé, já bych ještě vypíchla jednu důležitou věc. Dneska jsem totiž ve schránce objevila volební lístky a oni budou volby.
9: Teďko o víkendu, že jo?
8: Teďka o víkendu
9: budou volby. Ježiš, to zase bude rvaček u nás na vesnici.
8: Fakt, perou se, jo?
9: Já nevím, vím, že na těch menších obcích jako se dost často perou, pokud mají víc jak jednu kandidátku.
8: No.
9: Ono je totiž několik obcí, kde jsou ty volby už předem rozhodnutý, protože mají jenom jednu kandidátku.
8: No,
9: tam jde akorát o preferenční hlasy potom v tu chvíli, že? Kdo z nich bude starosta?
8: Jo, jenom jsme to chtěli připomenout, myslete na to, myslím, že když už máme tu možnost volit, tak bychom ji neměli propásnout.
9: Jasně, tak zase hezky oblíkneme, načančáme.
8: Navoníme,
9: zasypeme. Tam za 3 vteřiny bude hotovo.
8: Přesně.
9: A pak půjdeme
8: fotku,
9: na panáka.
8: Fotku, jo, no. Reels, postnout a jít na panáka.
9: A na TikTok taky to dejte, jo?
8: A na OnlyFriends taky.
3: Jana Knížko.

0: Posloucháte Frekvenci 1 v úterý 6. října v den rozmanitosti neživé přírody, prosím.
1: Rozmanitost neživé přírody, takže tam máme pestrý výběr nějakých nerostů.
0: Ano, tento den vyhlásilo UNESCO a tento den oslavuje jedinečnost hornin, minerálů, skamenělin, půdy a celkového reliéfu krajiny. Cílem je upozornit na to, že i neživá příroda tvoří základ pro všechno živé na planetě.

0: Já jsem nedávno si před rokem kupovala dárek k 18. a říkala jsem si, že bych mohla jako k tomu znamení koupit příslušný kámen. Přišla jsem tady na Pavláku do takového obchůdku, no. Nevím, jestli tam někdy byly. Nahoře je čajovna, dole...
1: To je na Pavláku a podobný obchůdek je tady nahoře na Flóře.
0: No, a ve sklepě je několik místností a všude jsou jenom kameny.
1: Ano.
0: Jo.
1: No.
0: A ta žena, která tam prodává, věděla taky úplně všechno.
1: Jo, že, říkala, že tam měli čedič, břidlici, parabřidlici.
0: Já jsem řekla, potřebuju kámen pro člověka, který se narodil ve znamení vodnáře, ascendent má v beranu, ona má je otevřela. Teď oni to mají všechno pod zámkem, všim sis?
1: No
0: to má asi hodnotu, že jo?
1: No samozřejmě.
0: Takže prostě vodem klepám
1: vitrínku. Hlavně je to malý a dobře se to schovává do kapes,
0: jo? No právě, a bylo to teda jako opravdu záživný, velký zážitek.
1: Takže když si řekla, co všechno ten člověk jako má za ascendenty a znamení, tak přivezla kolečko banda plný šutrů.
0: Dáme to do kufru, dám dá, že odjela dárek byl na světě.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrart?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty...

0: Jedna je čas na pravdu či na blábol.
1: Já mám neuvěřitelný příběh, který je neuvěřitelný, jestli se stal nebo nestal, to posoudíte. Je to o Šnekovi, který způsobil poplach na železnici. Poslouchejte pozorně. Železničáři si jednoho rána všimli, že zabezpečovací zařízení opakovaně hlásí problémy na jednom úseku kolejí. Mm. Technik několikrát prošel tou tratí, ale nenašel tam žádnou závadu. Až při podrobnější kontrole po několika dnech objevil něco, co vůbec nečekal. Objevil tam Šneka. Na první pohled, že ho vypadal jako úplně obyčejný Šnek, jenomže jemu to nedalo, tak toho Šneka zvedl a zjistil, že jeho ulita reaguje na magnet. Ono se totiž ukázalo, že se do té ulity dostal kovový předmět. Co se tam tlevíš?
0: Pokračuj.
1: Že se do té ulity dostal kovový předmět, pravděpodobně...
0: Vidlička.
1: Ta ne, to je moc velká. Pravděpodobně malá matice nebo nějaký úlomek kovu a ten se zachytil uvnitř té ulity. Společně s ní způsobil falešný signál zabezpečovacímu systému. Šnek tak na několik dnů zaměstnal železničáře. Dokonce tím zdržel některé vlaky, ale jenom dopravní, nebo respektive ne dopravní, nákladní. A to je všechno.
0: Je o něm film, Avengers se jmenuje, a ten Šnek má přezdívku Magneto. Je to záporák.
1: No, takže...
0: Já myslím, že to je krásný blábol.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: A krásný.
0: No nádherný. Šnek s matičkou v ulici. Tatíček tam je taky.
1: Prosím nás, tohle se skutečně nestalo.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Nehoda nákladního a osobního vozidla se došetřuje na 204. kilometru dálnice D1 na trase Brno-Vyškov. Průjezdem kolem a před nehody se zdržíte okolo 5 minut. Do 10 minut se pak zdržíte u Rohlenky. Se zdržením okolo 10 minut počítejte i na dálnici D11 ve směru do Hradce Králové, a to od 30. kilometru. Důvodem je osobní vozidlo bez pohonných hmot. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.

vesmíre, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Na frekvenci 1 míříme za Tomášem Fílou. Tomáš Fíla i dnes pro nás má doporučení.
1: Kam by se dalo vyrazit na výlet v podzemních dnech? Pozorně poslouchejte, třeba vás...
0: Podzemních?
1: To... Podzemních.
0: Ale já jsem slyšela E.
1: To je praština.
0: Což je praština?
1: Praština.
0: Jo, praština.
1: Praština.
0: Tak podzemní, přátelé, podzimní dny jsou ty dny, kdy se vyráží na výlet, když je počasí, který je vyloženě na výlet,
1: ano.
0: Když není špatného počasí, že jo?
1: No samozřejmě jen špatného oblečení a nastydlých lidí.
0: Ano.
1: Takže Tomáši, kam nás dneska vezmeš? Ahoj.
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dneska vás vezmu na zříceninu hradu, která se stala inspirací pro známého českého malíře Josefa Ladu. Vzpomínáte na ty obrázky s vodníkem sedícím na vrbě nad jezírkem a za ním na kopci se tyčila silueta zříceniny. Tak právě to je zřícenina hradu z Lenice. Lidově též zvaného Hláska. Počátek vzniku tohoto hradu je zatím zahaleno tajemstvím. Hrad byl postaven zřejmě někdy na počátku 14. století, ale v 15. byl dobyt a následně zničen. Jinak celá tato zřícenina se nachází nad řekou Sázavou asi 4 km po červené turistické značce ze zastávky vlaků Vězdonice nebo Čtyřkoly. I když dnes jdeme na zříceninu, tak se nemusíte bát žádného velkého kopce. Jdeme totiž od řeky Sázavy zhruba nějakých 10 minut a jsme na ní. Jinak do samotného jádra zříceniny vede i nový dřevěný most, který je krásný, pevný a dostatečně mohutný. V každém případě jsou odsud moc krásné výhledy a celé okolí zříceniny je díky soutoku řeky Sázavy s Mnichovickým potokem velmi romantické. Vy, co máte rádi kola, tak sem rozhodně můžete vyrazit i na kole, protože zdejší okolí je doslova a do písmene protkáno řadou cyklostezek. Ten dnešní výlet opravdu stál za to a s dalším tipem na výlety se přihlásím už zítra. Tak ahoj.

0: Posloucháte Frekvenci 1, důležitá věc, kterou bychom vám chtěli říct.
1: Česko pokračuje v tradici, po druhé slaví paralympijský den a právě dneska v úterý 6. října si po druhé připomínáme právě tento den.
0: Jeho cílem je upozornit na význam parasportu, jeho historii a především na to, že sport má být dostupný opravdu každému.
1: Datum nebylo vybráno náhodou, právě 6. října se narodil Vojmír Srdečný, jeden z průkopníků českého parasportu.
0: Už v roce 1948 založil Kladrubské hry, které patřily k důležitým krokům na cestě k rozvoji paralympijského hnutí.
1: Parasport přitom není jenom o vrcholových výkonech a medailích. Jak připomíná i čerstvý mistr světa v paracyklistice Patrik Jahoda, možnost znovu se hýbat může lidem po úrazu zásadně změnit život, jak zdravotně, tak i společensky.
0: Letošní paralympijský den připomíná také výstava fotografií v Senátu, která zachytí slavné okamžiky českého parasportu.
1: Protože respekt, rovnocennost a radost z pohybu patří všem a sport je jenom jeden.

0: se přiblížila a po 15. hodině na frekvenci 1 budeme je volat a budeme dělat všechno pro to, abychom vám udělali radost.
1: Proplácení účtenek, na to jste zvyklí, samozřejmě každý den mezi 15. a 16. ani dneska vás o to neochudíme. A mohli bychom se třeba podívat na to, jak Češi snáší nedabované
0: vajíčka.
1: Filmy. Ano, začalo to ve frýdlanském výběžku.
0: Tak to všechno nás čeká mezi 15. a 16.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Češi jezdí za levnějšími palivy do Polska. Česká televize nebude kvůli šetření vysílat Eurovizi. A nákladák s osobákem se srazili na D1 za Brnem směrem na Vyškov. Benzín o 7 korun, nafta o 4,50. Pohonné hmoty významně levnější než v Česku, lákají k čerpací stanici v polských Chalupkách mnoho českých řidičů. Litr benzínu Natural 95 se tam dnes dal pořídit za 6,79 zlotého, v přepočtu tedy za zhruba 38 korun. Nafta pak vyšla na 7,79 zlotého, tedy asi 43,50. V Česku se zítra podle nového zastropování ministerstva financí bude moci prodávat nafta za necelých 48 korun, tedy zhruba o 40 haléřů méně než dnes, benzín naopak může zdražit o 10 haléřů na zhruba 46 korun. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce října. Inflace v září podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu zrychlila svůj růst na 2,5%. Přispěly k tomu dražší energie, jak Frekvenci 1 řekl analytik firmy Citfin Miroslav Novák.
6: K meziměsíčnímu růstu cen energií v září dominantně přispělo především zdražení pohonných hmot. Zároveň však nelze vyloučit, že některým spotřebitelům vzrostly také náklady na energie pro domácnosti, když část dodavatelů zvýšila své tarify.
5: Největší zlevnění statistici zaznamenali u potravin a nealkoholických nápojů. Konečnou hodnotu zářijové inflace statistici oznámí 13. října. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Na síti X dnes oznámila, že důvodem jsou aktuální úpravy rozpočtu. Potvrdila tak dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě ohledně budoucího financování zruší některé pořady. Veřejnoprávní televize nevyloučila, že v dalších letech se do soutěže vrátí. Příští ročník Eurovize se bude konat v květnu 2027 v bulharském Burgasu. Nobelovu cenu za fyziku dnes získal belgický astrofyzik Francis Haltzen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu, oznámila Královská švédská akademie věd. K pozorování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube v Antarktidě. Díky níž jsou jejich interakce pozorovatelné, uvedla akademie. Čeští fotbalisté se před večerním zápasem Ligy národů v Anglii možná ještě víc než na souboj s hvězdami soupeřova týmu těší na legendární stadion ve Wembley. Prostředí slavného chrámu pro 90 tisíc diváků na ně okamžitě dýchlo a jsou přesvědčeni, že půjde o zážitek na celý život. Národní celek si v samostatné historii zahraje ve Wembley po šesté a v aréně v severozápadní části Londýna ještě nedokázal zvítězit. Proti favoritovi bude usilovat o první bodový zisk pod španělským trenérem Santim Deniou. I odpoledne bude jasná nebo skoro jasná obloha, trochu oblačnosti přibude k večeru na jihu a jihozápadě Čech. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a místy bude vát slabý proměnlivý vítr. A jak to teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Aram.
7: Nehoda nákladního a osobního vozidla se došetřuje na 204. kilometru dálnice D1 na trase Brno-Vyškov. Průjezdem kolem nehody se zdržíte okolo 5 minut, dalších 5 minut je potom u Rholenky z důvodu hustého provozu. A k nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 194. kilometru dálnice D1, tentokrát ve směru do Prahy. Počítejte se zdržením do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
8: Krátce po 15. Posloucháte Frekvenci 1, hezké úterní odpoledne přejeme.
9: Tak přátelé, za chvilku proplácíme účtenky, pak se podíváme na dabované filmy a pak mám pro vás jeden příběh, který se mi stal.
8: Takže bude autentický.
9: No, hele.
8: Nebo si to přibarvíš.
9: Dělám Duolingo 2 roky a nějak mi nejdou číslovky.
8: Jo,
9: ale já vám to všechno povím samozřejmě až v těch následujících minutách. A taky bychom měli ještě připomenout, že v téhle hodině budeme zvát na skvělou show Lord of the Dance.
8: No vyjde, tak aby se nám to všechno vešlo, že?
9: To se nám možná nevyjde, takže to možná překlopíme ještě
8: prostě
9: do týdavšího.
8: Prostě nás budete muset poslouchat až do rána bílého.

0: Frekvence 1 proplácí účtenky, jdeme na to právě teď.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak a komu se pokusíme dovolat dneska?
0: Voláme Milošovi do Svitav.
3: Miloš je ve Svitavách, jo?
0: Miloš je ve Svitavách, jo.
3: Mají tam podcast.
0: Jo, to není
3: cestu
0: Miloš.
3: Cestu si chce nechat proplatit.
0: Nemenuje se Miloš Pokorný, je to jiný Miloš.
3: No, tak schválně.
0: Miloš je ve Svitavách.
3: A za co utrácel Miloš?
0: Miloš si tady dopřál večeři se svojí přítelkyní a píše, že spolu oslavili 6 let.
3: 6 let. A jako od seznámení nebo od okroužkování?

0: by ti přece nechutnalo vůbec.
1: No právě, že by mi chutnalo dvakrát.
0: No, ne,
1: tak Miloš nám to nebere.
0: 1980 korun je částka, kterou projedl Miloš se svojí přítelkyní. Já myslím, že na 6 let. To je slušná částka,
1: 1980 za dvě večeři, tak možná tam byla nějaká lahvinka dobrýho vína, ne? Nějaký ten aperitívek, desert.
0: No hele, jako není to tady úplně rozepsané.
1: Koupil jsem růžovými lístky.
0: Masáž. Tak Miloši, kolik vám dáme ještě?
1: Dáme ještě 3 zazvonění, třeba bude i šťastný
0: jedna,
1: konec.
0: Jedna, přejeme vám to moc. 1980 korun, není málo. 2.
1: Ach jo, no tak to úplně neklaplo, no.
0: Nedá se nic dělat, proplácíme opět zítra ráno u Lubky s Mírou, posílejte účtenky a zvedejte telefony.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíjí.

0: Posloucháte Frekvenci 1, slibovali jsme, že si budeme povídat o dabovaných filmech, protože...
1: Není dubbing jako dubbing.
0: No takhle, jo. Samozřejmě. Všichni si asi dokážeme představit, že by se nám nehezky koukalo na film s Louis de Finesem, kdyby nebyl dabovaný Františkem Filipovským.
1: No a pozor, jo. My jsme teď nedávno si pustili film Podivné dědictví.
0: To je o těch opicích?
1: Ne, to je, prosím tě, to je... Myslím, že se tak jmenuje Podivné dědictví. Je to o kovbojích.
0: Aha.
1: To podle mě znáš.
0: Je to dost možný, no.
1: Podivné dědictví, to musíš znát, to je strašně hezký film.
0: Když já mám pocit, že jako těch dědictví a ne cokoliv, jako že je strašně moc těch
1: filmů. Není to kurva všem
0: ne, protože je to dědictví, podivné dědictví je i film o opicích.
1: Ne, podivné dědictví, tenhle film je, prosím tě, produkce italská, francouzská, jugoslávská, rok 1972, Terence Hill hlavní roli.
0: Aha.
1: Je to prostě...
0: Jo, už vím, jsem doma, jasně.
1: Krásný
0: no.
1: film.
0: No.
1: A pustili jsme si ten film, koukáme na to a najednou můj kluk říká, na to se nedá dívat. Nemáš to tam s nějakým jiným dabinkem?
0: No a to je ono, to je ono. A já jsem si, kdysi jsem si udělal radost a koupil jsem si Blu-ray kolekci filmů Indiana Jonesa.
1: Mm-hmm.
0: Harrison Ford, Indiana Jones rovná se Jiří Štěpnička.
1: Jistě.
0: První dva díly.
1: Byl Štěpnička?
0: Ne, první dva díly byl někdo úplně jiný. To byl původní starý dabing, než to právě potom předaboval Jiří Štěpnička.
1: A už to nebyl ten film,
0: a
1: na který
0: se
1: stěšil.
0: Já se na to nemůžu koukat.
1: Já to vnímám stejně.
0: A stejně tak, ve třetím díle v poslední křížové výpravě už byl Jiří Štěpnička, ale jeho tátu Seana Conneryho nemluvil Vladimír Brabec.
1: No. To je úplně jiný film.
0: Je to úplně skazí ten film.
1: No, já jsem koukala na Beverly Hills 920, že tam prostě Brenda.
0: Bohdan Tůma a Petra Hanžlíková.
1: Ale pozor,
0: no.
1: Ještě předtím, než nastoupil Bohdan Tůma,
0: no.
1: Tak toho Brenda namlouval někdo jiný. A já jsem prostě těch 733 dílů byla zvyklá na ten jeden hlas. No. A najednou se to změnilo. Byl to úplně jiný seriál, že jo?
0: No jasně, jasně.
1: Jako
0: no,
1: jak my jsme takový, jako, jak jsme prostě...
0: Konzervativní.
1: Jo, přesně, to jsem
0: chtěla. A nebo třeba, když už jsme teda u tady toho stěžování si, tak samozřejmě, Meryl Streep, a tu mám rád i v originále. Ona má hrozně fajn hlas. Ale
1: já ji nerozumím.
0: Stejně prostě Meryl Streep.
1: Ona mluví úplně jinou.
0: Zlata Adamovská, jo?
1: Ano.
0: Ale potom třeba Jessica Lange, což je jedna skvělá americká herečka, tak tu vždycky dabovala Eliška Balzerová.
1: Mm-hmm.
0: A teď jsem ji viděl v jednom seriálu a dabovala ji taky Zlatá Adamovská.
1: A nebylo to ono.
0: A to prostě není ono.
1: Je to tam, no. Prostě jsme na to zvyklí, jsme takový konzervy, ale ono se to jako zlepší, že jo?
0: No to je, člověk si zvykne na lecos. Nicméně, proč jsme o tom vlastně začali mluvit
1: no a
0: už o tom 3 minuty mluvíme? Totiž kvůli tomu, že vyšel průzkum a Češi dabing milují, filmy v původním znění stále prohrávají.
1: Mm.
0: No.
1: Tak jako, když tomu nerozumíš.
0: No tak ale jsou tam titulky, číst umíme, ne?
1: Já tomu prostě nerozumím, číst neumím. Já potřebuju dabing.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: K nehodě došlo na 10,5 kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Zdržení je 5 minut a to v obou směrech. 20-minutové zdržení z důvodu stavebních prací i na Pražském okruhu, a to od nájezdu z Modletic po Jesenici. V opačném směru se kvůli hustému provozu zdržíte od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. A údržba vozovky mezi 212. a 214. kilometrem dálnice D1 uzavřela jeden jízdní pruh ve směru do Vyškova. Zdržení je skoro půl hodiny. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic a RAM.

0: my vás vezmeme za kulturou.
1: Ano, my vás vezmeme za hopsáním, dusáním, velkolepým tancováním a show, kterou jen tak neuvidíte.
0: Dokonce jsme na tuhle show rozdávali lístky, ale v tuhle chvíli ty lístky už nemáme, ale máme důležité informace, jak se na tu show dostat. Legendární Lord of the Dance slaví 30 let na světových pódiích a letos se vrací do České republiky.
1: Fenomenální show, která proslavila irský tanec po celém světě, přijede už po 15. do České republiky a zavítá hned do 6 měst.
0: Praha,
1: Karlovy Vary,
0: Pardubice,
1: Jihlava,
0: Ostrava
1: a Brno.
0: Od premiéry v Dublinu v roce 1996 vidělo Lord of the Dance téměř 70 milionů diváků ve více než 60 zemích světa.
1: A ona není divu, protože tahle show spojuje energický irský tanec, špičkové tanečníky, originální hudbu a velkolepou vizuální podívanou.
0: Je to fenomén, který baví publikum bez ohledu na to, kolik vám je, jaký jazyky umíte nebo neumíte.
1: Prostě jakmile Lord of the Dance, já jim říkám Lotr, i když ono je to samozřejmě něco jiného, jakmile Lord of the Dance jednou zažijete, už nikdy se v irském tanci nespokojíte s ničím menším.
0: Velké turné startuje v listopadu, nenechte si to ujít, mrkněte na webovky, pořizujte vstupenky, užijte si to, ať už vyrazíte do Varů, do Prahy, Pardubic, Jihlavy, Ostravy nebo Brna. To je bomba.
2: Tyjo, co to zase baští?
0: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
2: A co já? Pro mě nic?
0: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
2: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
3: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
4: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026.

0: celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Mňam, to je bomba.
10: Tyjo, co to zase baští?
9: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
10: A co já? Pro mě nic?
9: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
10: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
11: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
12: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodej.
11: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil.
13: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
14: Hlasovací lístky k volbám byste už měli mít ve schránce. Školní kuchyně na základní škole v Újezdu nad Lesy, kde epidemie salmonelózy začne fungovat na konci tohoto týdne. A bouralo se na D10 za Prahou. Nejpozději do dneška by měli lidé obdržet do svých poštovních schránek hlasovací lístky pro blížící se komunální a ve třetině obvodů také senátní volby. Zároveň se krátí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu, připomněl pro Frekvenci 1 ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
15: Do 7. října do 16 hodin. Připomeneme jenom, že voličské průkazy se vydávají pouze pro volby do Senátu. Letos se ještě voličské průkazy pro komunální volby nevydávají a ten voličský průkaz může volič použít pouze na území volebního obvodu, toho volebního obvodu do Senátu, v němž má svůj trvalý pobyt.
14: Volební místnosti se otevřou už v pátek ve 14 hodin. Prodej nových osobních aut v Česku za 3/4 meziročně vzrostl o 2,4% na více než 186 tisíc vozů. Tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný k vývoji prodejů řekl.
16: Když vezmeme kvartál třetí, tak je tam už drobné zastavení růstu a v září i pokles, takže ty první dva kvartály tomu velice pomohly a nyní závisí, jak prodeje se budou vyvíjet do konce roku, protože původně bychom měli opět rekordní číslo v porovnání s loňským rokem. To se tady prodalo 248 tisíc osobních automobilů nových.
14: Zhruba 75% osobních vozů teď nakoupily firmy, zbytek soukromí zákazníci. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde epidemie salmonelózy začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel školy Libor Skala vybral nového vedoucího školní jídelny. Do školy nastoupila i nová sociální pedagožka. Spolu se školní psycholožkou pomůže dětem, které mají psychické potíže spojené s návratem do školy po prodělané nákaze. Blokády středních škol dnes pokračují po celé Francii. Studenti stojí na barikádách z popelnic před školami od Lille po Marseille a Nantes. Další blokády jsou hlášeny například z Montpellier nebo Štrasburku. Celkem je uzavřeno rekordních 1800 středních škol. Demonstranti a odborové organizace požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve zchátralém stavu. I když mnoho protestů bylo v posledních dnech pokojných, někteří studenti zapalovali odpadkové koše, ničili autobus zastávky nebo se střetávali s pořádkovou policií. Ta proti ním zasahovala obušky, slzným plynem a municí určenou k potlačování nepokojů. Čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45. Zítra bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. A jak to teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Aram.
17: K nehodě došlo na 10,5 kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Zdržení je 5 minut a to v obou směrech. 20-minutové zdržení z důvodu stavebních prací i na Pražském okruhu, a to od nájezdu z Modletic po Jesenici. V opačném směru se kvůli hustému provozu zdržíte od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. A údržba vozovky mezi 212. a 214. kilometrem dálnice D1 uzavřela jeden jízdní pruh ve směru do Vyškova. Zdržení je skoro půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aram.
9: 16. hodina je za námi, vy posloucháte Rádio Frekvence 1 dnes, v úterý 6. října. Přátelé, poslední slovo, na to čekáte. Už tady ty telefony blikají, oni teda tady blikají už od 11:30, jo? Takže no. V 11:30 nebo takhle, cca 11:30 má Robin.
18: Pak se jde na obídek, na kávičku, hodinka pauza a pak to začne.
9: Pak dobijete telefon a pak to začne, no. Já myslím, že bychom už teď klidně mohli avizovat, kolik tam je, protože ono tam opravdu není málo peněz.
18: 30 tisíc,
9: tam je 30 tisíc korun.
18: No, a to chcete, jako.
9: Tam je 30 tisíc korun.
18: Za jedno jediné slovo.
9: Tak jo, tak ale tohle až tak o půl páté nebo ve tři čtvrtě, prostě
18: po půl
9: počkejte
18: páté.
9: Si na to. No a za chvilku vyrazíme do restaurace.
13: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, před námi je tradiční rubrika Cože?
1: To jsou pánové Michal Suchánek, Petr Kolečko. Petr Kolečko má teď někdy, mám pocit, zase nějaký nový seriál, že?
0: Ne, ale pozor, byla taková tam, já nevím, jak se to jmenuje, ten festival v Brně, je to seriálový festival.
1: Aha.
0: A byla tam projekce nového seriálu Petra Kolečka a Jana Prušinovského, kteří mají za sebou už seriál Most. A tohle je z prostředí věznice. A prý je to neskutečná hlína.
1: Já se na to těším, no.
0: Prý to bude skvělý, no.
1: Protože jako, je teda pravda, že já jsem Mostu musela strašně dlouho přicházet na chuť.
0: Ale přišla jsi.
1: Jako nakonec jo, a baví mě to moc teda. Ten moc mě moc baví. Teda ten Most mě moc baví.
0: No tak teď nás budou bavit Michal Suchánek a Petr Kolečko v jejich rubrice Cože?
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Proč se nám při koupání ve vaně udělají na prstech varhánky a proč je na prstech a ne třeba na celém těle, byla by po hodině ve vaně člověk jedna velká

0: takhle, že vlastně když něco ukradnu, jakože se to může velmi snadno stát,
1: tak předtím, Peťo, předtím musíš se jít vykoupat a sedět v
0: než mě chytěj. No ne, potom se ukradnu, ale než mě chytěj.
1: Jo
0: ne, že zanechám ty otisky, že jdu s varhánkama, no to je geniální. Ta rada teda pro zloděje, no. Ale i takový, jako i zloděje člověk, je. I takový člověk potřebuje poradit.
1: Jo.
0: Takže to je krásný, takže jdu něco ukrást, rukavice, přežitá věc, nejlepší jsou varhánky plus rukavice. Udělám si, namočím si ruce do vany, na dlouho. Vlastně přijdu do toho bytu.
1: Jo, ty už jdeš jako...
0: Rovnou a napustím vanu. A vykoupu si v tom ruce.
1: Jo, a pak se odemknu.
0: Pak se odemknu a nejsou nikde pak otisky, přesně tak.
1: Můžeš chodit s kýblema, jako loupit.
0: No jasně,
1: že bys
0: no.
1: Strčil, že bys byl před tím domem, seděl bys... Měl bys ruce v kýblek s vodou, pak bys tu vodu vylel a do toho dal ten loup třeba.
0: Tam je taková ta rada i pro nás, pro tu druhou stranu, protože obětíš, když vidíš vlastně pána v kukle s kýblem, tak to bude asi zloděj.
1: Ne, jasně.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
3: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty...

0: Přátelé, pojďte si poslechnout, co se mi stalo.
1: Co pak se ti stalo?
0: Byli jsme v cizojazyčné restauraci. Byli jsme v zahraničí prostě.
1: No, stane se.
0: Šli jsme si dát prostě drink, 1, 2, 3, 5, no a prostě, já dělám Duolingo dlouho, jo. Nejsem úplně dobrý, nemám úplně talent na jazyky. A co se stalo? Prostě jdu zaplatit, říkám Míšovi, říkám, dneska platím já. Přišla jsem tam a neměla jsem brýle, už jsem neměla ani čočky, protože už byla pokročilá hodina, že jo, já v sobě trochu toho vína, koukám na tu účtenku a najednou ti tam prostě vidím 90. Ne, tak jsem chtěla jako...
1: Jako
0: 90 euro, 90 euro.
1: Tak to jsem, není málo.
0: Tak jsem chtěla prostě jako velkopansky dát tip a říkám, a teď se, přesně takový ten stav, jak si jako nemůžeš vzpomenout, jak se řekne 100,
1: no.
0: Tak je to 100 nebo 1000? A teď mi to prostě Duolingo to v tomhle hrozně zanedbalo, nebo jsem podle mě nedávala pozor. A říkám, 100. A ta číšnice na mě, 100? A teď já, aha, tak já jsem říkala asi 1000, tak já, 1000. A ona... 1000? A já říkám, počkat, tak tady něco nehraje. A podívala jsem se na tu účtenku a tam nebyla 90, ale 60, že? Tak já říkám...
1: Já bej tou servírkou, tak ani neceknu.
0: Říkám 70.
1: A ještě je lakoma.
0: Ne, myslím, že 10 euro je dobrý tip, ne?
1: Jo, to jo.
0: Jako mohla
1: to...
0: jsem dát přesně 900, kolik? 994.
1: 940.
0: No. No. Takže mi nejdou číslovky.
1: Otázka je, jak bys to potom jakoby na tom svém účtu obhajoval.
0: No, to bych ráno čuměla, tyjo, co jsme si to dali.
2: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
2: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: K nehodě došlo na 10,5 kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Zdržení je 5 minut a to v obou směrech. 20-minutové zdržení z důvodu stavebních prací je i na Pražském okruhu a to od nájezdu z Modletic po Jesenici. V opačném směru se kvůli hustému provozu zdržíte od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. A údržba vozovky mezi 212. a 214. kilometrem dálnice D1 uzavřela jeden jízdní pruh ve směru do Vyškova. Zdržení je skoro půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.

0: Africa. Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a investiční analytik skupiny Partners, pan Lubomír Valík. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste tedy za Partners banku a Partners banka je vlastně první banka na našem trhu, která umožňuje nakoupit Bitcoin, a to přímo v aplikaci. Zajímá mě, jakým způsobem probíhá ten nákup a je vůbec zájem o to?
1: Ten nákup je velmi jednoduchý. Oproti jiným možnostem není potřeba žádná kryptoměnová peněženka nebo účet na burze. Klient, který má účet v bance, tak online v apce podepíše jednoduchou smlouvu, posléze na klik může koupit nebo prodat, peníze se mu odečtou rovnou z toho běžného účtu, které v té bance má. Takže je to velmi jednoduché.
0: Jaký je zájem o bitcoiny? Věří lidé kryptoměnám?
1: My jsme se nechali udělat průzkum od agentury Ipsos, který nám ukazuje, že o bitcoin má zájem nebo má k němu nějaký vztah zhruba 50% lidí a z toho už si ho vyzkoušelo asi 18%. Takže se ukazuje, že ty čísla rostou a tím, že se ten nákup stal nyní regulovaný a je dohlížený Českou národní bankou, tak je to nyní vlastně jednodušší cesta, jak se k Bitcoinu dostat pro ty běžné lidi. To znamená, ten zájem vidíme, že roste především mezi lidmi, kteří Bitcoin zatím nevyzkoušeli, a to je to, v čem vidíme nyní jako Partners banka potenciál.
0: Já ze své zkušenosti vím, že to zajímá hlavně mladé a schopné a úspěšné lidi. Je to tak?
1: Řekl bych, že určitě víc se zajímá mladší lidi. To je pravda. Asi je to tím, že je to nehmotné aktivum digitální, což ty mladí lidé jsou na to digitální prostředí internetové více zvyklí.
0: Moc dobře to chápu. Nicméně mě by spíš zajímala se jiná věc. Jakým způsobem daním bitcoiny?
1: Ta situace se změnila zhruba před 1,5 rokem, kdy došlo, když bych to tak laicky řekl, ke zrovnoprávnění kryptoměn na úroveň cenných papírů, což jsou třeba akcie nebo podílové fondy, a to konkrétně pro fyzické osoby, kdy platí takzvaný časový a hodnotový test, což znamená, že když koupíte Bitcoin jako fyzická osoba a budete ho držet déle než 3 roky a pak ho prodáte, tak ten výnos je osvobozený od jakéhokoliv zdanění. To znamená to, na co jsou lidi běžně zvyklí u cenných papírů.
0: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal investiční analytik skupiny Partners, pan Lubomír Valík. Děkuji, na shledanou, zajímavé vyprávění.
1: Děkuji vám, na shledanou.

0: ale pojďme si zasoutěžit o skvělé peníze, které na vás čekají tady v posledním slově.
1: Stačí zavolat 257-400-999. Jdeme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Tak, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, haló, slyšíme se. Haló, haló,
4: ano?
1: Slyšíme se, výborně.
4: Slyšíme se.
1: Ano, tak kdo pak se nám dneska dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Veronika.
1: Dobrý den, Veronika. Veroniko.
0: Tak Veroniko, my tady pro vás máme krásnou částku. Je tady 30 tisíc korun, ale nelehký úkol před vámi.
1: Máte tu podmínku, že uhodnete poslední slovo ve větě Františka Černého a Karla Holase z kapely Čechomor. Jdeme na to?
4: Ano, jdeme na to, jsem připravená.
1: Věta zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Tak co typujete?
4: Já myslím, že to můžou být ručníky.
0: Ručníky? Tak pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Nejsou to ručníky. Kluci oschnou cestou, bohužel.
0: Ručníky za 30 tisíc. Děkujeme moc za pokus. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou. Děkuji.
0: Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: 30 tisíc plus 500. Zítra ráno s Lukou a Smírou budete hrát o 30 tisíc 500 korun.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
6: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: 17. hodina je tady a po 17. hodině, tak jako každý všední den, 4 hlasy.
1: 4 velké hlavy, to znamená aktuální informace a glosy těch informací. Pokud byste náhodou nestihli celou hodinku, novinka na platformě YouRadio Talk nebo jiných podcastových platformách, už je máte všechny každý den v takovém úhledném balíčku.
0: Ano, v podcastu,
1: že?
0: Pokud by vám nějaký for třeba nedošel, víš, jako, že by se
1: nebo jste si ho chtěli zopakovat.
0: Tak je to všechno k dohledání a k zopakování. Takže po 17. hodině velké hlavy a taky skvělá muzika do té 17.
1: A my opět zítra ve 2 naslyšenou.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
11: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
12: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: A s nimi v 5 hodin a 1 minutu Ládě Jakub. Dobrý podvečer. Česko dostalo první peníze z evropského obranného programu. Na západě Čech začaly kontroly výbušnin Hořlavina Žiravin a brzy se zavře muzeum v Terezíně na Litoměřicku. Teď máme pro vás podrobnosti. Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů euro, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard eur. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T815. Z půjčky má být taky financována možnost vojenského využití Královéhradecké dálnice D11. Přeprava nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žiraviny. Na dálnici D5 u Plzně už kontrolovali specialisti z 9 zemí Evropy. Prověřovali, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou ADR, která stanovuje zvláštní požadavky na technický stav vozidel, na cisterny a obaly a označení nákladu, bezpečnostní vybavení, dokumentaci i způsob jeho uložení a upevnění nákladu. Některé závady nejsou na první pohled vůbec vidět a jejich odhalení vyžaduje specializované znalosti. No a kontroly mají pokračovat nejen na kilometru 83 D5 u Šlovic na Plzeňsku. A míříme na sever Čech. Muzeum Goethe v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu zavřené. A to kvůli rozsáhlé přestavbě na víc než 2 roky. Podle vítězného architektonického návrhu získá muzeum potom mimo jiné přístavbu v podobě prosvětlené věže. Nový bude obsah expozice i její forma. Historii Goethe dočasně zpřístupní návštěvníkům památník Terezín, a to v bývalých magdeburských kasárnách. Už za měsíc se v Karlových Varech rybářích začne znovu stavět nová čtvrť. Jmenovat se bude Nové centrum. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru, který tady stál přes 100 let, postavit domy se 73 byty a později i rodinné domy. Součástí projektu je i občanská vybavenost a veřejná prostranství, řekl při představení projektu jeho generální manažer Miroslav Příkop a dál dodal.
14: Zhruba v listopadu chceme začít s výkopovými pracemi na tu část, kterou teď chceme dělat, to znamená znamená první takovou tu realizační etapu a to je zhruba 73 bytů, které začneme jakoby stavebně se stavebním dodavatelem na jaře, nějaký duben, možná květen příštího roku. Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky plus nějaké procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže počítáme 2,5 roku samotnou realizaci.
13: Studie zástavby čtvrti počítá zatím se zhruba 200 byty, na které by ale mohla navazovat další výstavba směrem na jih, kde by mohlo vzniknout dalších asi 80 bytů. Studentských demonstrací se ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, z toho jen 100 tisíc jich bylo v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční, píše agentura AFP. No a ještě se podíváme na aktuální počasí.
12: Frekvence 1.
10: Počasí.
13: A ve středu ještě sem tam trochu slunce, ale spíš to bude vypadat na konec babího léta. Bude hodně mraků, ráno v Čechách pozor na mlhy. No a teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
10: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: A ještě zkontrolujeme hlavní tahy 5 minut po 5. hodině. Opatrní buďte v tuhletu chvíli na D1 na 194. kilometru je z Prahy na Brno nehoda a bouralo se také na 68. na trase Třanovice ke státní hranici na Frýdecko-Místecku u obce Bystřice. Na silnici 11 dejte pozor na Karvinsku u Těrlicka, tady máme překážku v provozu a v Praze potom v ulici ke Štvanici. Šťastnou cestu s frekvencí 1, teď jsou tady Velké hlavy.
15: Velké hlavy, srdečně zdraví.
0: A srdečně vás vítáme.
16: Věděli jste, že ľudia hovoriaci plynule viacerými jazykmi takmer vždy nadávají v rodnom jazyku?
17: A jo, jo, jo, že?
0: To asi jo.
17: To znám třeba Diana Kobzanová to dělá.
0: Jo, tak přátelé, co dnes budeme řešit?
15: Představte si, že v Paříži zrovna dneska otevřeli Moulin Rouge.
16: Mimochodem, dneska je světový den nudlí.
12: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Ne, ale my se na samém začátku budeme věnovat jezevcům.
16: No, je taky jezevec pro člověka nebezpečný, může zautočit?
17: Může.
15: Já bych se ho bál.
0: Jasně, když mu budeš hrabat do mladej.
17: Přesně.
16: Tak to. Je plachý a sám nezautočí.
17: Ne,
15: i když ho vemu klackem.
17: Ani když ho musím hrabat na prdelce třeba.
16: Pozor, čo ma prekvapilo, je to jedno z nejčistotnějších zvěratěk a víte, jako se to prejavuje?
17: No, používá toaletní papír.
0: Čistí si to
16: s toaletou to má něco společné. To každý
15: on si to vždycky zahrabe.
0: Přesně.
16: Ne? Oni mají toalety striktně mimo brloch.
15: No jo. Mm. To my máme doma taky.
17: To já mám taky naštěstí.
0: Ale náš pes taky nejde jako do svýho
16: brlohu.
15: Chodí do tvýho, víc.

0: Byli jste někdy v Moulin Rouge?
1: Já šla kolem.
0: V Paříži?
2: Já ne.
0: Taky jsme asi všichni prostě jenom šli kolem, že jo?
1: Ale znám holku, která tam tančila.
0: Ale?
1: No, nohy dokázala zvednout tak vysoko, že má umělou kyčil potom. Velké
3: hlavy, frekvence 1. A věděli byste, co v překladě znamená to Moulin Rouge?
0: Není to ten větrník?
2: Je to růže.
1: Jo.
3: Větrník, jak to myslíš, to má větrník?
0: No, teď to vlastně ten barák tak vypadá, že je to prostě větrník.
3: Je to červený mlín.
1: Červený mlín.
2: Moulin Rouge je červený mlín.
3: V roku 1964 bylo na pódium nainštalované akvárium. A čím bylo unikátní?
0: Byla v něm voda.
1: No, byla tam mořská pana.
0: Ne, oni v tom jakože tančili, ne?
2: Plavali, ne? Tak to tančil si někdy v akváriu.
3: Které malo 40 000 litrů vody, vystupovali nahé tanečnice.
2: Ne. Takže se to všechno jako zvětšovalo.
1: Takže při tom plavání bylo všechno vidět.
3: Ano.
2: No, všechno se a zvětšuje se to.
0: A teď to tam, teď tam tohle a teď ten bobr tam prostě a...
3: Jezavec.
2: Ne, no.

0: Tak už je to, přátelé, dámy a pánové, 103 let, co se vznesly české aerolinie do vzduchu.
1: Řekněte ještě to aerolinie.
0: Aerolinie. Velké hlavy,
2: frekvence 1. Myslíš ty, co potom pohřbili?
0: No.
1: A ten samý, co je pohřbil, tam teď nějak
0: šéfuje. Tak tam teď šéfuje, no, to je
1: kurde. Jo, tak jako. No. Musíš dostat druhou šanci.
3: Prvý let vjedol odkiaľ kam v tých československých aerolíniách?
1: Do Bratislavy.
0: Ne.
3: Odkiaľ?
1: No z Prahy.
3: Z Prahy do Bratislavy.
0: Je, vidíš to, já jsem...
2: Tyjo, my už jsme tenkrát měli mezistátní lety.
0: No. Tyjo. To bylo, jsme byli ještě Československou.
1: To bylo ještě v rámci. No.
2: Ježíš Maria, to byl vtip, přátelé.
0: Ach, zů.
3: No na palube tedy bol pilot a jeden cestující v tom prvom letě.
1: Ne, to byl instruktor.
3: Ne. A já chcem vědět, jaké povolení mal podle vás ten první pasažír, který letěl z Prahy do Bratislavy.
1: Revizor.
0: Byl to záchranář.
3: Záchranář?
2: Ne, podle mě to byl nějaký obchodník klasický.
1: Ne, to byl ten, co tam mastí ty...
3: Byl to jistý Václav König, redaktor Lidových novin,
0: aby, to popsal, no,
3: aby popísal dojmy z letu preostatný.
1: To jo, to nám mohlo.
0: Natvrdlí jsme.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: Hodně se tehdy hrála i tahle písnička.

0: Dneska je světový den nudlí.
1: Schválně, jestli když děláte nudle do polívky, kupujete nebo je vyrábíte doma?
2: Dělali jsme je doma, sušelo se to, všechno se to, ale teď už je kupuju a kupuju ty vlasový, ty jsou nejlepší.
1: Jo, u nás doma se dělají jedině domácí a jsou fantastický. Jako
0: Já se doma zeptám.
3: Ahoj kamarádi, jsem říjnové sluníčko plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání. Vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami. Právě v prodeji.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Jasný, Ladě. Hodě došlo na 10,5 kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov.
6: Tak a my se podíváme ještě na D5 na 106,5 km na trase z Prahy na Rozhodov, tam stojí porouchané auto. Opatrní buďte také v Plzni na Regensburské ulici, ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku na Sonici, která má číslo 54, no a bouralo se také na Zlínsku, pozor na nehodu s cyklistou v Petrůvce na Sonici 493. Přejeme šťastnou cestu.
5: Skoro půl hodiny.
7: Velké hlavy, frekvence 1.
8: Dnes je mezinárodní den nudlí.
9: Víte, jako slovenský sápově nudle?
1: Nudel.
8: Nudle. To bude úplně jiný slovo.
9: Rezance. V Číně jsou dlhé nudle, rezance, tradičním narozeninovým pokrmom, protože symbolizují
1: nekonečný život.
9: No, dlhovekost, no. A při jejich příprave a konzumací se dbá na to, aby
1: se nepolámali.
9: Ona ví všechno.
2: Když se to polámá, tak jako to máš polámanou nudli, to jako polámal
1: jsem
2: ravereček.
9: Polámal i nudli.
8: Ví to celá Čína.

0: Zdravíme posluchače Velkých hlav. Pojďte s námi tipovat, co je tohle za skladbu.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Tu jsou nápovedy. Ak by som mal ten názov pesničky vyjadriť právnickým pojmom, tak poviem, že sa jedná o porušenie povinnosti udržovať rodinné spoločenstvo. Nič?
0: Nič.
2: Ak by som vám chcel výrazne pomôcť, tak poviem, že sa jedná o potlačenie libida v každodennosti. Nič.
0: Nič.
3: Nič.
2: Dobré, najsilnejšia nápoveda.
3: Teda u mňa niečo.
2: Pechtle mechtle sú až na druhej koľaji. Furt nič. Dobré, je to slovenská kapela. A teraz tá najväčšia nápoveda.
4: Zanedbaný sex.
2: Keď jeden z dvojice potrebuje viac a ten druhý potrebuje oveľa menej, tak vznikne názov skladby, ktorý už Jana...
4: Zanedbaný!
3: Ne, to se jmenuje Ležíš so mnou na dverách.
2: Aha.
0: Do mňa padáš, ako dáš.
4: Je to zanedbaný sex? A jsou to Elán
2: a rok 2001.
4: Elan. Zanedbaný sex tady, no. Co jednou máme.
2: Potlačení libida v každodennosti.
4: No, teď jsme na to přišli. No.
3: A ty jsi mi to teprve teď přeložil. Já jsem myslel, že má rád nějaký jídlo.
4: Nudle z nosu.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: pojďme na Slovensko. Protože?
1: Ten Pellegrini, ten váš, to je nějaký trenér, ne?
2: Trenér, no jasně. Hlavní trenér.
0: Repre.
1: Má narozeniny.
2: Repre, no. Je starší pan Pellegrini, alebo sedlčanské Hermelíny?
0: Podle mě je starý stejně jako my. 45, 44.
2: No, ale že se Jana takto sekně, to by se mě čakal.
0: Už je starší, jo.
2: Je starší.
1: Jemu přespadé.
2: Je?
0: Fakt?
2: No, ale není zas tak velký.
3: Ale ne, Pellegrini
2: Pellegrini.
3: Je mladší, než to, co se stal.
0: Ne.
2: Ty už ani nevíš, co se zapýtal.
3: Co se stal.
1: Ty se stal, jestli je starší Pellegrini nebo Peletky, ne?
2: Pellegrini, alebo Hermelíny.
3: Jo,
1: Hermelín je starší.
0: Hermelín je rozhodně starší.
2: Takže Pellegrini,
0: je to plesnivý.
2: Pellegrini 51, Hermelín se v Sedlčanoch vyrábal před 76 rokmi.
1: No,
0: já mám ráda, když to teče.
3: To já taky.

0: Než se velké hlavy na českém rádiu rozloučí, řekne vám Slovák, jakéže?
1: Já?
0: Japonské přísloví.
1: Keď budeš prenasledovať motýle, uletia preč. Radšej si vybuduj krásnu záhradu a oni priletia naspäť. A keď nepriletia, budeš mať krásnu záhradu.
2: To je hezký. Něco na tom je.
1: Tak, tak.
0: Ale jak jsi tam dostal tu slovenštinu, Rizí?
2: No, a já tam dostanu angličtinu butterfly.
0: Já taky.
3: Já taky.
0: Auf Wiedersehen.
3: No, já jsem chtěl říct bye bye.
2: Mějte se krásně, ahoj.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ahoj kamarádi, jsem říjnové sluníčko plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání, vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami právě v prodeji.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Slovo dostává Láďáku.
8: Dobrý večer. Husinecká přehrada na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil. Ten nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200 a stoupne i kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Pluk zajišťuje při přesunech vojáků a techniky krátkodobé ubytování, stravování, technickou i zdravotnickou podporu, doplnění pohonných hmot i další servisní úkoly. V Česku je jediný svého druhu. Se státními poctami se dnes Slovensko rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Smutečního obřadu ve Staškově na severu země se zúčastnili nejen příbuzní 61leté oběti, ale třeba i její kolegové, dále ministři, generální prokurátor a věnec přinesli i členové čestné stráže slovenského prezidenta. Hostem presklubu Frekvence 1 bude za minutu sociolog Daniel Prokop. Jakub Vajnek se zeptá i na to, jaká témata letos rozhodnou volby.
4: Frekvence 1. Počasí.
8: Zítra nám zřejmě skončí babí léto, slunce už bude jen výjimečně, spíš nás čeká velká oblačnost, ale ty teploty ještě docela slušné, až 23.
4: Frekvence 1. Doprava.
8: Opatrní buďte především na Moravě na 416, dejte pozor v okrese Vyškov, u Slavkova, Obrna, máme tam zavřenou silnici, je to nehoda dvou osobáků, zavřená je tedy 416 u Slavkova, u Brna. Pozorní buďte na D35 na 153. kilometru na trase Sedlice Ostrov, máme tam plasty na vozovce, v místě se na poslední chvíli vybočuje. A pozorní buďte v Hradci Králové, v Sokolské ulici, je tam nehoda dvou osobáků. Přejeme šťastnou cestu s Frekvencí 1 a teď už presklub.
4: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinrich a host.
9: Jak už jste slyšeli ve zprávách, hostem dnešního presklubu je sociolog a zakladatel výzkumné agentury PAK Research Daniel Prokop. Vítejte a díky moc, že jste si udal čas na Frekvenci 1.
10: Dobrý den.
9: My probereme samozřejmě volby. Půjdete volit?
10: No, půjdu.
9: No, vy se tomu smějete, ale prezident, který vyhlašuje volby, tak ten odjel na dovolenou. Jak těm lidem potom vysvětlit, že opravdu k těm volbám mají chodit? Oni se o to snaží politici poměrně vehementně vždy před každými volbami a prezident, který ty volby vyhlásí, pak řekne, že si nějakým způsobem, že tam je kolize jeho termínu a že nějak špatně plánoval.
10: No asi to není úplně nejšťastnější, že se mu to nepovedlo sladit a panu prezidentovi, ale na druhou stranu, on volí v takové malé obci, kde sice mají dvě kandidátky, takže tam máte koho volit. Jo, není to tak v některých obcích v Česku, relativně hodně obcích v Česku máte jenom jednu kandidátku, nebo dokonce stejný počet těch kandidátů jako zastupitelů, takže tam nemusíte opravdu jít. Jo. Oni tam mají dvě kandidátky v tom Černoučku.
9: No mimochodem, ona tam byla i první dáma zastupitelkou.
10: Tak, to je taky pravda. A na druhou stranu je taková ta malá obec, kde vlastně není ani škola, není školka, pokud vím, takže je to bohužel taková ta obec, kde těma volbama za stolik neovlivňujete, jo, teda. A na druhou stranu to nechci jako nějak bagatelizovat, myslím, že to není šťastné.
9: Ale on je to asi takový ten příklad toho, no, že k těm volbám asi se chodit má. Co podle vás ty volby vlastně rozhodne?
10: No, oni asi dopadnou dost jinak v různých částech republiky. V těch malých obcích tam už teďka jako nejsilnější jsou ty nezávislí kandidáti. Takže tam to rozhoduje jako znalost těch, osobní znalost těch lidí, kteří kandidují. No a potom jako zajímavější je to v těch velkých městech, kde opravdu to je za nějaké referendum o vládě, takže to ukáže, nakolik už jsou lidé nespokojení s tou vládou ANO, motoristů a SPD. No a potom jsou tam nějaká lokální témata, jako třeba v Praze, v Brně, bydlení, doprava a věci, které opravdu trápí jako ty obyvatele těch velkoměst. Podle výzkumu teda zejména třeba tyhle dvě v těch velkých městech.
9: A slyšíte skutečně o těch politiků, kteří kandidují do čela těch, řekněme, větších měst, ale ono se to dá stáhnout asi zřejmě i na ty menší obce, protože tam potřebujete také výstavbu, ať už domů pro seniory nebo něco podobného, nebo dětské hřiště, školky, jesle možná. Slyšíte ty reálné sliby, nebo jsou to pouze prostě volební proklamace, které nejsou ani splnitelné za jedno volební období a tak dále? Jsou to jenom líbivá slova?
10: Dokonce bych řekl, že to je ještě horší, jo, trochu, že když se kouknete na volby v minulosti, když to válcoval Pavel Béma ODS, tak tam jako byly reálné sliby, co chce dělat, jo, v roce 2006 třeba. Fakt jako hodně konkrétní věci. A teďka jsme v té situaci, kdy například v té metropoli, v té Praze, ta metropole má úspory 200 miliard korun na účtu. A fakt by nebyl problém jako udělat ambiciozní plán investic do obecního bydlení, školek, gymnázií a říct s tím lidem, já udělám všechny tyhle ty věci prostě, budou školky od 2 let pro děti, budeme investovat do obecního bydlení, protože to je fakt bytová nouze v Praze. Uděláme bytový fond, který se bude přibližovat trošku té Vídně, jo, který investuje, vybírá peníze z nájemného, investuje zpátky do těch bytů. Rozšíříme ty gymnázia, což je tragédie v Praze, že se tady nedostávají děti, které jsou v těch testech jako velmi dobré na gymnázium. A neslyším to tam takhle jako jasnou kampaň. Naopak jsou tam takové ty hesla jako Tempo dám Praze a Praha první, poslední a podobně. Takové ty jako marketingové povrchní věci, ale já tam neslyším ani ten slib, který by mě jako voliče zajímal.
9: A čím to je, že už dneska prostě ty programy nezabírají, že lidé na to neslyší, nebo ty politici mají pocit, že jinak už nepřilákají voliče k urnám?
10: Já si myslím, že to je kombinace tří věcí. Je to strach to slíbit, protože to musíte potom plnit. Takže jako obava, že nejsou tak připraveni vlastně vládnout. Za druhé je to nějaká prostě jako zhloupnutí té politiky tím marketingem. A za třetí je to obava těch českých politiků, že prostě jakoby si ty peníze, když je máte, tak si mají nějak dobře investovat, aby to zlepšovalo kvalitu života, aby to mělo nějakou návratnost ideálně, jo? Protože třeba investice do vzdělávání nebo i do toho bydlení z té Praze vrátí. Zlepšíte pracovní trh, zlepšíte vzdělanost, budou sem chodit firmy investovat a podobně. Takže je to taková jako kombinace těch věcí, proč to neslibují.
9: V dnešním Presklubu je hostem sociolog Daniel Prokop. Tak a my pojďme dál, mě by zajímalo, stále za vás platí, že voliči jsou chytřejší než politici?
10: V řadě věcí ty názory, když my to zkoumáme, tak vlastně jakoby už ta veřejnost je racionálnější než ta politika. Opravdu, jako neříkám, že to je všude, ale některé příklady řeknu, třeba otázka daní, jo, tak většina voličů, když se na to ptáme my, ale i další agentury, tak říká, měla by se méně danit ta nízkopříjmová práce, nemá cenu brát s minimálním mzdy 12 000 korun. Měly by se uzavřít některé výjimky v těch kapitálových daních u miliardářů. A měli by jsme danit ta tichá vína, ten alkohol. Nemá smysl, aby víno nebylo daněné a pivo a tvrdý alkohol, ano. Jo. Takže tam je taková racionalita, proč ty lidi mají smysl pro nějakou férovost, pro nějakou jako rovnost v tom přístupu ze strany státu. A to těm politikům, jako, oni to taky ví, všechny tyhle ty věci, jo, ale prostě nepřipouštějí si to a trošku maskují tu realitu občas.
9: A dá se říct, že se volič chová v podstatě stejně, ať je na menším městě nebo na menší obci, na větším městě. Tudíž, že dejme tomu, Jsou pro něj rozhodující ty, dejme tomu, finanční sliby, že jsou pro něj důležitá témata právě školné, zdravotnictví a tak dál, nebo a chová se ten volič všude stejně?
10: Tak v těch obecních volbách určitě ne, tam prostě se chováte podle jako osobní důvěry těm lidem hodně často. Mm-hmm. A to nemyslím jenom v obcích, které mají 200 lidí, v obcích, které mají 5000 lidí, tak většinou znáte ty kandidáty osobně trochu. Takže tam je důležitá ta osobní znalost a potom některé jako témata, že to chytne tu potřebu těch lidí, kterou oni jako řeší. Jo. Takže v Praze všichni víme, že to je problém s bydlením a ta doprava je extrémní, ta automobilová, protože tady jako v rámci těch metropolí evropských jedno z největších počet aut na obyvatele. Opravdu to vidět v tom parkování a v přehlcenosti dopravy a podobně. V dalších městech vidí zase další svoje problémy prostě, jo. Takže tam musíte prostě chytnout to, co to město trápí specificky. Není to o tom, že by někdo sliboval větší důchody, jo. To prostě je specifikum té celostátní politiky. Takové to kupování si těch voličů tím transferem. To v té jako taky to můžete udělat, že řeknete třeba volby 2008, tam ČSSD, to byly tam, myslím, krajské volby, ale byly lokální teda a vyhrálo to vlastně tím, že řekla, my vrátíme ty poplatky u doktora, jo. To byl vlastně takový jednorázový ekonomický slib, takže můžete tam vnést něco takového.
9: Tuším, že hnutí ANO vyhrálo volby v krajské, to byly také volby, když slibovali dopravu zdarma v podstatě lidem žijícím v regionech. Takže tam, kde získají hejtmana.
10: Takže ty krajské se dají ty obecní úplně ne, tam prostě jako musíte být konkrétní, anebo čerpat z toho, že jako někdo volí opravdu ty strany, takže hnutí ANO, jako to je hodně i volba pro Andreje Babiše, nebo proti Andreji Babišovi, i když to je pro ty kandidáty. Tam ty lidé často ani ty lokální kandidáty neznají pořádně, jako u toho hnutí ANO.
9: Jak politici moc, ať už také v těch větších nebo menších městech a obcích, pracují se strachem?
10: Ten strach má asi jako hodně podob, takže jsou nějaké strachy, které jsou oprávněné a produktivní. Jo, jako je strach rodiče, který ví, že se jeho dítě nedostane na gymnázium, nebo že strach mladých lidí, že nebudou mít na splacení bydlení. Jo. To bych řekl, že jako není, to je strach, s kterým by ta politika měla operovat, protože se zakládá na něčem reálném. Jo. Jsou strachy lidí v těch jako velmi chudých sociálně vyloučených městech, které jsou z bezpečnosti a taky jsou reálné prostě. Jo. Tak a spíš záleží na tom, co teda nabízíte jako to řešení, protože často to není úplně to první, co člověka napadne prostě, jo, co vyřeší tu situaci. Takže s tím strachem měli bychom na něj reagovat, protože ta společnost by neměla žít ve strachu, ale jde o to, aby jsme jako nabízeli řešení, které to jako reálně řeší. Jo. Takže občas to je třeba u té bezpečnosti, tam to je samozřejmě kombinace nějaké represe a hlídání policie a podobně, ale samozřejmě i toho, aby tam jako nebylo tolik drog, nebyly tam automaty hrací. Měli jsme dávkový systém, který ty rodiny stabilizuje, že se nestěhují pořád z místa na místo a ztrácí tu vztah k tomu bydlišti. U toho bydlení to je taky věci, které nejsou úplně, dejme tomu, intuitivní. Jo. Takže třeba velký problém v těch velkých městech je, že tu poptávku po tom bydlení táhne nahoru to, že lidé v Česku hodně investují do bydlení. A nejenom Češi, prostě jako zahraniční investoři a podobně. A to zvyšuje ty ceny. Takže vy musíte stavět na jedné straně a na druhé straně taky krotit tu poptávku. Ne tam sypat peníze do podpory poptávky přes odpočty hypoték a další věci, daňové slevy a tak.
9: Když jsem se ptal na ten strach, tak zároveň mě napadá, jak moc politici vlastně záměrně během těch kampaní rozdělují společnost, poštvávají možná až řekněme některé skupiny proti sobě. Například.
10: Teď
9: by mě zajímalo, jestli jsem to třeba dobře mohl pochopit já, nebo respektive lidé, kteří se ptají na to, je to záměr nebo není. Když například ministryně financí vypustila informaci, právě už se to zmiňoval, že Praha má 200 miliard prostě peněz zbytečně na účtě a že bude muset, jakoby, nebo bude přemýšlet nad tím, jestli je vzít ty peníze, nepřerozdělit jinak i těch dalším městům. Může tohleto někdo chápat jako, dejme tomu, poštvávání Prahy proti ostatním, nebo vytváření závisti prostě proti Praze, Brnu, protože to se týká i dalších měst?
10: Já bych řekl, to poštvávání, to je spíš taková ta politika typu, kterou jsme viděli posledních 5 let. A letos už to ani tolik ne, jo, a to je proti třeba ukrajinským uprchlíkům, mm-hmm. kde se jako trochu lže nebo zveličuje o tom, kolik berou na dávkách a podobně. Jo. Když už ty příspěvky jejich a to, co jakoby odvedou z práce, je daleko vyšší, než to, co čerpají. Takže tam to beru, že to je jako odklánění od nějakých reálných témat. Ten příklad, který jste řekl vy, tam jako paní ministryně má pravdu, že Praha má 200 miliard na účtě a že to není jako, že by byla špatná Praha a podobně. Byť já si myslím, že by měla mnohem víc investovat. Tam opravdu část toho jsou peníze spořené chybně. A nicméně jakoby to rozdělání těch peněz opravdu je nastaveno tak, že některá regionální centra v těch chudších regionech, Litvínov, Krnov a podobně, tak jsou jako silně podfinancovaná, nebo jsou podfinancovaná. A Praha, Plzeň zejména, tyhle dvě města, opravdu jakoby generují velké úspory, protože oni tam jsou systematicky zvýhodněná v té formule. Jo. Takže tam jako no, asi není nutné to formulovat tak, že to je nějaká chyba té Prahy, jo. Je to chyba těch celostátních politiků, kteří nastavili to financování tak, že podfinancovávají části.
9: Ty mluvíme o rozpočtovému určení daní.
10: Tak, tak. Mm-hmm. Tam se rozdělí 300 miliard obcím a 100 miliard krajům. No a ta Praha má opravdu jakoby úspory roční 20 až 25 miliard z toho rozdělování. A navíc se ani nemusí zvyšovat daň z nemovitosti. Jo. Takže to jakoby opravdu to ukazuje, že tam je systematicky zvýhodněná. No a Plzeň například má zhruba 40% větší financování na obyvatele než Liberec, jo, který je zhruba stejně velký, trochu menší. Jo. Takže tam jsou opravdu jako nesystémové věci, kde bych řekl, že to rozdělování té republiky jako to nedělá paní ministryně, ale spíš ta realita je špatně nastavená. Fakt, jo, že v tom Krnově nebo ve Zlíně jsou oprávně naštvaní na tu Prahu a Plzeň. Jako.
9: A je to například jedna z těch věcí, kterou vy jako sociolog, někdo, kdo se dejme tomu účastnil zasedání NERVu, který mimochodem tato vláda tuším v únoru zrušila, že jste například toto radili politikům, ať už těm současným v počátku, nebo těm předchozím například vládě Petra Fialy.
10: Jo, tam byl návrh, jak reformovat to rozpočtové určení v NERVu Petra Fialy, který jde právě tímto směrem, omezit zvýhodnění těch velkých měst největší.
9: A neposlechli vás?
10: No to ani, tam se tím ani nezabývali, se přiznám, jo. To bylo už tam na konci toho NERVu, ale už ta vláda neměla energie nic reformního dělat, což mi bylo líto. A no a teďka budeme vydávat další návrh reformy NERVu v PAK Research, protože tam máme nejlepší odborníky na to, jak probíhá to financování obcí. Tam opravdu lze podpořit ekonomický růst ty chudší regiony, poslat to tam, kde fakt mají jako větší náklady na služby a ještě trošku ušetřit, jo. Takže to asi musíme řešit takovéhle velké toky peněz, aby byly efektivní.
9: A pochopil jsem správně, že vás vláda Andreje Babiše, byť už NERV neexistuje a tak dál, ale některé návrhy se jí zalíbily natolik, že je přijali, například řešení důchodu, ten třetí pilíř, že vy jste to nabízeli, jestli se nemýlím, vládě Petra Fialy, ty to nepřijali a vláda Andreje Babiše potom, řekněme, skočila.
10: Tak tyhle dvě věci, jo, zrovna to rozpočtové určení daní, to teda o tom mluví zatím jenom a ta reforma třetího pilíře penzí, tu myslím udělali relativně dobře a odpovídá to tomu návrhu Petra Fialy i toho, co já mám třeba ve své knize Spravedlivý růst. Mm-hmm. Na druhou stranu jakoby nechtěl bych jenom chválit, jo, tam je spousta věcí, které dělají podle mě špatně, takže ten obrovský schodek je z části udělaný chybami. Třeba berou zpátky tu politiku, která chtěla posílit mobilitu na trhu práce, aby lidi mohli změnit práci. Mohli třeba být i 1-2 měsíce nezaměstnaní, když se na to platili celý život odvody a mohli hledat lepší práci. Protože to fakt jako dělá tlak na zvyšování mest a to my potřebujeme, protože v Česku jsou malé mzdy hodně. Tak to třeba ta vláda Petra Fialy naopak udělala dobře a teďka to ta vláda bere zpátky. No v důchodech berou zpátky některé věci, které udělal Marian Jurečka dobře. Takže jako tak každá ta vláda má svoje plusy a mínusy, takže bych to nechtěl jenom zvýrazňovat ty plusy, ale myslím, že ty věci, například tu reformu třetího pilíře penzí dělají dobře. No.
9: Začínali jsme prezidentem, skončíme u prezidenta, vy jste tam byl tuším před týdnem, kde seděli finanční experti a tak dál. Byl tam tuším pan Bezděk, slavná jeho Bezděkova komise, která se tady pokoušela politikům právě poradit také, jak z důchody. Co jste radili prezidentovi, co si z toho odvedl a pardon, odnesl? Na dovolenou.
10: Já jsem říkal to, že ten deficit je asi 386 miliard.
9: Ano.
10: Ale pozor na to, že tam není 50 miliard ve vzdělávání. Jsme pod tím, co chtěla vláda. Jo. Na obranu dáváme zhruba o 50 miliard méně, než jsou podobné země v Evropě. Do sociální služeb dáváme málo. A to fakt bude jakoby velký problém za pár let. A teda. Takže když se čtete tohle, a to, jak budou růst výdaje na zdravotnictví, s tím jak stárne populace, tak my čelíme mnohem většímu deficitu, než je toto. Jo. A opravdu tam musíme zvýšit některé daně, protože Česko vybírá hodně málo na těch spotřebních majetkových daních a podobně. My daníme docela dost práci, ale ty věci, které jsou chytřejší danit, tak daníme méně než podobné země. A zabývat se některými úsporami v těch jako velkých výdajích, jo, které nemusí být úplně populární. Je to například to rozpočtové určení, aby jsme omezili to nadfinancování některých částí republiky, kde to není nutno. A ty části, ty velká města třeba si mohly vybírat vlastní daně z nemovitosti a podobně.
9: A to už by bylo téma na další preskup. A díky moc, že jste dorazil. Dnešním hostem preskupu na Frekvenci 1 byl sociolog Daniel
10: Prokop.
9: A já se moc omlouvám teďka v samém závěru, nezlobte se na mě. Díky moc, že se dorazil, někdy příště na viděnou. A od mikrofonu se loučí Jakub Baník.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
13: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
14: Frekvence 1.
15: To nejlepší z muziky.
14: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
15: Poznáte, který rok...

večer vám přeji. Ono to skoro vypadá, že tady máme takové nekončící babí léto, máme 6. října, venku dál a dál nádherně, ale jak jste slyšeli před Pressklubem, tak přeci jenom by se vám, nebo nám, počasí mělo trošku zamračit. No ale já budu doufat, že se nám ještě udělá moc a moc hezky a že třeba v dalších říjnových dnech nám tady nastane třeba nějaká další fáze babího léta. Tak užívejte počasí a já vás zdravím. Úterý večer, startujeme do těch posledních hodin 6. října. Za chvilku narozeniny zítřejší, opět říjnové, které padají na 7. No a projedeme ten dnešní den, jaký byl, co se hrálo, co se událo. Tak ještě jednou zdravím, teď Blinding Lights a tady je víkend.

Please don't go, tohle se taky jen tak neoposlouchá, známe to naspaměj, to byly Nomersy, lehce po půl sedmé pro 6. říjnový večer. Ještě jednou zdravíme často a rádi myslíme na vaše narozeniny a plníme vám vaše přání, tak nezapomeňte opět zítra napsat Robinovi, případně Martě mezi 10. a 11. a myslím, že uděláme maximum pro to, abyste dostali svůj pozdrav přes éter. No a zítra 7. se budou zmiňovat taky narozeniny slavných a myslím, že půlka světa a možná ještě víc bude přát Toni Braxton, americké dámě, zpěvačce a držitelce několika cen Grammy. Ta je známá hlavně díky obrovskému megahitu Unbreak My Heart. Unbreak my heart, say you love me again. Zítra má svůj narozeninový den, vidím tam taky Simona Cowella, britského televizního porotce. Je to takový velký šéf soutěže jako X Factor, případně Got Talent a taky velmi důležitý hudební producent. No a pak i Tom York z kapely Radiohead, fantastický.

0: alternativa a jedna z nejlepších alternativních světových kapel, a tenhle chlapík Tom York má taky zítra svůj velký den, jestli i vy, tak si to oslaďte, ono zítra prý má končit alespoň pro tento týden babí léto, dostaví se hezké teploty, hezké slunečné počasí, takže vám na ty vaše narozeniny bude svítit slunce a bude se hezky usmívat, usmívejte se i vy a už dopředu vám přeji všechno nejlepší. Za malou chvilku Mr. President Booty a taky Lady Gaga Hold My Hand.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

The People a to byl Mr. President s námi na Frekvenci 1. Hezký večer. Pokud byste se rádi náhodou chtěli říjnovými dny projídat, tak tady vidíme, že je spousta akcí v dosahu, kde můžete ochutnat to či ono. Burger Fest, legendární přehlídka burgerů na pražském výstavišti, to znamená 9. až 11. 10. V tom samém termínu tady máme to legendární a je to další pražské, tentokrát břevnovské posvícení, tak tradiční husí pečeně, koláče a pivo u břevnovského kláštera, tak zhruba to by mohlo nebo mělo být taky na menu. No a v Miloticích na stranu druhou proběhne o tom následujícím víkendu burčákový pochod. Je to oblíbené putování za vínem a burčákem právě na této adrese. Tak si to užijte, dobrou chuť a samozřejmě na zdraví. No a já myslím a mám pocit, že i v místě vašeho bydliště něco podobného se bude v těch následujících podzimních dnech odehrávat. Tak si to užijte. Za chviličku No Name a před zprávami taky Miley Cyrus and Out the World. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

Lemon Tree a to byly Fool's Garden. Dál po zprávách si dáme třeba When Susanna Cry. Po 19. Last Ketchup.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Láďáku.
4: Krásný večer. Ve středních Čechách vznikl nový pluk armády, bude zajišťovat přesuny vojáků, jídlo a ubytování. První česká přehrada úplně vyschla, jedna z těch jihočeských. A nedožité 90. prvního porevolučního československého a českého prezidenta si ve velkém připomněli na severu Čech. V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil. Ten nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200 a stoupne i kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Pluk zajišťuje při přesunech vojáků a techniky krátkodobé ubytování, stravování, technickou i zdravotnickou podporu, ale i doplnění třeba benzínu a nafty a další servisní úkoly. V Česku je jediný svého druhu. Je nutné daně zvýšit, alespoň některé. V presklubu Frekvence 1 to řekl sociolog Daniel Prokop. Podle něj je potřeba, aby se deficit státního rozpočtu ještě dramatičtěji nezvyšoval.
5: Česko vybírá hodně málo na těch spotřebních majetkových daních a podobně. My daníme docela dost práce, ale ty věci, které jsou chytřejší daně, tak daníme méně než podobné země. A zabývat se některými úsporami v těch jako velkých výdajích, jo, které nemusí být úplně populární. Je to například to rozpočtové ručení, aby jsme omezili to nadfinancování některých částí republiky, kde to není nutno. A ty části, a ty velká města třeba si mohly vybírat vlastní daně z nemovitosti a podobně.
4: Celý presklub najdete už teď na webu frekvence1.cz. Housenecká přehrada na Prachaticku v Jihočeském kraji jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. I Slovensko děsí extrémní sucho a nedostatek vody. Řeka Dunaj na okraji Bratislavy dosáhla v pondělí nejnižšího denního průtoku od začátku měření v roce 1900. Oznámil to slovenský hydrometeorologický ústav. Množství vody na slovenském úseku Dunaje, tedy na tomto evropském veletoku, po celé léto výrazně zaostávalo za dlouhodobým průměrem. Nedožité 90. Václava Havla si v Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem Na Havla. Ten na 15 dní spojil různé instituce, spolky a dobrovolníky. Díky němu si mohli lidé prohlédnout archivní fotky z cest tehdejšího prezidenta po severních Čechách, navštívit představení divadla Audience z Mostu či stát se hrdcem v inscenované Havlově anekdotě. Hlavními strojci festivalu byli aktivní obyvatelé spojení ve spolku Severopolis. Pokračuje mluvčí knihovny Ústeckého kraje, která festival spolupořádala.
6: Tak já myslím, že největším lákadlem festivalu byla samotná myšlenka oslovit narozeniny Václava Havla v Ústí nad Labem. Určitě lákadlem bylo propojení řady různých institucí, kterých bylo zhruba 10. A v knihovně až do konce listopadu bude k vidění výstava, kterou jsme přichystali ve spolupráci s nynější první prezidentskou knihovnou, dříve knihovnou Václava Havla. To je výstava Momentek, která se jmenuje Hele Havel a ta potrvá až do 27. listopadu.
4: Proběhla i studentská performance na téma svobody v Domě kultury.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Středa 7. října bude už hodně oblačná, zatažená, slunce bude o hodně méně než doteď, ale teploty ještě baví, léto natahují. Bude 19 až 23 stupňů Celsia, na horách i 17.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Pražský okruh k dálnici D1 hlásí kolonu od kilometru 1,5, je tam nehoda dvou aut a pozorní buďte na D1 z Brna na Vyškov od 204. kilometru. Na půl hodiny se zdržíte v osobním autě v koloně, no a kolony se nám štosují taky pro kamioňáky, ty už to mají ale na hodinu, tak pevné nervy s Frekvencí 1. A je to opět Milan Bílek.
3: Hezký večer, je to tak po 19. Zdravím do další hodiny a přidám taky Petra Jablonského, tak my zkontrolujeme jeho mistrovství, které tady vždycky probíhá v neděli mezi 13. Nebo po 13. hodině v jeho nedělním lifeu. Tak za malou chvíli, teď pro vás třeba Pink a hit What About Us, za malou chvíli Espen Lind. Tak hezké úterý.

0: When Susanna Cry, to byl Espen Lind po 19. Otavě. Tady pro vás mám tu vítěznou o tom, že vítěz bere vše. Winner takes it all už za malou chvíli. A také Eva Farná přidá aktuální Perpetuum mobile. No a jako Perpetuum mobile funguje svým způsobem i Petr Jablonský. Nezasekne se, jede dál a dál každou neděli po 13. hodině. Osobností, které dává do placu, jsou desítky. Tak jak to bylo v neděli?
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Dobrý den.
1: S kým pak mluvím?
2: Mirek Vyškov.
1: Mirku, já vás zdravím do Vyškova a zeptám se rovnou, s kým byste si chtěl pohovořit?
2: Panem Babišem.
3: No, dobrý den, jsem tady, tak zdravím.
2: Dobrý den, pane premiére.
3: Dobrý den, Mirku.
2: Volby od toho snad ani není pochyb.
3: Ano, ano.
2: Ale chtěl jsem se zeptat rychlovlaky, koridory, o kterých se stále básní a které v Česku jsou teďkom top. Ale přitom dráhy železnic nejsou schopni zabezpečit ani normálné spoje.
3: No prosím vás.
2: Co s tím chcete vydělat?
3: Tak my tady dáváme postupně potom Fialovi to do pořádku, aby ten život tady mohl jít zkrátka v těch správných kolejích. Takže my ty vlaky to nepodceňujeme a dáváme to na správné koleje. Máme tady odborníky, já jsem odborník a můžu tady říct, že radit tady klidně. Já to vlastně všechno řídím, takže já vím, že některý vlak jede na Plzeň, některý jede na Brno, některý jede na naftu, takže si ho vím. No.
2: No určitě, to je všechno super.
3: No, takže musíte ale nám... Co chcete dostat, nebo co? Kam jedete?
2: Ale důležité je, aby vlaky z Bohumína přes Výškov zastavovali na hlavním nádraží v Brně.
3: No a kde jako zastavují?
2: Protože oni zastavují v Řídenicích. České dráhy.
3: To já náhodou vím, že vlak, Šumberg, já mám globus, takže vím, že Řídenice jsou taky Brno. Jako.
2: No jo, ale cestující, kteří potřebují pokračovat dál na Prahu, tak mají problém se dostat.
3: No, a jsou chudáci.
2: Dráhy si jezdí nejšpinavějším vlakem Šumberg, jo.
3: Tak já bych poradil. Já bych poradil Brňákům, ať na Prahu vůbec nejezdí. Tak vám přeji šťastnou cestu do krásné budoucnosti. Naschledanou.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Dreamer, Takes It All. Úžasný hit, legendární, aby a tahle píseň vždycky byla taková trochu posmutnila. No, jak by ne, ono je to vlastně o rozchodu. A jak známo, tak rozchod, rozpad manželství, to je vždycky hroznulovým součtem, protože jeden ze vztahu odchází jako vítěz a ten druhý třeba zůstává daleko poražený, nezbylo mu nic než zlomené srdce a taky oči pro pláč. Tak o tom nám zpívala tahle fantastická švédská čtveřice tady na Frekvenci 1. Skoro okolností Agneta Falskog zpívala tenhle hit ve chvíli, kdy byla v rozvodovém řízení právě se svým manželem, se kterým byla jenom 3 roky, což skoro okolností byl samozřejmě taky člen skupiny ABBA. No a musela to zpívat ve studiu. Dala to skvěle. Za chvíli Robbie Williams, Čechomor, Proměny a teď letošní novinka. Jedno z nejtalentovanějších chlapíků na země kouli. Tady je hit On My Soul a tady je Bruno Mars.

0: She's the one, a to byl Robbie Williams s hvězdou Take That a chlapík, který hvězdným prachem nešetřil taky na své solové dráze a tam nasekal několik tuctů velkých hitů. 11 minut máme po půl osmé, já si říkám, kápne nám z měsíce října nějaké to volno navíc, protože to vždycky máme rádi. Vždycky máme rádi víkendy a vždycky jsme rádi za nějaký ten svátek. Samozřejmě je tady 28. říjen, den vzniku samostatného československého státu a připadá to na středu, je to vlastně jediný svátek v tomto měsíci. Tak se podle toho zaříďte, možná si natáhnete víkend a možná si vezmete volno k víkendu. Ale to už necháváme na vás. No abychom to měli všechno, tak nás čekají taky, ne nás, ale naše děti podzimní prázdniny, protože 29. a 30. října žáci základních a středních škol budou mít po státním svátku volno ještě ve čtvrtek a v pátek. No a spolu s víkendem tak vzniká pětidenní volno. Myslím, že se k tomu rádi taky přidáte. Tak za chvilku pro vás mám Rednex, Nightwork a co přineslo úterý s datem 6. zhodnotí Láďa už za chvilku. Předtím je Cyril a Stumbling In.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Láďáku.
2: Krásný večer, zdravíme Čechy, Moravu i Slezsko. Drony zasáhly dvě lodě u bulharského pobřeží, jedna se potopila. Oprava mostu u Vintířova v Karlovarském kraji se protahuje a v Českém ráji otevřeli netradiční knihovnu v podobě sochy. Najdeme ji v Turnově. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedl podle bulharských médií premiér země Rumen Radev. Podle něj se jedno plavidlo potopilo a posádka je nezvěstná. Druhou loď zachvátil požár, námořníky se ale podařilo evakuovat. Bulharská média píšou o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Ukrajina z útoku obvinila Rusko, Moskva se k incidentu nevyjádřila. Poslanec Filip Turek za motoristy dnes zveřejnil na Facebooku omluvu pro organizaci Hnutí Duha. A to za svůj výrok, ve kterém ji spojil s úmrtími při povodních. Turek na základě rozhodnutí Pražského městského soudu zaslal nejprve v pátek svou omluvu organizaci prostřednictvím datové schránky. Další součástí verdiktu soudu bylo její zveřejnění na sociální síti, kde ji má ponechat po dobu nejméně 7 dnů. Poslanec a čestný prezident vládních motoristů v dubnu uvedl na Facebooku, že při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická duha zamezila stavbě potřebné přehrady. A jdeme na severovýchod Čech do Libereckého kraje. Turnov na Semilsku totiž dnes otevřelo nové sídlo městské knihovny ve Skálově ulici v sousedství letního kina dětského hřiště. Výstavba atypické budovy, která odkazuje na symboly českého ráje, stála přes 115 milionů korun. Pokračuje starosta Tomáš Hoke.
3: To je takový dům, který je spíš jako plastikou, jako a socha, to je vlastně v tom prostoru, poněvadž se vlastně otevírá všem lidem z různých stran. Všem otevírá svoji náruč s takovým konkávním tvarem těch stěn. A musím říct, že vlastně ta myšlenka té soutězky, která je vlastně takovým centrálním komunikačním prostorem, tak je pro náš kraj jako typická a snad se bude lidem líbit.
2: Do nového sídla se městská knihovna v Turnově přestěhovala po 40 letech. Oprava silničního mostu Vintířova na Sokolovsku a s ní spojená uzavírka silnice mezi Chodovem a Sokolovem se protáhne. A to až do prosince. Na vině je podle mluvčího krajské správy údržby silnic výrazně horší stav mostních konstrukcí, než se předpokládalo. Oprava měla stát skoro 20 milionů, zatím ale není jasné, o kolik je vícepráce prodraží. Úsekem u Vintířova v okrese Sokolov projde v obou směrech v průměru 1630 aut denně.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude slunce poskrovnou, vypadá to spíš, že babí léto se postupně loučí, no ale teploty ještě do 23 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pražský okruh, kde jedničce na kilometr a 1,5 hlásí stále nehodu dvou aut, odstraňuje se to, můžete se mírně zdržet, tak nohu z plynu. No a opatrní, buďte také z Brna na Vyškov na D1 od 210. kilometra si postojíte v koloně do půl hodiny. Tak přejeme pevné nervy a bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A za mikrofonem stále Milan Bílek.
1: Hezký večer vám přeji. Poslední slovo to bude zítra. My jsme tady měli docela dlouhou pauzu, tak já vám připomenu, čiže slovo budeme hádat, případně o kolik můžete být bohatší, už vám to vezu. A za malou chvíli více, tak Rosrama, co ty, taky Jamel je superstar. A teď by to byly jednou Františkovy lázně. Takhle po 20. jsou tu mandraže. Hezké úterý.

0: Koze de la Vita. A to byla sázka na jistotu. Eros Ramazzotti po 20. hodině. Tak po té víkendové pauze už se nám zase rozjelo dál poslední slovo. Máme za sebou kola pondělní, kola úterní, no a na zítřejší ráno pro vás máme více jak 30 tisíc korun, protože tuhle magickou hranici jsme překročili právě dnes, takže vy jste zase měli šanci tipovat, no a hledáme poslední slovo skupiny Čechomor.
1: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co nesmí chybět téhle kapele? Vaše dnešní tipy, třeba dodávka, bubeník, publikum, ručníky, to všechno, myslím, že by mělo být součástí koncertu, ale pánové mají na mysli něco jiného. Zítra po ránu je to za 30 500, takže Lubka s Mírou jsou tu od 6 a po 7 jim zavolejte a tipněte a dejte sklizeň těhle peněz, více jak 30 000 korun. Tak za chviličku proklepneme zítřek v Pop Music, to znamená 7. říjen, co kde bylo, co se kdy, kde přihodilo. Vezu vám to, ale předtím i Kygo a Save My Life.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Once to live forever, a to byly Queen a Freddy před 8:30, tady je večerní frekvence, jedna venku jasno a já doufám, že ať jste kde jste, že se máte, máte dobře. Zítra 7. října, pro někoho z vás je sedmička šťastným číslem, ať vám to všechno vyjde, ať vám to klapne. Už tady lustruju to, jaký byl ten 7. říjen napříč dekádami a čím byl významný. Byla tady třeba Judy Garland a to už je skoro pravěk, protože právě Judy Garland v roce 1938 nahrála píseň Over the Rainbow pro film Čaroděj ze země Oz a tahle skladba se stala celoživotní hymnou a jednou z nejslavnějších písní hudební historie. Naspívali to desítky slavných a mezi jinými taky fantastická Ariana Grande. Over the Rainbow jí slušalo na jednom živáku.

a už jsme doma. No a dál v 90. byla tady Alanis Morissette, vydala fantastickou desku, která byla takovým milníkem 90. let a určitě i pro ní Jagged Little Pill. Tam bylo třeba You Learn. Ale na toho 7. října toho padlo ještě docela dost. V roce 2008 oficiálně odstartovala streamovací služba Spotify a to navždy změnilo způsob, jakým vlastně konzumujeme pop music. Jenom pro zajímavost, tou nejstreamovanější skladbou toho měsíce byla Viva La Vida od skupiny Coldplay. A ty si dáme za chvilku v jejich obrovském hitu Clocks, taky Cranberries a teď jo.

0: Jorgon, to byly Cranberries, po půl deváté, úterní večerní frekvence jedné je tady. A já vám rád připomínám, že to platí dál i po prázdninách a každou středu Music Studio Live. A s námi je výborná kapela Poetika, tedy bude zítra, tak si udělejte čas u Lubky a Míry. No a návštěv je tady neustále dost a u nás taky pravidelně Suchánek a Kolečko. Tak pánové, co vy na to?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Proč se nám při koupání ve vaně udělají na prstech varhánky a proč je na prstech a ne třeba na celém těle, byla by po hodině ve vaně člověk jedna velká vrázka? Marek 42 Havířov.
3: No Marku, vy máte trápení teda.
2: No já jsem o tom teda jako dítě taky vždycky přemýšlel, když Marko je 42 jako mě.
3: Ty jsi přemýšlel, proč to máš na ruku?
2: Proč to má na ruku?
3: Jako Marek, proč nemá, že by si to Marek přál po celém těle? Jako?
2: No že se mu to asi líbí, proč to nemá na celém těle, no. Tak ono možná, kdyby ležel dlouho, tak se promočí i to tělo, ne?
3: Asi jo, ale ono to je totiž koncipovaný, takže na těch prstech jsou takový ty letokruhy.
2: Ty mřít,
3: no.
2: Jo, ty letokruhy a tím vlastně...
3: Ty letokruhy ti nabědou jako tou vodou.
2: A jsi potom mladší v tom vykoupání.
3: Na nějakou dobu jo, a můžeš třeba i něco udělat, že ty otisky prstů vůbec nefungují, když máš mokrou ruku.
2: Jo, takhle, že vlastně, když něco ukradnu, jakože se to může velmi snadno stát, tak...
3: Předtím, Peťo, předtím musíš se jít vykoupat a no, sedět tím, než
2: mě chytěj. No ne, potom se ukradnu, ale než mě chytěj.
3: Jo,
2: ne,
3: jo.
2: Že zanechám ty otisky, že jdu s varhánkama, no to je geniální. Ta rada teda pro zloděje, no. Ale i takový, jako i zloděje člověk,
3: je.
2: I takový člověk potřebuje poradit.
3: Jo.
2: Takže, to je krásný, takže jdu něco ukrást, rukavice, přežitá věc, nejlepší jsou varhánky plus rukavice. Udělám si, namočím si ruce do vany, na dlouho. Vlastně přijdu do toho bytu.
3: Jo, ty už jdeš jako...
2: Rovnou a napustím vanu. A vykoupu si v tom ruce.
3: Jo, a pak se odemknu.
2: Pak se odemknu a nejsou nikde pak otisky, přesně tak.
3: Můžeš chodit s kýblema, jako loupit.
2: No jasně,
3: že bys
2: no.
3: Strčil, že bys byl před tím domem, seděl bys... Měl bys ruce v kýblek s vodou, pak bys tu vodu vylil a do toho dal ten loup třeba.
2: Tam je taková ta rada i pro nás, pro tu druhou stranu, no, protože když no. Vidíš vlastně pána v kukle s kýblem, no. Tak to bude asi zloděj.
3: Ne, jasně.
1: Cože?
4: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Láďáku.
3: Pěkný říjnový večer. Sucho na Lipně zastavuje další jeho český přívoz. Půlka obuvníků skončí ve Zlínském kraji po Vánocích a nemocnice v Litoměřicích nemá doktory, schání nové posily. Ještě jednou pěkný říjen. Naši fotbalisti nastoupili do večerního závěrečného utkání probíhajícího srazu proti Anglii ve Wembley se 7 změnami v základní sestavě proti sobotnímu třetímu duelu Ligy národů ve Španělsku, kde prohráli 1-3. Do zahajovací jedenáctky se po dvouzápasové absenci kvůli zranění vrací obránce Vladimír Coufal. V útoku dostal od španělského trenéra Santino Dini poprvé od začátku šance německý rodák Ryan Nedery. Naopak jen na lavičce začal Adam Hložek. Naši fotbalisti do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Skóre neotevřel v 28. minutě Daniel Banžaky. Po změně stran přidal další gól Alfonso Moreira. Portugalci vyhráli skupinu B s náskokem 7 bodů. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži.
4: Vakcínu proti COVID-19 nebude od příštího roku dál zajišťovat stát, řekl nám to ministr zdravotnictví Vojtěch. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a stanoví případnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění anebo výši doplatku. V současné době jsou vakcíny proti covidu hrazené z veřejného zdravotního pojištění všem zájemcům. Vakcíny proti chřipce pojišťovny platí lidem starším 65 let. Ministr dnes znovu apeloval hlavně na seniory, aby očkování před chřipkovou sezonou využili.
5: Takže pro seniory 65+, chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře. A počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky dorazit další vakcíny za během října a začátkem listopadu, které pak budou určeny zbytku populace.
4: Vakcín proti COVID-19 bude letos k dispozici 900 tisíc. Je to poslední část dodávky z původní společné objednávky Evropské unie. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina.
3: Nízká hladina vody na přehradě Lipno na Českokrumlovsku předčasně ukončila letošní sezonu dalšího přívozu na této jihočeské vodní nádrži. Přívoz v Dolní Vltavici přestal jezdit před plánovaným termínem. Podobný problém už před několika dny řešili taky v Horní Plané, kde kvůli nedostatku vody skončil přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Pardubický kraj na východě Čech tlačí na napojení nového dálničního úseku. Zatím mu totiž chybí příjezd od České Třebové i Ústí nad Orlicí.
6: Pokud by vše zůstalo při aktuálním stavu, tak by se lidé ze zmíněných měst dostávali na dálnici kličkováním přes Litomyšl nebo z Ústí dokonce po trojkách přes Hrádek Sloupnici a Kornice k mimoúrovňové křižovatce Řídky. Z Třebové by pak jeli přes Kozlovský kopec a Němčice. Pardubický kraj teď kvůli očekávanému vyššímu nárůstu dopravy v okolí Litomyšle připravil záložní plán. Tím je hledání jakéhosi bypassu. Zásadně proti jsou ovšem samotné Němčice. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Asi polovina zaměstnanců obuvnické továrny Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku skončí před letošním Silvestrem. Zbývající pak na začátku jara příštího roku. Provoz v jediném výrobním závodě firmy ve střední Evropě končí prý kvůli tomu, že se mu výroba ve střední Evropě nevyplácí. Tento obuvnický gigant fungoval na Slovácku už od roku 1970. Nemocnice v severočeských Litoměřicích nemá lékaře, proto omezuje provoz. Týká se to třeba neurologie. Podle Mladé fronty dnes personální problémy jsou hodně velké. Ve městě se mluví i o uzavření celého neurologického i urologického oddělení. To vedení akciové společnosti Ústeckého kraje ale odmítá. A podle starosty Litoměřic se prý taky lidé nemají čeho obávat.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Cerní říjnový den bude v Čechách mlhavý a odpoledne hodně oblačný až zatažený i na Moravě a ve Slezsku. Na teploty ještě docela slušné, 18 stupňů až 23 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě míříme na Strakonickou D4 od Písku a Strakonic na Prahu na 83,5 kilometru. Nohu splynu je tam pro defekt odstavené auto. Jinak se jezdí bez komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede. Frekvenci 1 pochopitelně a Milanem Bílkem. Krásný večer.
2: Hezký večer. Samozřejmě pochválíme taky velké hlavy, které jsou tady den co den mezi 17. a 18. Tak si dáme jeden mozecký vstup, který tady pro vás mám a teď hol.

0: Alone. To byly Bee Gees, velké legendy, Barry Robin a Morris byli tady od 60. let, ale vše v 70. Tady měli tu svoji velkou horečku sobotní noci a nestratili se nám ani na začátku let 90. Tak jestli je někdo legenda, tak právě tahle trojice, která to byla. Budou další třeba Spice Girls, taky Jelen, ještě jednu noc a zítra po 17. tady zase máte velké hlavy. Vždycky si všímají taky velmi zajímavých dnů, co který den nese. No a minulý týden tady byly nudle. A dokonce i nudle na Slovensku.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Dnes je mezinárodní den nudlí.
3: Víte, jako slovenský sá pově nudle?
4: Nudel.
3: Nudel?
4: Nudle.
2: To bude úplně jiný slovo.
3: Rezance. V Číně jsou dlhé nudle, rezance, tradičním narozeninovým pokrmom, protože symbolizují
4: dlhý život.
3: No, dlhové kosti, no. A při jejich příprave a konzumací se dbá na to, aby
4: se nepolámaly.
5: Ona je přece jasný.
3: Ona ví vše.
5: Když se to polámá, tak jako to máš polámanou nudli, to jako polámal jsem
3: polámal i nudli.
2: Ví to celá Čína.

Možná si říkáte právě teď o 10. To byly časy, to byl rok 1983. Air Supply, hlavná americká kapela. No a to byla ta doba, kdy pro Sunset Boulevardu jezdili holky na kolečkových bruslích, měli Walkman a všichni jsme byli paf z filmu E.T. Mimozemšťan. A na americké chart vedla právě tahle píseň, kterou napsal Jim Steinman, tedy proslulý taky spoluprácí s Meatloafem, případně Bonnie Tyler. On to psal pro Meatloafa, ale ten to neuspíval a měli jste finanční problémy a tak si vzpomněl na tuhle americkou kapelu. A tak jim věnoval vlastně ten největší hit jejich kariéry. Dali jsme si ho teď o 10. No a teď jenom jednou větou, jak se hraje fotbal, protože ten nám Láďa zmiňoval a je to velmi důležité. Česko hraje s Anglií a pokud se nepletu, tak jsme si dali vlastní gól proti tomuto zápasu. Tak to rozebereme za malou chvíli. Před okamžikem je to tak. Česko-Anglie 0-1. Češi si proti Anglii dávají vlastní gól v samotném startu tohoto utkání. Za malou chvíli Pretenders, Avicii, samozřejmě Wake Me Up, a teď jste Leon a Callum Scott.

Standby You, a to byli Pretenders se svojí hvězdnou baladou na večerní frekvenci. Jedna, o čem se bude zítra mluvit tady u nás po 18. No, to jsou vážná témata, bude se mluvit o ekonomice. Hostem bude ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Romana Navarová se bude ptát na kondici české ekonomiky a jestli některá ekonomická témata budou rozhodovat právě ty nadcházející volby. Tak zítra po 18. hodině pro vás máme další čerstvý press club. No, o čem by se mělo mluvit dneska? O fotbale, i když já bych o něm mluvil v trošku jako veselějším tónu. Ono je to tak, že prohráváme s Anglií vlastně už 0-2 v té první půli ve velmi důležitém utkání. Druhý gol přidal Kane před okamžikem. Za chvilku Guns N' Roses, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. A teď na viděnou, tady je skupina Krištof.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s dalšími informacemi Láďa Jakub. Česko dostalo první peníze z evropského obranného programu. Na západě Čech začaly kontroly výbušnin Hořlavina Žravin, hlavně na D5C u Plzně. A brzy se zavře muzeum v Terezíně na Litoměřicku. Máme pro vás podrobnosti.
2: Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů euro, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard eur. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T815. Z půjčky má být taky financována možnost vojenského využití Královéhradecké dálnice D11. Přeprava nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žíraviny. Na dálnici D5 u Plzně už kontrolovali specialisti z 9 zemí Evropy. Prověřovali, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou ADR, která stanovuje zvláštní požadavky na technický stav vozidel, na cisterny a obaly a označení nákladu, bezpečnostní vybavení, dokumentaci i způsob jeho uložení a upevnění nákladu. Některé závady nejsou na první pohled vůbec vidět a jejich odhalení vyžaduje specializované znalosti. No a kontroly mají pokračovat nejen na kilometru 83 D5 u Šlovic na Plzeňsku. A míříme na sever Čech. Muzeum Goethe v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu zavřené. A to kvůli rozsáhlé přestavbě. Na víc než 2 roky. Podle vítězného architektonického návrhu získá muzeum potom mimo jiné přístavbu v podobě prosvětlené věže. Nový bude obsah expozice i její forma. Historii Goethe dočasně zpřístupní návštěvníkům památník Terezín, a to v bývalých magdeburských kasárnách. Už za měsíc se v Karlových Varech, Rybářích, začne znovu stavět nová čtvrť. Jmenovat se bude nové centrum. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru, který tady stál přes 100 let, postavit domy se 73 byty a později i rodinné domy. Součástí projektu je i občanská vybavenost a veřejná prostranství, řekl při představení projektu jeho generální manažer Miroslav Příkop a dál dodal.
3: Zhruba v listopadu chceme začít s výkopovými pracemi na tu část, kterou teď chceme dělat. To znamená první takovou tu realizační etapu a to je zhruba 73 bytů, které začneme jakoby stavebně se stavebním dodavatelem na jaře, nějaký duben, možná květen příští rok. Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky plus nějaké procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže počítáme 2,5 roku samotnou realizaci.
2: Studie zástavby čtvrti počítá zatím se zhruba 200 byty, na které by ale mohla navazovat další výstavba směrem na jih, kde by mohlo vzniknout dalších asi 80 bytů. Studentských demonstrací se ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí. Z toho jen 100 tisíc jich bylo v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční, píše agentura AFP.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A ve středu ještě jsem tam trochu slunce, ale spíš to bude vypadat na konec babího léta. Bude hodně mraků, ráno v Čechách pozor na mlhy. No a teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
4: Tohle nové zprávy, hezký večer vám přeji po 22. Tak jste slyšeli, tak se hezky rozlučte s tím babým létem. Ale já si myslím, že ono to ještě aspoň na pár dnů, aspoň na pár dnů s příjemnými teplotami ještě v říjnu dorazí, takže mám to rád, když se říká, že není všem dům konec a není. Za chvilku Madonna, Anastasia, teď Miles Smith, Stay.

Pardon, goodbye, to byla Madonna na frekvenci 1. Jedna čerstvá zpráva by tu byla. A já začnu tím, že pokud jste kdy viděli živě skupinu Queen, máte velké štěstí, protože ta příležitost už tady nebude, protože právě dnes Brian May, kytarista téhle slavné skupiny, učinil zásadní rozhodnutí a rozpěl k němu už sice před rokem a půl, ale teprve nyní jasně řekl, že už nechce s kapelou ani sám jezdit na turné, a znamená to, že Queen už nebudou cestovat po světě a hrát. A v úvahu snad prý připadají jenom jednorázové akce, případně technicky náročnější show v duchu koncertu ABBA Voyage v Londýně. Tak tolik to ukončení koncertních turné a kariéry té koncertní kapely Queen. Za malou chvíli Limahl, Beverly Craven, Promise Me, dokonalá balada, teď puberťák, Sindelix.

Never Ending Story a tohle prostě byla velká legenda a tak to zůstane na pořád. To byl Limal a hit z roku 1984, který vlastně slouží jako ta ústřední melodie ke stejnojmenému kultovnímu fantasy filmu Nekonečný příběh. Jinak celé to dal dokupy Giorgio Moroder, slavná skladatelská ikona. Už za malou chvíli Bruce Springsteen a teď novinka Katy Perry, ta letošní Watch It Burn.

0: Streets of Philadelphia, to byl Bruce Springsteen na frekvenci 1, tak do startu 7. října zbývá pár desítek minut a mimo jiné také zítra startuje 28. ročník největšího českého festivalu designu a módy v Praze. To znamená, že vybrané prostory se současným designem zaplní pro širokou veřejnost od 7. do 11. října. Já jsem si všimnul, že můžete v rámci design bloku i vyrazit taky na báječnou výstavu, která se týká retro svítidel a retro lamp, tak kdyby náhodou, tak to nasměrujte do Uměleckoprůmyslového muzea. Jsou tam velké a slavné exponáty a opravdu krásné kousky. Už za malou chvíli Enigma, Aneta Langerová a Sombra pro vás má Homewrecker.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ve středních Čechách vznikl nový pluk armády. Bude zajišťovat přesuny vojáků, jídlo a ubytování. První česká přehrada úplně vyschla, jedna z těch jihočeských. A nedožité 90. prvního porevolučního československého a českého prezidenta si ve velkém připomněli na severu Čech. Ve studiu Láďa Jakub. V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil. Ten nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200 a stoupne i kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Pluk zajišťuje při přesunech vojáků a techniky krátkodobé ubytování, stravování, technickou i zdravotnickou podporu, ale i doplnění třeba benzínu a nafty a další servisní úkoly. V Česku je jediný svého druhu. Je nutné daně zvýšit, alespoň některé. V presklubu Frekvence 1 to řekl sociolog Daniel Prokop. Podle něj je potřeba, aby se deficit státního rozpočtu ještě dramatičtěji nezvyšoval.
3: Česko vybírá hodně málo na těch spotřebních majetkových daních a podobně. My daníme docela dost práce, ale ty věci, které jsou chytřejší daně, tak daníme méně než podobné země. A zabývat se některými úsporami v těch jako velkých výdajích, jo, které nemusí být úplně populární. Je to například to rozpočtové určení, aby jsme omezili to nadfinancování některých částí republiky, kde to není nutno. A ty části, a ty velká města třeba si mohly vybírat vlastní daně z nemovitosti a podobně.
2: Celý presklub najdete už teď na webu frekvence1.cz. Housenecká přehrada na Prachaticku v Jihočeském kraji jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. I Slovensko děsí extrémní sucho a nedostatek vody. Řeka Dunaj na okraji Bratislavy dosáhla v pondělí nejnižšího denního průtoku od začátku měření v roce 1900. Oznámil to slovenský hydrometeorologický ústav. Množství vody na slovenském úseku Dunaje, tedy na tomto evropském veletoku, po celé léto výrazně zaostávalo za dlouhodobým průměrem. Nedožité 90. Václava Havla si v Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem Na Havla. Ten na 15 dní spojil různé instituce, spolky a dobrovolníky. Díky němu si mohli lidé prohlédnout archivní fotky z cest tehdejšího prezidenta po severních Čechách, navštívit představení divadla z Mostu či stát se hercem v inscenované Havlově anekdotě. Hlavními strojci festivalu byli aktivní obyvatelé spojení ve spolku Severopolis. Pokračuje mluvčí knihovny Ústeckého kraje, která festival spolupořádala.
4: V knihovně až do konce listopadu bude k vidění výstava, kterou jsme přichystali ve spolupráci s nynější první prezidentskou knihovnou, dříve knihovnou Václava Havla. To je výstava Momentek, která se jmenuje Hele Havel, a ta potrvá až do 27. listopadu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Středa 7. října bude už hodně oblačná, zatažená, slunce bude o hodně méně než doteď, ale teploty ještě baví, léto natahují, bude 19 až 23 stupňů Celsia, na horách i 17.
5: Hezký večer po 23. vám přeji, tak posílám jednu docela smutnou baladu. Tears in Heaven, Eric Clapton, skvělé poslouchání, No Name. A teď David Guetta, Gone, Gone, Gone.
1: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.
1: We will

Years in Heaven a to byl Eric Clapton v té nejlepší předpůlnoční náladě. Zítra máme středu u nás Music Studio Live a hostem bude Poetika, česká popová skupina, která pochází z Vysočiny a vznikla v roce 2016. Tak si jedejte v zítřejším ránu. Teď Meghan Trainor, Get in the Girl.

Need Your Love, a to byly One Republic na frekvenci 1. Paula Abdul připomene svůj životní hit z počátku 90. Rush, Rush, ale teď je vyznání a Petr Kolář.

Safara, to byla Číra na frekvenci 1 do půlnoci, jenom kousek, jenom pár minut. Tak nakročte správnou nohou do toho 7. října, do dne, který nás čeká, má to být prý poslední den babího léta. Užívejte, já se na vás těším zítra po 18. po dalším press klubu. Teď je Lucie Bílá, dobrý kafe.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: A s dalšími informacemi Láďa Jakub. Česko dostalo první peníze z Evropského obranného programu. Na západě Čech začaly kontroly výbušnin Hořlavina Žiravin, hlavně na D5 u Plzně. A brzy se zavře muzeum v Terezíně na Litoměřicku. Máme pro vás podrobnosti.
2: Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů euro, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard eur. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T815. Z půjčky má být taky financována možnost vojenského využití Královéhradecké dálnice D11. Přeprava nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žiraviny. Na dálnici D5 u Plzně už kontrolovali specialisti z 9 zemí Evropy. Prověřovali, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou ADR, která stanovuje zvláštní požadavky na technický stav vozidel, na cisterny a obaly a označení nákladu, bezpečnostní vybavení, dokumentaci i způsob jeho uložení a upevnění nákladu. Některé závady nejsou na první pohled vůbec vidět a jejich odhalení vyžaduje specializované znalosti. No a kontroly mají pokračovat nejen na kilometru 83 D5 u Šlovic na Plzeňsku. A míříme na sever Čech. Muzeum Goethe v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu zavřené. A to kvůli rozsáhlé přestavbě. Navíc než 2 roky. Podle vítězného architektonického návrhu získá muzeum potom mimo jiné přístavbu v podobě prosvětlené věže. Nový bude obsah expozice, její forma. Historii Goethe dočasně zpřístupní návštěvníkům památník Terezín, a to v bývalých magdeburských kasárnách. Už za měsíc se v Karlových Varech, Rybářích, začne znovu stavět nová čtvrť. Jmenovat se bude Nové centrum. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru, který tady stál přes 100 let, postavit domy se 73 byty a později i rodinné domy. Součástí projektu je i občanská vybavenost a veřejná prostranství, řekl při představení projektu jeho generální manažer Miroslav Příkop a dál dodal.
3: Zhruba v listopadu chceme začít s výkopovými pracemi na tu část, kterou teď chceme dělat. To znamená první takovou tu realizační etapu a to je zhruba 73 bytů, které začneme jakoby stavebně se stavebním dodavatelem na jaře, nějaký duben, možná květen příští rok. Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky plus nějaké procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže počítáme 2,5 roku samotnou realizaci.
2: Studie zástavby čtvrti počítá zatím se zhruba 200 byty, na které by ale mohla navazovat další výstavba směrem na jih, kde by mohlo vzniknout dalších asi 80 bytů. Studentských demonstrací se ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí. Z toho jen 100 tisíc jich bylo v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční, píše agentura AFP.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A ve středu ještě jsem tam trochu slunce, ale spíš to bude vypadat na konec babího léta. Bude hodně mraků, ráno v Čechách pozor na mlhy. No teploty 18 až 23 stupňů Celsia.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike. No.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve středních Čechách vznikl nový pluk armády. Bude zajišťovat přesuny vojáků, jídlo a ubytování. První česká přehrada úplně vyschla, jedna z těch jihočeských. A nedožité 90. prvního porevolučního československého a českého prezidenta si ve velkém připomněli na severu Čech. Ve studiu Láďa Jakub. V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil. Ten nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200 a stoupne i kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Pluk zajišťuje při přesunech vojáků a techniky krátkodobé ubytování, stravování, technickou i zdravotnickou podporu, ale i doplnění třeba benzínu a nafty a další servisní úkoly. V Česku je jediný svého druhu. Je nutné daně zvýšit, alespoň některé. V presklubu Frekvence 1 to řekl sociolog Daniel Prokop. Podle něj je potřeba, aby se deficit státního rozpočtu ještě dramatičtěji nezvyšoval.
2: Česko vybírá hodně málo na těch spotřebních majetkových daních a podobně. My daníme docela dost práce, ale ty věci, které jsou chytřejší daně, tak daníme méně než podobné země. A zabývat se některými úsporami v těch jako velkých výdajích, jo, které nemusí být úplně populární. Je to například to rozpočtové určení, aby jsme omezili to nadfinancování některých částí republiky, kde to není nutno. A ty části, a ty velká města třeba si mohly vybírat vlastní daně z nemovitosti a podobně.
1: Celý presklub najdete už teď na webu frekvence1.cz. Husinecká přehrada na Prachaticku v Jihočeském kraji jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. I Slovensko děsí extrémní sucho a nedostatek vody. Řeka Dunaj na okraji Bratislavy dosáhla v pondělí nejnižšího denního průtoku od začátku měření v roce 1900. Oznámil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Množství vody na slovenském úseku Dunaje, tedy na tomto evropském veletoku, po celé léto výrazně zaostávalo za dlouhodobým průměrem. Nedožité 90. Václava Havla si v Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem Na Havla. Ten na 15 dní spojil různé instituce, spolky a dobrovolníky. Díky němu si mohli lidé prohlédnout archivní fotky z cest tehdejšího prezidenta po severních Čechách, navštívit představení divadla Z mostu či stát se hercem v inscenované Havlově anekdotě. Hlavními strojci festivalu byli aktivní obyvatelé spojení ve spolku Severopolis. Pokračuje mluvčí knihovny Ústeckého kraje, která festival spolupořádala.
3: V knihovně až do konce listopadu bude k vidění výstava, kterou jsme přichystali ve spolupráci s nynější první prezidentskou knihovnou, dříve knihovnou Václava Havla. To je výstava Momentek, která se jmenuje Hele Havel, a ta potrvá až do 27. listopadu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Středa 7. října bude už hodně oblačná, zatažená, slunce bude o hodně méně než doteď, ale teploty ještě baví, léto natahují, bude 19 až 23 stupňů Celsia, na horách i 17.

0: vy na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Rodičovstvo je jako prechádzka parkom.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Jurským parkom.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s dalšími informacemi Láďa Jakub. Česko dostalo první peníze z evropského obranného programu. Na západě Čech začaly kontroly výbušnin Hořlavina Žravin, hlavně na D5 u Plzně. A brzy se zavře muzeum v Terezíně na Litoměřicku. Máme pro vás podrobnosti. Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů euro, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard.